mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvka myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jednak teda ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
3: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
1: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos dýně mi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas pak tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost, v prostředku není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytváří až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vnatkou, jinak vnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchidy třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchidej jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak jdejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda, takže tímto můžete poměrně pomoct, anebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si truhlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil.
3: Tak,
2: vyhovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně po tom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideál.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Pirátkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebude mokro, anebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.
2: For

0: need these beautiful things that I've got. Už po třetí pořádala anketu Český Slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného Slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení.

0: je víno.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neud Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey,

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlani jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři. Útí.

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, láskou.

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Rokytnice v Orlických horách opraví budovu radnice. Do Nepálu odletělo letadlo s pomocí popovodních. Hokejisté Hradce v extralize podlehli Českým Budějovicím a dnes bude maximálně 23 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Rokytnice v Orlických horách opraví historickou budovu radnice. Město za rekonstrukci zaplatí zhruba 45 milionů korun. Některé práce už začaly. Dělníci například demontovali původní uhelný kotel a nahradí ho kotlem na biomasu.
2: Opravy se dotknou také historické fasády v přední části budovy, na kterou dohlédnou památkáři. Fasáda tam dostane okrový odstín. Stávající plastová okna budou nahrazeny dřevěnými a zateplená bude část objektu ve dvorním traktu. Součástí projektu je také stavba budovy technických služeb, která dostane další patro. V něm vznikne výtah a celá radnice tak bude bezbariérová. Rekonstrukce má být hotová do 15 měsíců od podpisu smlouvy. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Rekonstrukce suterénu muzea v Žacléři skončila. Město tam nechalo vybudovat kulturní sál, který v tomto horském městě chyběl. Jeho využití bude široké, potvrzuje pracovnice Vendula Pospíšilová.
3: Budou sloužit široké veřejnosti, takže vlastně veškeré spolky

0: si tam můžou pronajmout od města prostory, pořádat si tam akce, dílny, přednášky a samozřejmě i Městské muzeum Žacař zde bude provázet různé akce.
1: Veřejnosti se prostory poprvé otevřou dnes. Česko večer poslalo do povodněmi zasaženého Nepálu letadlo s humanitární pomocí, informovala o tom mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Poskytnutí materiální pomoci schválilo ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí. Do odříznutých oblastí Nepálu Česko poslalo deky, karimatky a skládací postele, říká mluvčí Posekaná.
2: Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Deky, karimatky i postele proto předně poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy.
1: Kvůli povodním zemřelo v Nepálu přes 1400 lidí a tisíce dalších se stále pohřešují. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady totiž mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky, které v příštích týdnech rozešle do domácností. Sport. Hokejisté Hradce Králové v prvním domácím zápase nové sezóny Tipsport Extraligy nedali gól a Českým Budějovicím podlehli 0-2. Trenér Tomáš Martinec byl zklamaný z toho, v jakém mentálním nastavení tým zápas odehrál.
3: My si musíme uvědomit, že pokud z té extralize nebudeme každý zápas na naše maximum a nebudeme ochotní za sebe vymačknout úplnou hranu, tak aby jsme měli šanci zápas vyhrát, tak nebudeme úspěšní. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až skoro jasno, ráno ojediněle s mlhami, teplotní maxima 19 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Trutrovsku do poloviny listopadu počítejte s uzavírkou silnice 284 v obci Bílé Poličany. Objízdná trasa vede přes Rohoznice a Miletín.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme krásné, dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, je 5 hodin 4 minuty, je sobota 19. září, svátek dnes mají Zity a začíná víkend, začíná taky náš pravidelný ranní informační servis. Přibližně 8 lidí z 10 po sobě zanechá dluh na protialkoholní záchytné stanici. Vyplývá to z dat těchto zařízení v Česku, která většinou končí ve ztrátách. Náklady na provoz i podíl nezodpovědných klientů podle nich roste. Podrobnosti uslyšíte za chvíli, taky nás čeká pravidelný spotřebitelský servis, odpověď na další z vašich dotazů. Tentokrát se bude týkat reklamace darované věci. Jana Kudivejsová přeje krásné ráno, krásnou sobotu a krásný celý víkend.

0: Je 5:13, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Doufám, že jste měli klidnou noc na začátek víkendu, klidnou noc zpátku na sobotu. Přenocování na protialkoholní záchytné stanici může vyjít na tisíce korun. 8 lidí z 10 přitom za svůj nedobrovolný pobyt nakonec nikdy nezaplatí. Ukazují to údaje těchto zařízení v Česku. Klientů navíc v posledních letech přibývá a tak roste i dluh. Záchytky jsou ve výsledku ztrátové i přes milionové dotace krajů.
1: Ten byl přivezený policií, městskou policií ze Žadce.
2: V 7:30 ráno v teplické záchytné stanici ještě dospávali 3 lidé, kteří tu pozdě večer skončili opilí. Stav jednoho z nich popisuje vrchní sestra Jaroslava Duchoňová.
3: Je detoxikovaný, že už spolupracuje.
2: Takhle se tu za rok vystřídá přes 1000 lidí. Jak říká za provozovatele zařízení, kterým je krajská zdravotní mluvčí Ivo Brániš, je to čím dál tím víc.
4: Počet těch klientů v posledních letech vzrůstá. Za ten letošní rok to bylo 1137 klientů.
2: Zhruba 80% z nich nakonec nikdy nezaplatí. Ostatní záchytné stanice v Česku na tom nejsou o moc lépe. V Pardubicích je neplatičů 70%, v Sokolově 72% a v Hradci Králové 75%. Zdaleka nejhůř je na tom Plzeň.
5: V první polovině letošního roku nezaplatilo dlužnou částku 770 klientů, což je přibližně 87%.
2: Říká mluvčí Plzeňského kraje Natálie Vajnarová. Právě kraj totiž záchytnou stanici financuje. Zavázal se, že mezi lety 2025 a 2027 přispěje 40 miliony korun. Pokud částka stačit nebude, ztráty musí ze svého doplatit provozovatel, tedy záchranná služba. Funguje to tak u všech zařízení v Česku. Přestože se dluhy snaží vymáhat po klientech, nejsou ale moc úspěšní.
6: Provozovatelé nemocnic jsou povinni se chovat k veřejným prostředkům jako řádní hospodáři. Nicméně je na nich, aby se vyhodnocovali, v jakých případech je třeba žaloba nebo exekuce zbytečná. Jde třeba o případy osob žijících na ulici.
2: Vysvětluje Jan Mlynarčík, prezident exekutorské komory, na kterou se provozovatelé obracejí. Úspěšnost bývá zhruba třetinová a tak už se například v Ostravě přestali o vymáhání dluhů snažit. Záchytky místo toho hledají jiná řešení. Zatímco někde teď plánují navyšovat poplatky za pobyt, jinde se snaží od kraje dostat vyšší dotace. Například v Sokolově zkoušejí nový model a provozní dobu tak omezili jen na víkend. Dominik Hron, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Hradci Králové dnes pokračují sborové slavnosti, taky pokračují dožínky, a to v Hradci na letišti v parku 360, no a ve Všestarech v Archeoparku, což je u Hradce Králové, tam můžete zažít dožínky tak, jak je slavili v pravěku. Jaké k tomu bude počasí a jak je v tuto chvíli v Trutnově 5 stupňů Celsia, v Hradci Králové, v Rychnově, v Náchodě mezi 8-9 stupni a Výčině 6 stupňů.
1: Počasí.
0: Teď ráno počítejte ještě místy s mlhami, jinak bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 19 až 23, na horách 15 až 18 stupňů Celsia a biopředpověď je na jedničce. Zítra bude polojasno, postupně ale bude přibývat oblačnosti, odpoledne se objeví místy přehánky, na horách můžou být četnější, ke konci zase budou srážky ubývat, noční teploty 12 až 8 a denní teploty zítra se budou pohybovat ty nejvyšší mezi 18 a 22. stupni Celsia.
2: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

0: dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Je tu opět pro vás náš spotřebitelský servis, ve kterém se dnes ptáte na darovaný předmět. Co když se u něj objeví závady? Josef Černý dnes odpovídá na dotaz pana Martina.
1: Na inzerát jsem získal křeslo, a to pouze za odvoz. Když jsem si ho na místě prohlédl, vypadalo bez závad, jenomže doma jsem zjistil vadu podstatnou. Je možná reklamace, anebo alespoň náhrada za zbytečně projetý benzín? Minulý majitel se mnou odmítá bavit. Pane posluchači, jestli tomu správně rozumím, výrobek jste získal zdarma, to znamená, že nebyla uzavřena kupní, ale darovací smlouva a v takovém případě reklamace možná není.
0: A další spotřebitelské dotazy nám můžete posílat na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz.

NASA objevila na měsíci nový kráter po dopadu cizího tělesa. Nárazu si nikdo nevšiml. Vědci Univerzity Hradec Králové se zapojí do mezinárodního výzkumu společností doby bronzové. Španělští vědci nalezli první důkazy, že diplodokové žili i na území Evropy. Umělá inteligence se učí slyšet drony. Po celé Evropě odborníci vyvíjejí systémy, schopné rozpoznat zvuk blížící se hrozby. Do Brna míří 20 zahraničních vědců. Pomohou s vývojem nanotechnologií, léčbou rakoviny i epilepsie. Tyto zajímavosti vám nabídneme v magazínu Techno. Pořad o vědě a technice vysíláme každou sobotu 5 minut po 8:30 ráno. Těší se na vás Michal Klokočník.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Ve Svobodě nad Úpou kvůli pořádání Rudolfových slavností pokračují změny v dopravě. Až do nedělní 10. hodiny jsou uzavřena parkoviště na náměstí Svornosti před radnicí a u Měšťanského domu a část parkoviště v ulici 5. května. Řidiči můžou parkovat u autobusového nádraží. Obec Val na Rychnovsku si dnes připomíná dvě výročí. Slaví 665 let od první písemné zmínky a místní mateřská škola 50 let od založení. Celodenní program začne v 10 hodin. Ve školce bude výstava fotografií a kronik, připravené jsou také ukázky práce s dětmi a divadelní představení. Odpoledne bude otevřený obecní úřad a spolkový klub nabídne výstavu a večer živou hudbu. Lidé dnes můžou v Hradci Králové na několika místech zažít město jinak. Do celorepublikové sousedské akce se zapojí Filharmonie, Klisperovo divadlo, Centrum uměleckých aktivit a skupina Divá bába. Program začne ve 14 hodin a potrvá do 18 hodin. Korunovační klenoty jsou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je můžou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu do 28. září. V minulých dnech je už mohli vidět školní skupiny. Jiří Lehečka srovnal stav Davis Cupového utkání mezi Českem a Spojenými státy na 1-1 na zápasy. Po úvodní prohře Jakuba Menšíka s Tienem přehrál americkou jedničku Shelt na 2x6-4. A dnes bude polojasno až skoro jasno, ráno ojediněle s mlhami, teplotní maxima 19 až 23 stupňů, na horách 15 až 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Skřivanech na Hradecku do konce listopadu pokračuje oprava silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: 5 hodin 40 minut s vámi je dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Je sobota 19. září. Dnes se píše například o cenách elektřiny a nebo taky o budování dalších komunikací a silnic v Královéhradeckém kraji. Pojďme se na to podívat podrobněji.
1: Kraní kávě, denní tisk.
0: Klíčová silnice 1/35 mezi Turnovem a Úlibicemi vstupuje znovu do procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Podle šéfa ředitelství silnic a dálnic je termín zahájení stavby v roce 2033 spíš optimistickým odhadem. Bez nového posouzení vlivů na životní prostředí se projekt nemůže posunout k dalším fázím projektování ani k výkupům pozemků. Úsek je součástí budoucího silničního spojení mezi Libercem a Hradcem Králové. Původně se počítalo se zahájením stavby už v roce 2028. Novější harmonogram ŘSD uvádí jako nejbližší možný termín rok 2033. Generální ředitel ŘSD Radek Mátl ale odhaduje, že to bude spíš ještě později. Píše o tom dnešní Jičínský deník. No a my už teď postoupíme do Mladé fronty dnes. Příloha pro Hradecký kraj informuje o dnešní události. Slavnostní otevření nové podkrkonošské rozhledny se dnes uskuteční ve Hřibojedech na Králové dvorsku. Vyhlídková plošina ve výšce 33 metrů se nachází na anténní věži nadzemního vodojemu. Na plošinu vede 189 schodů a přes rozhlednu nově vede páteřní červená turistická trasa do Braunova Betléma a hospitalu Kux. No a ještě deník Právo, teplo může domácnostem od ledna zdražit až o třetinu. Blížící se zima přinese velké části českých domácností napojených na teplárny výrazně vyšší účty. Cenový skok zasáhne ty, které mají jako zdroj tepla zemní plyn. Jeho zdražování na světových trzích vyvolané konfliktem na Blízkém východě navýší od příštího roku spotřebitelům ceny až o třetinu. Ročně si připlatí navíc i přes 8 000 korun. Rozhodující bude, za jakou cenu si jednotlivé teplárny plyn předem nakoupily. Tolik dnešní Právo, je 5 hodin 42 minut. No a nás už za chvíli čeká aktuální předpověď počasí. Pěkné ráno.

0: Je 6:15, víkend se rozjíždí, je sobota a i tentokrát se v našem regionu koná opravdu mnoho akcí. Jednou z nich je podzimní trh v Broumovském klášteře, dnes od 8:30 do 13 hodin. Taky to je ale dnešní šampionát vozítek s pedály v Náchodě. Závody začínají o 1:30, anebo drakiáda ve Špindlerově mlýně se začátkem ve 13 hodin. Všechno se bude odehrávat u lanovky na Medvědín.
1: Počasí.
0: A dnes by to mělo vyjít, mělo by být opravdu hezky, jenom teď po ránu ještě počítejte místy s mlhami, jinak by mělo být slunečno, polojasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami 19 až 23, na horách mezi 15 a 18 stupni Celsia, biopředpověď hlásí jedničku. Zítřek ten už bude trochu víc oblačnější, bude polojasno až oblačno, hlavně potom postupně odpoledne bude přibývat oblačnosti a objeví se i přehánky na horách četnější. Ke konci dne zase budou srážky potom ubývat, noční teploty 12 až 8 a nejvyšší denní 18 až 22 stupňů. No a ještě rychlý pohled na pondělí, to by mělo být oblačné až zatažené, postupně oblačné až polojasné s ojedinělými přeháňkami, noční teploty 11 až 7 a nejvyšší denní v pondělí mezi 12 a 16 stupni Celsia. A za chvíli už si v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové popovídáme taky s dětmi.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dobré ráno, ale pokračuje, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dnes mají svátek Zity, je to jméno italského původu a narozeniny slaví třeba herečka a daberka Valerie Zavadská, publicista a režisér Radek Bajgar, skifařka Miroslava Topinková-Knapková nebo herečka Zuzana Vejvodová. O čem si teď před 6 hodinou popovídáme s dětmi? O něčem, co je vlastně docela baví a do čeho se doma aktivně zapojují. Můžeme se společně zamyslet nad tím, jak třídíme odpad, jestli dostatečně, jestli víme, co do které popelnice patří. Právě na to se totiž děti ptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Děti, víte, co to je třídění?
2: Uklízení.
1: Uklízení čeho?
2: Hlaček.
1: A ty víš, co to je třídění?
3: Třídění je, že třídíš odpadky.
1: A jak je třídíš?
3: Že třeba do zelený patří plast.
1: Do zelený patří plast.
4: A třeba do modrý patří. Sklo.
5: Já nevím, jestli sklo.
6: Do modlí papí a do zelený patří sklo.
1: Víte, do které popelnice patří plast?
7: Na žlutý.
8: Na žlutý.
1: A víte, do které popelnice patří třeba olej?
9: Do červený.
10: Do červený.
1: Co patří do zelené popelnice?
11: Sklo.
1: Patří do zelené popelnice ještě něco jiného než sklo?
12: Papír.
1: A víte, kam patří nesnědené jídlo?
13: Do kompostu.
1: A co se všechno může dávat do kompostu?
14: Mídlo, žena i nesnědená.
15: Okurka.
3: Může se tam dávat třeba i jídlo a jsou v tom potkaně a žížaly.
1: A máte doma kompost?
3: Ne, babička. A má tam potkana a žížaly. A děda zabil potkana.
16: A takhle to vidíme my.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: S chladnějším počasím hrozí respirační nemoci. Lidé by podle lékařů měli zvážit očkování. Jičín si připomíná 160. výročí bitvy prusko-rakouské války. V Přelouči dnes předají dabingové ceny Františka Filipovského. A dnes bude maximálně 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tomáš Mysliveček. Sezóna respiračních nemocí se blíží. Lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale třeba proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina.
2: Do Česka už dorazila posílená vakcína proti chřipce pro seniory. Třeba v pražském Motole s ní začínají očkovat teď v úterý, říká lékař Milan Trojánek.
3: Takovéto přechodím chřipku, nepotřebuju antivirotika, nepotřebuju léčbu, nepotřebuju očkování. Tak je o to zrádnější právě u seniorů.
2: A to hlavně kvůli oslabené imunitě a chronickým nemocem, které může infekce zhoršit. Seniori by ale podle lékařky Zuzany Blechové z pražské Bulovky měli zvážit taky očkování proti pneumokokovým infekcím.
4: Člověk po pneumokokové pneumonii, pokud je senior, tak má významně vyšší riziko úmrtí do roku po této pneumonii.
2: Očkování proti chřipce i pneumokokovým infekcím hradí lidem od 65 let zdravotní pojišťovny. Michaela Bacíl Český rozhlas.
0: Jičín se dnes na jeden den vrací do časů prusko-rakouské války. Pracovníci Muzea Český ráj připravili vzpomínkovou akci ke 160. výročí bitvy u Jičína.
5: V 11 hodin se uskuteční pietní akt na Prachově a o půl hodiny později bitevní ukázka v prachovském sedle. Následně se jednotky přesunou z Prachova do Jičína, podobně jako tomu bylo v roce 1866. V 16 hodin budou bojové ukázky rakouské, pruské a saské armády v jičínském zámeckém parku a poté je naplánovaný koncert vojenské kapely 6. praporu polních myslivců. Vrcholem celého programu bude komentovaná bitevní ukázka na Valdštejnově náměstí v 18:45. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Přelouč na Pardubicku dnes čeká.

0: 32. slavnostní udílení cen Františka Filipovského za dabing. Porota letos vybírala ze 140 návrhů. Na ocenění navrhla celkem 8 osobností. Mimo jiné herce Milenu Steinmaslovou, Miroslava Mejzlíka, Miroslava Sajce a Miloše Vávru. U všech jmenovaných je to za dlouhodobý přínos v mistrovství v dabingu. Udílení cen bude možné sledovat i živě na internetu, říká za organizátory Marcela Gryčová z Přelouďské radnice.
1: Už několikátý rok se nám daří přes i vysílání České televize vysílat živý přenos ze sálu občanské záložny a zároveň návštěvníci Přelouče mohou na velkoplošné obrazovce na Masarykově náměstí od 17 hodin sledovat vlastně všechno, co se děje v sále.
2: Sport.
0: Mistrovství světa v biatlonu uspořádá v roce 2031 Östersund. Švédské středisko bude šampionát hostit po třetí v historii. Rozhodla o tom Mezinárodní unie IBU na úvod svého kongresu v Německu. Za rok budou nejlepší biatlonisté soutěžit o světové medaile v estonské OTP. Následovat budou rakouský Hochfilzen a norské Oslo. V olympijském roce 2030 samostatné mistrovství světa tradičně nebude. A motocyklista Filip Salač vyhrál trénink na velkou cenu Rakouska. Ve třídě Moto 2 porazil druhého Španěla Ortolu o 97 tisíc sekundy. Salač zároveň prošel do druhé části sobotní kvalifikace. Velká cena Rakouska je pak na programu v neděli.
2: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až skoro jasno, ráno ojediněle s mlhami, teplotní maxima 19 až 23 stupňů, na horách 15 až 18 a biozátěž bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na exitu 104 dálnice D11 do konce října počítejte s uzavírkou nájezdu ze Smiřic ve směru na Jaroměř. Provoz je veden po objízdné trase.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po zprávách pokračuje dál dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 19. září. Je sobota. V dnešních hradeckých minutách se dozvíte, kde byla v Hradci Králové první historicky doložená pošta a kdo byl prvním poštmistrem. Poštovní historii už za chvíli přiblíží Jana Vojtíšková. Hokejisté Hradce Králové po triumfálním vítězství ve východočeském derby v Pardubicích nastoupili poprvé v extraligové sezóně doma a Českým Budějovicím včera nedali ani gol. Zápas ještě zhodnotíme s trenérem Tomášem Martincem a s útočníky Jakubem Pourem a Alešem Jarglem. I dál přejeme krásné ráno a krásný víkend. Je 6 hodin a 5 minut.
2: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.
4: Šla doba zkoušek a prázdnin je to čas ze studánky doušek.

0: Možná jste si už takto brzy po ránu po 6. hodině zaspívali s námi, s Českým rozhlasem Hradec Králové, taky s Olympikem. A teď už dalším dílem pokračuje náš seriál K dějinám města Hradce Králové, který pro nás připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny už odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi a už jich jsou desítky. Najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Soboty pravidelně patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové a dnešní téma je pošta v 18. století.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Milí posluchači, minulé hradecké minuty jsme věnovali počátkům budování státní pošty, jež měla jednu z prvních zastávek i v Hradci Králové. Přesněji v Hradci nad Labem, jak již víme. Po 30leté válce, která narušila chod země, se začala síť poštovních stanic obnovovat. Nutno dodat, že oproti modernímu poštovnímu zasíťování se jednalo o propojení pouze nejvýznamnějších lokalit, jež se současně nacházely na důležitých zemských cestách. Jak jsme si též již vyprávěli, kromě poštovních vozů byly zásilky doručovány i posly, které si vydržovala města, šlechta i církevní instituce. Habsburkové se i nadále snažili jejich činnost omezovat a posilovat význam pošty. Docházelo k tomu i v Hradci, žel prameny scházejí. Až v 18. století se objevují častější zmínky, jež nám dávají představu o působnosti poštovní stanice ve městě. K roku 1717 byl poštmistrem Jan Fridrich, zastávající v letech 1709 až 1724 i post radního. Fridrich vlastnil dům v dnešním čísle popisném 37. Tento dům, jenž se dodnes nachází na Velkém náměstí v sousedství karmelitánského knihkupectví, je tedy prozatím první doloženou hradeckou poštou. Protože soustava poštovních stanic, u níž byly v roce 1718 položeny základy k trvalému převzetí její organizace do systému centralizující se státní správy, dosud nebyla schopna zajistit doručování korespondence plošně. Měl i Hradec nadále vlastní městské posly, kteří doručovali korespondenci především k okolním vrchnostem a městům.
1: Hradecké minuty.

0: 6 hodin 18 minut, protože začíná víkend, tak je dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové samozřejmě nabité tipy, co by se dalo dnes a zítra podniknout. A jinak souhrně je najdete na našem webu hradec.rozhlas.cz. Uslyšíte je taky od kolegyně Jany Házové po 8 hodině. Ale teď třeba pozvání do Týniště nad Orlicí, protože se koná týništské posvícení právě dnes a při této příležitosti bude dnes od 14 do 19 hodin na možné navštívit vodárenskou věž, což je místní technická památka a zároveň originální muzejní prostor. A můžete tam teď aktuálně vidět expozici, která představuje retro domácnost, taky 140 let Sokola, taky historii výroby jízdních kol, počátků železnice a taky celkový přehled dějin Týniště nad Orlicí. Dnes tedy mezi 14. a 19. hodinou otevřená vodárenská věž v Týništi nad Orlicí.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až skoro jasno, bude svítit sluníčko, vyhřeje nám to venku na 19 až 23 stupňů, na horách bude 15 až 18, biopředpověď je na jedničce. No a zítra bude polojasno, ale bude postupně přibývat oblačnosti, odpoledne se můžou objevit i přehánky na horách četnější, nejnižší noční teploty 12 až 8 a nejvyšší denní 18 až 22 stupňů Celsia. No a za chvíli už v dobrém ránu jedna vzpomínka režiséra Zdeňka Zelenky, jak se taky někdy vybírali dětští hrdinové do filmu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dnes vrcholí v Novém Městě nad Metují festival české filmové komedie. Ještě je na programu třeba film Poberta od 14 hodin, potom taky speciální projekce filmu Pupendo, no a na závěr to bude ještě taky bubenická show od 20 hodin, a to na terase kina. Před půl sedmou nás teď ještě v dobrém ránu čeká vyprávění režiséra Zdeňka Zelenky, tentokrát o tom, jak se dřív hledali dětské filmové hvězdy.
1: To vám můžu říct, že je denně na pořadu dne. A nejlepší bylo, když jsem chodil do těch škol, tak vždycky přišla paní ředitelka nebo paní učitelka, říká, tenhle Pepíček, to je moc šikovnej kluk, jo. On má tatínka, on je tajemníkem na KSČ, prosím vás, jo. A já jsem jednou schválně toho kloučka vzal a říkám, no tak řekni mi třeba nějakou básničku, to já hnedka poznám. A tenhle ten klučina, ten syn toho tajemníka KSČ se postavil a říká básničku. A si ji pamatuju dneška, když je to 25 let. Lenine, Lenine, ty jenž ležíš v hrobě, uhni se, Lenine, a si lehnu k tobě.
2: Předpokládám, že byl přijat všemi deseti.
1: Kdyby měl talent, tak na Lenina neberu ohled, ale nesešlo se to. Talent ani Lenin.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Finále soutěže Vesnice roku 2026 dnes hostí Písečná na Orlicko-Ústecku. Do obce, která získala titul loni, dorazí pořadatelé soutěže i 13 finalistů. Výsledky letošního ročníku oznámí kolem 14. hodiny. Na mošnovském letišti u Ostravy začínají dny NATO. 26. ročník nabídne desítky bojových ukázek a 80 letadel a vrtulníků ze 14 zemí. Vystoupí i britští akrobaté Red Arrows. Rokytnice v Orlických horách se dnes připojí k akci Ukliďme Česko. Pro dobrovolníky má radnice připravené sběrné pytle a rukavice. Sraz mají v 9:30 na náměstí TG Masaryka, na Panském poli a v Nebeské Rybné. V Hradci Králové pokračují krajské dožínky, poprvé v areálu Park 360 na letišti. Program pro veřejnost začne v 10 hodin. Součástí je výstava zemědělské techniky a tradičních řemesel. V aréně zvířat ukázky práce ovčáckých psů, stříhání ovcí, dravci, hobby horsing, přehlídka plemen, skotu nebo dog dancing. V 11 hodin organizátoři ocení nejlepší krajskou potravinu roku, zemědělce a hospodáře. Začíná historicky první celorepubliková akce Kinodny. Přidávají se stovky sálů, mezi nimi i biograf Český raj v Jičíně. Snahou je přilákat lidi na promítání, proto o víkendu zaplatí symbolické vstupné za jakýkoliv projekt nebo film. Čekají je premiéry, předpremiéry, velké letní hity i legendární filmy. A ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno a ojediněle mlhy. Odpoledne převážně polojasno. Teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Libáni na Jičínsku do poloviny listopadu pokračuje oprava silnice 280. Objízdná trasa vede okolními obcemi a přes Kopidlno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: právě Denní tisk.
1: Je 7:07, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové. Co se píše v dnešním deníku? Najdeme tam jedno upozornění. Rozsáhlý požár má zachvátit na konci září les v okolí vojenské tvrze Hanička v Orlických horách. Naštěstí půjde jen o velké cvičení složek integrovaného záchranného systému, a to 30. září. Tematicky je akce zaměřená na požár lesa v těžko dostupném terénu bez blízkého zdroje vody. Cvičení se bude konat přibližně od 7:30 až do odpoledních hodin v katastrech obcí Rokytnice v Orlických horách a Bartošovice, převážně v zalesněném prostředí v okolí dělostřelecké tvrzi Hanička. Tato oblast bude pro veřejnost uzavřená, řidiči by měli počítat s uzavírkami komunikací, zřízeny budou objízdné trasy, uzavřou se také přilehlé turistické trasy, a to 30. září ve středu, jak informuje Rychnovský deník. Teď už Mladá fronta dnes. Sazby hypoték míří k 6%. Úroky hypoték neustále rostou od března, zlevňování letos experti neočekávají. Začátek září přinesl další zdražení hypoték, když úroky vystoupaly na nejvyšší hodnoty za poslední 2 roky. Ještě na jaře se přitom čekalo zlevňování, pak ale válka zablokovala Hormuzský průliv a kvůli pokračující geopolitické nestabilitě, rostoucím cenám ropy a nervozitě trhu z rostoucího zadlužování státu i firem se bankám zdražují náklady na dlouhodobé financování. Podle Tomáše Kadeřávka ze Swiss Life budou banky muset zdražení na trzích brzy promítnout do cen pro klienty. Téma dnešní Mladé fronty dnes. No a ještě nalistujeme jednu stránku v Právu. Návštěvníci tradiční výstavy hub, která se od včerejška a ještě dnes koná v Muzeu pod Krkonoší v Trutnově, můžou na vlastní oči vidět hřib, který se dosud v Česku nevyskytoval. Jde o hřib štíhlotřený, jehož původním domovem je Severní Amerika. Dnes se šíří na Liberecku, ale zřejmě se brzy objeví i v dalších částech republiky. Vzhledem k tomu, že jde o nepůvodní invazivní druh, hrozí, že bude vytlačovat naše původní houby rostoucí pod borovicemi, například hřib strakoš. A v Muzeu pod Krkonoší v Trutnově si výstavu hub můžete prohlédnout ještě dnes od 9 do 17 hodin. Zveme společně s deníkem Právo.

0: Přejeme krásné sobotní ráno, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, zásobujeme vás mnoha tipy a informujeme o tom, co se koná o tomto víkendu. Ještě více uslyšíte po 8 hodině, ale teď, abychom připomněli ještě jinou tradiční akci zahraniční, tak v Mnichově právě dnes se začínají pivní slavnosti Oktoberfest, potrvají do 4. října. Tuplák, tedy litr piva, se bude letos prodávat opět dráž než loni, vyjde zhruba na 15 až 16 eur, což je v přepočtu nějakých 360 až 387 korun. V Hradci Králové pokračují dožínky, jak už jsme říkali i ve zpravodajství, tentokrát na letišti v parku 360, jak spoustou stánků, ve kterých můžete něco dobrého ochutnat, tak samozřejmě bohatým programem. Ještě se k tomu určitě vrátíme, ale taky potřebujeme vědět, jak bude.
1: Počasí.
0: Dnes slunečno, jasno nebo skoro jasno, postupně odpoledne převážně polojasno, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 14 až 17 stupňů Celsia a biopředpověď je dnes na jedničce. Zítra nás čeká spíš oblačno, dopoledne určitě oblačno, postupně až zataženo, odpoledne místy s přehánkami, později večer začnou od severozápadu srážky ustávat. Noční teploty 12 až 9 a nejvyšší teploty denní zítra 19 až 22 a na horách mezi 13 a 16 stupni Celsia. Za chviličku se ještě vrátíme v dobrém ránu k hokeji, protože, jak už jsme říkali, tak hradečtí hokejisté včera prohráli s Českými Budějovicemi, nepodařilo se jim dát ani gól, tak my se vrátíme k tomuto zápasu podrobněji, ještě ho rozebereme mimo jiné i s trenérem Tomášem Martincem.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Víte, kde je Laponsko? Povíme vám to přesně s Markétou Hejkalovou, spisovatelkou, překladatelkou, nakladatelkou, organizátorkou podzimních knižních veletrhů v Havlíčkově Brodě a také skvělou pozorovatelkou na cestách, nejen v Laponsku, jako obvykle v pondělí po 18. hodině.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jutá! Já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bysme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!

0: ti.
1: Sport.
2: My se pojďme vrátit ke včerejšímu hokejovému utkání. Hokejisté Hradce Králové po triumfálním vítězství ve východočeském derby v Pardubicích nastoupili včera poprvé v extraligové sezóně doma a v prvním domácím utkání typ sport extraligy nové sezóny nedali gol a Českým Budějovicím podlehli 0-2. Vítěznou branku ale vstřelil útočník Motoru, který ještě loni za Hradec Králové nastupoval, Jakub Pour.
3: Poznal jsem tady fakt spoustu skvělých lidí, takže ty oslavy třeba. Chtěl jsem úplně dělat nějaký velký. Já jsem od malička Plzeňák, takže goly spíš jako neslavím, hlavně tam. Tady. Asi nebudu dělat nic jako velkýho, ale nějak takhle aspoň v klidu.
4: Vysvětloval Jakub Pour, proč po vstřelení gólu ve 23. minutě neslavil bujaře na ledě. Branka byla nakonec vítězná a návrat na místo, kde hrál dvě sezóny, tak osobně mohl považovat za zdařilý. V kontaktu se svými bývalými spoluhráči, ale před zápasem moc nebyl.
3: Spíš se pozdravili. Padlo tam spoustu úsměvů, jsem rád, že kluci na mě nezapomněli, že jsem tady si udělal spoustu dobrých kamarádů a rád na to vzpomínám, takže jedině za Radovanem Pavlíkem jsme si trošku jako před zápasem něco řekli.
4: Řekl Jakub Pour. Motor závěrečnou třetinu poctivě odbránil a udržel vedení 2-0. Porazil tak tým, který si v úvodním kole vyšlápl na mistrovské Pardubice. Královéhradecký útočník Aleš Jergl odmítá, že by úspěch v předešlém kole tým ukolébal.
5: Myslím si, že jsme to nikdo neměl v hlavách, to, že bychom porazili mistra, že teď se s nás všichni poprdí, ale je to začátek sezóny a všichni potřebují sbírat body a takový ten škaredý hokej prostě dorážet, dohrávat, to prostě teď musíme hrát. No.
4: Ať už výhra v derby v Pardubicích měla na výkon ve druhém zápase vliv nebo ne, trenér Mountfieldu Tomáš Martinec byl z přístupu týmu zklamaný.
6: My si musíme uvědomit, že pokud z té extralize nebudeme každý zápas na naše maximum a nebudeme ochotní za sebe vymačknout plnou hranu, tak aby jsme měli šanci zápas vyhrát, tak nebudeme úspěšní.
4: Řekl po porážce 0-2 s Českými Budějovicemi v úvodním domácím zápase sezóny královéhradecký trenér Tomáš Martinec. Z Hradce Králové, Krištof Kousal, Český rozhlas.

posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Ředitelství silnic a dálnic nechá posoudit možnost tunelu pod Turnovem. Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je obrovský. Do fotbalové reprezentace jsou poprvé povoláni Ambros, Macek a Radosta. A dnes bude převážně polojasno. U zpráv vás vítá Tomáš Mysliveček. Nová dokumentace o vlivu stavby silnice číslo 35 z Turnova do Úlibic na životní prostředí přijde na více než 25 milionů korun. Vyplývá to z údajů v registru smluv. Dokumentaci zpracuje projekční kancelář Valbek. Nově se bude posuzovat i varianta čtyřpruhu v celé délce trasy a také vybudování přes 5 kilometrů dlouhého tunelu z Ohrazenic po křižovatku Valštejnsko. Ředitelství silnic a dálnic tím chce vyhovět požadavkům města Turnova, říká generální ředitel státního podniku Radek Mátl.
2: Projektantech, aby oni tu trochu zvolili tu variantu, ale samozřejmě je to velmi obtížné sklesat pod řeku jezero se vystoupat. Je potřeba myslet ne na to, kolik to bude stát v rámci realizace, ale také kolik to bude stát v rámci provozu, protože takto dlouhé komplikované tunely pak přináší časté uzavírky, převádění dopravy zpátky do města a tak dále. Takže je potřeba zvážit veškeré aspekty.
1: Požár haly na zpracování plastů v Rynholci na Rakovnicku je pod kontrolou. Hasičům se ho podařilo lokalizovat kolem půlnoci a poplachový stupeň postupně snížili ze třetího na základní. Nasazené jednotky během noci halu vyskladňovaly, teď ji dohašují a za dohledu termokamer hledají skrytá ohniska. Podle prvotních odhadů je způsobená škoda až 400 milionů korun. Co požár způsobilo, budou v dopoledních hodinách zjišťovat vyšetřovatelé. Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je podle organizátorů obrovský. Česká rada dětí a mládeže programem pomáhá nízkopříjmovým rodinám. Zapojením do něj můžou pro děti získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity. Žádat můžou rodiče dětí od 3 do 18 let. Původní 4 miliony korun se během jediného dne vyčerpaly. Česká rada dětí teď proto přidává další peníze. V archeoparku v Šestary u Hradce Králové je na dnešek připravený speciální program o pravěkých dožínkách. Návštěvníci se dozvědí, jak podzimní období prožívali naši předkové a k ochutnání budou také pokrmy z tehdejší doby. Přibližuje program ředitel Radomír Tichý.
3: Jde o uzené ryby, výrobu síra, zpracování obilí až po konečný chléb, jídlo římského legionáře nebo nápoje keltů. Nečekejme kulinářské zázraky, archeologové neznají přesné recepty tak starých jídel. Naším cílem je představit i nástroje, které k přípravě takových jídel sloužily. Sport.
1: Trenér fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia představil svou premiérovou nominaci. Pro 4 duely v elitní divizi Ligy národů vezme 3 nováčky. Lukáše Ambrose z Anderlechtu, Romana Macka ze Sparty a Matěje Radostu z Teplic. V nominaci chybí Patrik Šik z Leverkusenu, který odmítl reprezentovat. Generální manažer Pavel Nedvěd říká, co od nadcházejících utkání čeká.
4: Tyhle zápasy použijeme proto, aby jsme poznali hráče a proto, aby jsme se snažili udělat co nejlepší.

0: výsledek. Já si myslím, že tohle trenéři mají v hlavě a nechceme být jenom sparring partneři a prostě chceme něco vytvořit a mít nějaký obraz národního týmu.
1: Češi za týden v sobotu přivítají Chorvatsko a pak Anglii a poletí do Španělska a Anglie.
2: Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno a ojedinělé mlhy. Odpoledne pak převážně polojasno. Teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 17. Vítr slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní a biozátěž je pro dnešek na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Do 25. září na Rychnovsku počítejte s uzavírkou silnice mezi obcemi Černíkovice a Uhřínovice. Důvodem je oprava vozovky. Objízdná trasa je značená.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A krátce po 7. hodině stále posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové, a to v sobotu 19. září. Dobré ráno je plné tipů, protože začíná víkend a také i za chvíli vás pozveme na jednu akci, kde uvidíte půvab jednoduchých věcí, tradice i stopy života našich předků. To všechno totiž využívají žáci základní umělecké školy ve Vrchlabí jako inspiraci pro svou tvorbu. Přesvědčit se o tom může každý, kdo se zajde podívat na jejich aktuální výstavu. Naše reportérka Eliška Pilařová už tam byla, tak nám dá za okamžik vědět, jak se jí tam líbilo. A kdybyste se chtěli jít podívat do cirkusu, konkrétně do cirkusu Prince, který je aktuálně v Hradci Králové, stačí zkusit vyhrát v naší bleskovce a lístky můžou být vaše. Tak vám přejeme krásné ráno, krásný den, krásný víkend.
2: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: Je 7 hodin 12 minut. Informační centrum ve Staré Radnici ve Vrchlabí uspořádalo výstavu prací žáků výtvarného oboru místní základní umělecké školy. Jmenuje se Písně v plátně. 30 obrazů vypovídá o cestě k folkloru, o inspiracích v lidové tradici a o významu minulosti pro dnešní dobu. Byla se podívat i naše redaktorka Eliška Pilařová.
1: Výlet do světa folkloru za ornamenty krojů výšivek malovaného nábytku. Jsme v informačním centru Vrchlabském v té roubené výstavní síni a jakoby ty obrázky na ledové motivy byly tady doma.
2: Děkuji moc za možnost vystavit na místo, které je tak půvabný, aby naše kresby a malby zazářily.
1: Ivanka Blagojeva, pedagožka Vrchlabské základní umělecké školy.
2: Navazovat na lidovou kulturu neznamená ji kopirovat a znamená ji přetvořit srdcem a duchem, který teďka momentálně moderně žijeme. Bylo důležité, aby děti pochopili, jak ti lidi žili a jak se jim dařilo, proč to dělali, že měli k tomu nějaký vztah a dávali ty věci, které pozorovali v přírodě. S malýma dětma jsme začali tím, že jsme vytvářeli kruhový obrazce, který jsme pak ornamentálně zdobili. S velkýma žákama jsme si vytvořili motiv, který děti nejdřív zpracovali jako náměť a pak jako oleomalbu.
1: Písně v plátně. Ta tkalcovská minulost, plátno a na něm nějaký výtvarný počin, to všechno je v tom titulu.
2: Rozhodně obrázky na plátně máme v plánu přetvořit do původních návrhů skříní a truhel. Máme rozpracovaný čela postele, který jsme dokázali získat. A já jsem domluvená, že bychom z toho udělali jakoby nějaké lavičky, které by každodenně byly použity. Další varianta je, že bychom dokázali s dětmi vytvořit dobrý návrh, který by byl nositelný. Malinká ozdobička nebo vyšívka. Mám krajčovskou panu. Přemýšlela jsem, že ji oblíkneme do něco, co jsme získali v Muzeu krojů v Ostrově. Ale to není ono. Není to naše. Během projektu vznikly taky zajímavé modrotisky. A já bych tam viděla hořce. Jiný plátno, do kterého můžeme teprve promítat nějaký nápady. Naše krkonožsky.
1: No já mohu udělat jedině tečku Folklor žije.
2: Písně v plátně je jenom začátek. To je projekt otevřený. Vznikalo, protože jsme poslouchali písničky z Krkonoš.
1: To vaše školní CDčko krkonožských lidových písní, to je zase folklorní počin hudebního oddělení.
2: Nacházíme se na poli experimentování, hledání a navazování na lidový jazyk. Ale pro mě je hrozně důležitý, aby děti k tomu si vytvořili vztah. A kdyby jen 5% z těch žáků dokázalo k tomu najít zpátky cestu, tak je vyhráno.
1: Z Vrchlabí Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Přejeme krásné sobotní ráno, s vámi je Český rozhlas Hradec Králové. Taky vás dnes můžeme pozvat například na Den s myslivci na pohádkový les, který se bude konat na Tylově paloučku v Havlovicích. Začíná to všechno už v 9 hodin dopoledne a pokud se zajdete podívat, tak vás čeká naučná stezka, samozřejmě setkání s myslivci, ukázky některých jejich činností, ukázky třeba trubačů, dravců, taky loveckých psů, bude možné si toho spoustu taky vyzkoušet. A mělo by být hezky.
1: Počasí.
0: Dnes totiž bude převážně jasno nebo skoro jasno, odpoledne polojasno, nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 14 až 17 stupňů Celsia a biopředpověď je dnes na jedničce. Zítra už bude více oblačnosti, oblačno postupně až zataženo, odpoledne místy s přeháňkami, později večer potom začnou od severozápadu srážky ustávat. Noční teploty klesnou na 12 až 9 a ty nejvyšší zítra vystoupí na 19 až 22, na horách na 13 až 16. 16 stupňů Celsia. A protože je 7 hodin 19 minut, tak už za chvíli nás v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové čeká pravidelná ranní bleskovka, soutěž, kdy si zahrajeme o vstupenky do cirkusu.
1: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová v létě oslavila kulaté narozeniny. A tak na oslavy, ale i na podzimní plány se zeptáme v úvodu našeho magazínu. Sestry Lagronovy poví, co všechno obnáší vzdušná akrobacie. V módních trendech probereme nadčasovou podzimní módu a v kosmetickém rádci představíme novinku v omlazování pleti PDRN.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Snad i Olga Lounová navodila příjemnou sobotní ranní náladu, kdy vstupujeme do víkendu, za 6 minut bude 7:30 a třeba rovnou o víkendu někdo z vás bude moct vyrazit do cirkusu, protože právě teď si zahrajeme o 2 vstupenky.
1: Bleskovka.
0: A budou to vstupenky do cirkusu Prince, který je právě teď aktuálně v Hradci Králové a bude až do 27. září v Malšovicích vedle fotbalové arény. A my jsme už i zvali a sestry Lagronovi, což jsou akrobatky, uslyšíte taky v magazínu Charm Lady Klokočníkové tento víkend. Takže tohle to všechno můžete vidět. Je to rodinný cirkus, kde jsou samozřejmě nejen akrobatická vystoupení, ale i vystoupení se zvířaty, klaun a všechno, co k cirkusu patří. Tak teď jenom správně odpovědět na dnešní otázku, ta bude sportovní a budeme trošku počítat. Před 20 lety ukončil kariéru světový rekordman a olympijský vítěz v hodu oštěpem Jan Železný. Oznámil, že končí s aktivním závoděním a že bude pokračovat jako trenér. No a já se vás zeptám, kolikrát Jan Železný vyhrál olympiádu. A pozor, dáme si to tentokrát bez nápovědy, protože vlastně není tam až za stolik moc možností vzhledem k tomu, jak často se olympiády konají, v jakém časovém intervalu. 726, 46, 46, 46. Kolikrát oštěpař Jan Železný vyhrál olympiádu? Tak pojďte to zkusit, buď víte, nebo to tipnete, to už je určitě na vás. Tak halo, halo, přejeme vám krásné ráno, dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchač Otáz.
0: Tak pane Oto, počítejte, odhadujte, kolikrát to bylo.
2: No já to typuju 3x.
0: 3x, tak 3 to bývá takové šťastné číslo. A je to tak, je to skutečně 3x, takže vaše jsou vstupenky do cirkusu. Já přeju, ať si to moc hezky užijete, ať už to bude tento víkend, nebo až do toho 27. září je čas, což je do příští neděle, takže určitě vyberete nějaký termín.
2: Ano.
0: Mějte se moc hezky, přeju hezký víkend, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: No a ještě doplním, kdy a kde to bylo, kdy Jan Železný tedy vyhrál zlatou olympijskou medaili. Poprvé to bylo v roce 1992 v Barceloně, pak to byl rok 1996 v Atlantě a pak to byl rok 2000, to bylo Sydney, dokonce olympijský rekord. Takže Jan Železný je 3x olympijským vítězem, taky 3x mistrem světa a světovým rekordmanem. Přesně před 20 lety ukončil svoji aktivní závodnickou kariéru a od té doby pokračuje jako trenér. Panu Otovi to tady vyneslo výhru 2 vstupenky do cirkusu a my je tady pro vás budeme mít ještě i zítra, tak ještě zítra po 7. hodině můžete zkusit. Za 3 minuty bude 7:30, přejeme krásné sobotní ráno.

0: 8.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Ve Svobodě nad Úpou kvůli pořádání Rudolfových slavností pokračují změny v dopravě. Až do zítřejší 10. hodiny jsou uzavřena parkoviště na náměstí Svornosti před radnicí a u Měšťanského domu a část parkoviště v ulici 5. května. Řidiči můžou parkovat u autobusového nádraží. Obec Val na Rychnovsku si dnes připomíná dvě výročí. Slaví 665 let od první písemné zmínky a místní mateřská škola 50 let od založení. Celodenní program začne v 10 hodin. Ve školce bude výstava fotografií a kronik, připravené jsou také ukázky práce s dětmi a divadelní představení. Odpoledne bude otevřený obecní úřad a spolkový klub nabídne výstavu a večer živou hudbu. Lidé dnes můžou v Hradci Králové na několika místech zažít město jinak. Do celorepublikové sousedské akce se zapojí Filharmonie, Klicperovo divadlo, Centrum uměleckých aktivit a skupina Divá bába. Program začne ve 14 hodin a potrvá do 18 hodin. Korunovační klenoty jsou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci si je můžou prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu do 28. září. V minulých dnech je už mohli vidět školní skupiny. Jiří Lhečka srovnal stav Davis Cupového utkání mezi Českem a Spojenými státy na 1-1 na zápasy. Po úvodní prohře Jakuba Minčíka s Tienem přehrál americkou jedničku Sheltona 2x6-4. A ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno a ojediněle mlhy, odpoledne převážně polojasno. Teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Do konce roku pokračují práce na inženýrských sítích v Poděbradově ulici Výčíně. Objízdná trasa vede okolními komunikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Je 7.40, začal víkend, je sobota 19. září, venku už se klube sluníčko. Jestli vydrží po celý den, tak to si řekneme v předpovědi počasí v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové za chvíli. Teď tu ale mám několik dnešních deníků, abychom se podívali, co je nového.
1: K ranní kávě, denní tisk.
0: A začneme v Právu, které už vyhlíží zimní sezónu. 1 200 000 000 korun zaplatí Ski areál Špindlerův mlýn v Krkonoších za realizaci projektu propojení dvou protilehlých lyžařských areálů. Začnou lyžaři využívat už letos tento areál nebo toto propojení? Ano, ale zatím jednosměrně. Bez nutnosti použít ski bus nebo auto se lidé dostanou z Medvědína do areálu svatého Petra. Nová lanová dráha, která je součástí tohoto propojení, se rozjede 12. prosince. V příštím roce bude dokončena i druhá část, konkrétně 10-místná kabinová lanovka lesní na Medvědín. Poté už bude možný pohyb lyžařů z terminálu oběma směry, píše dnešní Právo. Teď tu mám deníky. Soud potvrdil Cimickému 5 let vězení. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Zamítl jeho odvolání, uznal vinu lékaře ve všech bodech obžaloby. 78letý psychiatr k soudnímu jednání nepřišel, v minulosti vinu odmítl, rozhodnutí soudu je pravomocné, dodává deník. No a ještě Mladá fronta dnes, příloha pro Královéhradecký kraj a jedna víkendová aktualita. Slavnostní otevření nové podkrkonošské rozhledny se dnes uskuteční v Hřibojedech na Královédvorsku. Vyhlídková plošina ve výšce 33 metrů se nachází na anténní věži nadzemního vodojemu. Na plošinu vede 189 schodů a kolem rozhledny nově vede páteřní červená turistická trasa do Braunova, Betléma a hospitalu Cooks.

0: Tohle by bylo docela dobré pochodové tempo, i když možná moc rychle. Turistickým pochodem si totiž lidé v lázních Bělohrad na Jičínsku dnes připomínají 100 let od úmrtí bělohradského rodáka, spisovatele Karla Václava Raise. Start pochodu nazvaného Raisovým pod Zvičinskem je z náměstí Karla Václava Raise z místa, kde stával spisovatelův rodný dům. Trasy pro pěší mají 6, 10 a 27 kilometrů. Ono to vlastně už začalo, protože přihlašovat se a vyrážet mohli účastníci už od 7 hodin, to znamená už 3/4 hodiny jsou někteří možná na cestě, ale možnost je až do 12, až do oběda a oficiálně potom bude pochod ukončen v 17 hodin. Tak můžete ještě vyrazit, protože má svítit sluníčko, opravdu bude hezky.
1: Počasí.
0: I teploty budou příjemné, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 a 23, na horách mezi 14 a 17 stupni Celsia a biopředpověď je na jedničce, to je jenom mírná zátěž. Zítra nás potom čeká oblačno až zataženo, odpoledne místy s přeháňkami, později večer začnou od severozápadu srážky ustávat, i oblačnosti bude ubývat, noční teploty spadnou na 12 až 9 a nejvyšší denní se budou zítra pohybovat mezi 19 a 22, na horách mezi 13 a 16 stupni Celsia. Čím budeme pokračovat v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové dál? Za chvíli vám představíme nejrychleji rostoucí dřevinu, a to v dalším vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Tak ať se hezky vstává, přejeme krásné ráno, krásnou sobotu.
1: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: volšebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z ní alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: koulíte?
1: Přikuluji.
0: To přikulovat je lepší než koulet, že?
1: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř, nově vždy poslední zářijovou sobotu.
5: Osm hodin.
6: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Zákaz mobilů na školách bude částečný. V Deštném v Orlických horách je dnes mimořádně otevřený vojenský bunkr ze 30. let minulého století. Hokejisté Hradce v extralize podlehli Českým Budějovicím a dnes bude převážně polojasno. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré ráno. Telefony v českých školách od příštího školního roku zřejmě nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v poslanecké sněmovně. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky, včetně odpovídajících tříd na konzervatořích a víceletých gymnáziích. Plošná regulace ale nemá podporu u některých opozičních stran. Proti je třeba TOP 09, pokračuje její předseda Matěj Ondřej Havel.
7: Spousta vzdělávacích aplikací, materiálů, dohledávání informací v rámci hodin se odehrává na mobilním telefonu. Do mobilního telefonu dostávají žáci zprávy od školy, známky. Žákovská knížka už se v řadě případů vůbec nepoužívá, je prostě přežitá. A mobilní telefon v neposlední řadě využívají žáci taky pro kontakt s rodiči. Prostě doba se změnila, my rodiče chceme být se svými dětmi v kontaktu.
5: Podle Havla je třeba regulovat hlavně sociální sítě. Jejich používání jim podle něj může uškodit. Lidé dnes můžou v Deštném v Orlických horách navštívit vojenský bunkr X-21 u vyhlídky nad bývalým Národním domem. Otevřený bude od 10 do 17 hodin. Prohlídky připravuje Spolek pro obnovu lehkého opevnění Deštné zákoutí. Akce je součástí projektu Světla nad bunkry.
8: Ve 20 hodin se proto v Deštném rozsvítí tři vojenské objekty, které byly součástí československé obranné linie před druhou světovou válkou. O 8:30 pak začne v areálu muzea vzpomínka na všeobecnou mobilizaci v roce 1930. Na ní naváže promítání filmu Neporažení režiséra Jiřího Sekvence. Organizátoři tak připomenou události spojené s obranou Československa před druhou světovou válkou. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který zavádí rozsáhlé sankce vůči Rusku. Jejich cílem je vyvinout větší tlak na Moskvu a urychlit ukončení války na Ukrajině. Sankční balíček prosazoval zesnulý republikánský senátor Lindsey Graham, který patřil mezi největší podporovatele Ukrajiny. Sankce Trumpovi umožní uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, včetně Číny a Indie. Zahrnují taky postihy vůči vysoce postaveným ruským představitelům nebo tankerům ruské stínové flotily. Podle agentury AP je zákon nejambicioznější snahou o podporu Ukrajiny od návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. Další americká média sankce označují za pekelná.
9: Sport.
5: Hokejisté Hradce Králové v prvním domácím zápase nové sezony Tip Sport Extraligy nedali gól a Českým Budějovicím podlehli 0-2. Trenér Tomáš Martinec byl zklamaný z toho, v jakém mentálním nastavení tým zápas odehrál.
10: My si musíme uvědomit, že pokud z té extralize nebudeme každý zápas na naše maximum a nebudeme ochotní ze sebe vymačknout úplnou hranu, tak aby jsme měli šanci ten zápas vyhrát, tak nebudeme úspěšní.
2: Počasí.
5: Ráno a dopoledne bude jasno nebo skoro jasno a ojediněle mlhy, odpoledne pak převážně polojasno. Teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 17. Vítr bude foukat slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní a biozátěž je pro dnešek na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Se zdržením počítejte na trase Jaroměř Trutnov. V úseku mezi obcemi Kocbeře a Výšinka pokračuje stavba dálnice D11 a provoz tam až do července řídí semafory.
2: Zelená vlna.

0: zavolejte i vy 800 553 553.
1: Dál posloucháte sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Hradec Králové, nebo právě možná vstáváte, a každou sobotu vám v tomto čase, tedy po 8 hodině, nabízíme přehled víkendových akcí. Ani dnešek nebude výjimkou. Pozveme vás například na filmový koncert do Smiřic a pak taky do Dobrušky nebo do Náchoda. A po 8:30 v magazínu Techno uslyšíte, co je nového na měsíci, nebo proč se umělá inteligence učí poslouchat a co konkrétně by měla umět slyšet. A taky si zahrajeme třeba skupinu Roxette nebo Marka Ztraceného a přejeme krásný den.
0: Dobré ráno s Janou Kudivejsovou.

0: Je 8 hodin 11 minut, s vámi Český rozhlas Hradec Králové. S časem babího leta jsou v Česku už po staletí spojované dožínky. Víme totiž, že je slavili naši předkové už třeba v pravěku. Přesvědčí vás o tom například dnes v Archeoparku v Šestary, kde právě takové pravěké dožínky pořádají. A není to zdaleka jediné místo v našem kraji, kde můžete o tomto víkendu něco zažít. V Hradci Králové na letišti v parku 360 se konají dožínky současné a další typ už pro nás má Jana Házová.
1: První pozvání bude na dnešní koncert v kapli Zjevení Páně ve Směřicích. Tam se dnes můžete vychutnat podle organizátorky Ladislavy Rajchové jedinečný koncert Pražského filmového orchestru.
2: Od 19 hodin se kaplí roznesou tóny legendárních českých filmů, jako například Na samotě u lesa, Kolia, Noc na Karlštejně nebo Tři oříšky pro Popelku, a to v premiérovém uvedení septeta filmového orchestru Praha se zpěvákem Danielem Koťanem. Vstupenky je možné zakoupit opět před prodeji nebo pak přímo na místě před koncertem.
1: A u vážné hudby ještě zůstaneme. V Hradci Králové dnes končí mezinárodní sborové slavnosti. V kostele na Nanebevzetí Panny Marie zazní od 19 hodin hlavní festivalový koncert. Víc nám k němu poví organizátorka Eliška Vrbová.
3: Uslyšíte sbor Permoník z Karviné, světoznámý oceňovaný sbor, který letos slaví 60 let, ale v Hradci Králové ani na sborových slavnostech zatím ještě nikdy nespíval, takže je to pro nás a i pro ně velká premiéra. Vystoupí společně s varhanicí a skladatelkou Katou, provedou dílo Misa Orgány. Vystoupí také samostatně a na tomto koncertě zaspívá také Královéhradecký dětský sbor Jitro.
1: Zajímavé zážitky vám nabídne i moje další pozvánka. Bude do Náchoda na Masarykovo náměstí. Místní volnočasové centrum Dčko tam v neděli nabídne kolem jdoucím neobvyklou snídani oběd pod názvem Nebuď snob. Co si pod tím představit, to nám řekne za pořádající Dčko Linda Dvořáková.
4: Jedná se o příležitost setkat se s mladými dobrovolníky z evropských zemí, kteří pomáhají v Dčku a místních školách. Můžete ochutnat jejich oblíbená jídla nebo jídla typická pro jejich zemi. Naši dobrovolníci už znají pár českých slov, nejlépe se však s nimi domluvíte anglicky nebo v jejich rodných jazycích. Německy, španělsky, francouzsky, maďarsky nebo portugalsky.
1: Poslední dnešní tip nás zavede do dobrušského kina 70, kde dnes večer od 20 hodin 15 minut promítnou rodinný dokument Dvě deci tuše za osobní účasti herečky Anny Geislerové a režisérky Ester Geislerové. Z Královéhradeckého kraje Jana Házová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové už jste slyšeli, co se toho dnes koná v Královéhradeckém kraji, ať už to jsou hradecké dožínky, nebo turistický pochod Karla Václava Raise v Lázních v Bělohradě, nebo třeba drakiáda ve Špindlerově mlýně, nebo šampionát vozítek z pedály v Náchodě, nebo den s myslivci v Havlovicích na Trutnovsku. Je toho hodně, takže určitě teď taky očekáváte aktuální informace z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: A řekne nám je Imrich Drapák, kterého zdravím. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Tak pane Drapáku, dnes to vypadá nadějně. My už jsme si to tady s posluchači četli, že by mělo být slunečno. Pojďme být trošku konkrétnější.
2: Přesně tak, tím všem akcím bude počasí dneska přát, bude skoro jasno až polojasno, během to odpoledne potom může přibývat oblačnost až na oblačno, ale žádné srážky nečekáme. Ty maximální teploty 20 až 23 stupňů a vítr slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní, 2 až 6 metrů za sekundu. Dosté podmínky se během nebudou lepšit na dobré a byl stupeň číslo 1, mírná zátěž.
0: A co nás čeká v noci a zítra?
2: Ještě v noci nám bude ubývat oblačnost, nějaký skoro jasno, a potom postupně k ránu může přibývat oblačnost. 12 až 9 ty minimální teploty, při déle trvající zmenšené oblačnosti až 7. A zítra bychom začali nějakým polojasným, oblačným, ale v odpoledních hodinách by nám už začala přibývat oblačnost. A s tím to vypadá, že v tom pozdním odpolední nebo k večeru by nás už ovlivnila studená fronta, takže tam by se už mohly vyskytnout i nějaké přehánky nebo občasný déšť. Poměrně rychle by měla přecházet, tak už během potom noci by opět srážky ustávaly a oblačnost by nám potom začala ubývat. Ty teploty zatím bez změny. 19 až 22 stupňů a vítr slabý, postupně mírný, jeho západní až západní, 3 až 7 metrů za sekundu, co bude na té frontě mít na severozápadní.
0: No a když studená fronta promítne se nějak i do počasí v pondělí na začátku týdne?
2: Určitě promítne, protože tam přijde ochlazení. Pondělí ty minimální teploty nějakých 11 až 8 stupňů a ty maximální teploty už jenom do 16 stupňů. Můžou se nám ještě objevit i nějaké slabé dešťové přehánky.
0: Tolik tedy Imrich Drapák z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Děkujeme a i vám přejeme hezký víkend. Naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: Myslím, že mi dáte za pravdu, když řeknu, že maso po sečuánsku je ostré a aromatické jídlo, jak jinak, když je inspirované čínskou kuchyní. No a přesně to si v sobotu uděláme i my. Podávat budeme pikantní kuřecí prsa se žampiony, čili papričkami a medem. Bude to dobré, ale ostré.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota, 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety. První svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem v Prosiměřicích. První ze tří železničních vinohradských tunelů o délce přes 1100 metrů byl slavnostně otevřen před 155 lety v roce 1871. Tunel se razil ručně a vytěžený materiál se ukládal na pozemcích Horní a Dolní Landhausky, kde později vznikla vila a park Grébovka. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes sté výročí od otevření v roce 1926. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na tuře v Edstalských Alpách před 35 lety. V roce 1991 dostala jméno Etsy. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech.
3: Thanks be to God.
2: Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety.
4: Now gone from us.
2: Po 10 dnech státního smutku. A před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald. Tak mistře, na zdraví. A vám všem hezkou sobotu.

0: sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Půl deváté. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Finále soutěže Vesnice roku dnes hostí Písečná na Orlicku-Ústecku. Do obce, která získala titul loni, dorazí pořadatelé soutěže i 13 finalistů. Výsledky letošního ročníku oznámí kolem 14. hodiny. Na mošnovském letišti u Ostravy začínají dny NATO. 26. ročník nabídne desítky bojových ukázek a 80 letadel a vrtulníků ze 14 zemí. Vystoupí i britští akrobaté Red Arrows. Rokitnice v Orlických horách se dnes připojí k akci Ukliďme Česko. Pro dobrovolníky má radnice připravené sběrné pytle a rukavice. Sraz mají v 9:30 na náměstí TG Masaryka, na Panském poli a v Nebeské Rybné. V Hradci Králové pokračují krajské dožínky, poprvé v areálu Park 360 na letišti. Program pro veřejnost začne v 10 hodin. Součástí je výstava zemědělské techniky a tradičních řemesel. V aréně zvířat ukázky práce ovčáckých psů, stříhání ovcí, dravci nebo hobby horsing. V 11 hodin organizátoři ocení nejlepší krajskou potravinu roku, zemědělce a hospodáře. Začíná historicky první celorepubliková akce Kinodny. Přidávají se stovky sálů, mezi nimi i biograf Český ráj v Jičíně. Snahou je přilákat lidi na promítání, proto o víkendu zaplatí symbolické vstupné za jakýkoliv projekt nebo film. Čekají je premiéry, předpremiéry, velké letní hity i legendární filmy. A dopoledne bude jasno nebo skoro jasno a ojediněle mlhy, odpoledne pak převážně polojasno. Teploty vystoupají na 20 až 23 stupňů, na horách maximálně k 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na Trutnovsku do poloviny listopadu počítejte s uzavírkou silnice v obci Bílé Poličany. Objízdná trasa vede přes Rohoznice a Miletín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Hradec Králové.

0: Hezký den. Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové právě začíná další vydání pořadu Techno, vašeho pravidelného přehledu novinek ze světa vědy, techniky a inovací. Od mikrofonu vás zdraví Michal Klokočník. Pokud vás zajímají vesmírné objevy, medicína, příroda nebo archeologie, jste s námi správně. Tady je přehled všeho, co jsme pro vás připravili. Techno. NASA objevila na měsíci nový kráter po dopadu cizího tělesa. Nárazu si nikdo nevšiml. Vědci Univerzity Hradec Králové se zapojí do mezinárodního výzkumu společností doby bronzové. Španělští vědci nalezli první důkazy, že diplodokové žili i na území Evropy. Umělá inteligence se učí slyšet drony. Po celé Evropě odborníci vyvíjejí systémy, schopné rozpoznat zvuk blížící se hrozby. Do Brna míří 20 zahraničních vědců, pomohou s vývojem nanotechnologií, léčbou rakoviny i epilepsie. Tyto zajímavosti v magazínu Techno. Vědci objevili na měsíci kráter, který vznikl při dopadu cizího tělesa před 2 lety a zpočátku zůstal bez povšimnutí. Při průměru přibližně 222 metrů a hloubce až 43 metrů je kráter větší než Koloseum v Římě. Podle vědců k události takového měřítka dochází přibližně jednou za asi 130 let. Pro badatele představuje nový kráter vítaný zdroj informací, které mohou být užitečné pro plánovanou výstavbu měsíční základny americké NASA. Samotný dopad asteroidu nebo komety v reálném čase unikl teleskopům jak na Zemi, tak i ve vesmíru. Družice NASA kráter na přivrácené straně měsíce zaznamenala v květnu 2024 krátce po jeho vzniku. V záplavě dat ale nebyl kráter identifikován až do srpna 2025. Detailnější snímky pořídila družice loni na podzim a objev potvrdili odborníci letos. Univerzita Hradec Králové se zapojila do evropského výzkumného projektu, který zkoumá ekonomické příčiny rychlého vzestupu a následného kolapsu významných společností starší doby bronzové v Evropě a Středomoří. Hradečtí archeologové se zaměří na středoevropskou unitickou kulturu a zároveň zajistí některé analýzy nálezů z dalších zkoumaných oblastí. Projekt porovnává 3 významné oblasti evropské a středomořské doby bronzové, a to Egejskou oblast včetně minojské Kréty, kulturu El Argar na jihovýchodě dnešního Španělska a unitickou kulturu ve střední Evropě. Všechny spojuje podle vědců výrazný hospodářský a populační rozvoj a následná zásadní společenská proměna. Hradecký tým se zaměří zejména na funkční a technologickou analýzu kamenných nástrojů, včetně detailního studia jejich povrchů a experimentálně vytvořených srovnávacích vzorků. Španělští paleontologové našli první důkaz o tom, že dlouhokrcí bíložraví dinosauři diplodoci před desítkami milionů let obývali kromě území dnešní Severní Ameriky i Evropu. Kosti těchto jurských obrů našli v okolí východošpanělského města Teruel. Výzkumníci nadace Dinopolis Teruel objevili 14 ocasních obratlů a několik kostí z hemálního oblouku na spodní straně ocasu, které patřily jedinci žijícímu před přibližně 150 miliony let na konci období jury. Nalezený jedinec měřil na délku pravděpodobně okolo 25 metrů. Přítomnost tohoto rodu v Evropě dokazuje, že dávní velikáni mohli migrovat mezi Severní Amerikou a Evropou, pravděpodobně přes dočasná propojení obou kontinentů při ústupu pravěkého Severního Atlantiku.
1: Posloucháte Techno. Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: Před dronovým útokem nás můžou varovat automatické uši. Právě zvuk je podle odborníků slabé místo bezpilotních letounů. Na systému, který by drony uslyšel i v horších podmínkách, pracují taky čeští vývojáři. Natáčel reportér Martin Srb.
2: Takové zvuky nechcete, abyste slyšeli, že vám to letí nad hlavou, to je pšahý dron.
3: Předvádí Pavel Konečný ze společnosti Neuron Soundware, která se zabývá strojovým zpracováním zvuku. V současnosti zkouší, jak přesně dokážou odhalit letící drony.
2: bylo slyšet, jak ten dron vlastně předjí kolegům nad hlavou. Tady ta modrá tečka na obrazovce ukazuje, kde algoritmus si myslí, že ten dron je.
3: Malé nízkoletící drony nejsou vidět na radaru a špatně se zaměřují i dalekohledem. Jejich motory ale podle odborníků vždy budou vydávat nějaký zvuk. Přístroje schopné slyšet drony proto vyvíjí nebo už i nabízí řada firem po celé Evropě, říká odborník na zpracování zvuku z Fakulty elektrotechnické ČVUT Jan Holub.
4: Profesionální komerčně dostupné systémy vyrábí typicky třeba Rheinmetall, německá sběračská firma.
3: Umělá inteligence se dokáže ve směsici zvuků soustředit na jeden z nich, podobně jako to děláme my lidé.
4: Když jste někde na nějaké akci, kde hovoří spousta lidí, tak dokážeme se zaměřit třeba na jednoho vzdáleného mluvčího, ty ostatní hlasy jakoby upozadit. To neznamená, že by ten člověk mluvil hlasitěji než ti jeho spolumluvčí.
3: Přesto se ale v hluku můžeme přeslechnout a stává se to i systémům na rozpoznávání zvuku. Pro odhalování dronů je proto lepší mít víc uší na různých místech.
4: Na Ukrajině podél fronty systém jednoduchých jednomikrofonních čidel v počtu řádově desítek tisíc, často třeba mobilní telefony, jenom když se třeba na mapě zobrazí čidla, která hlásí podnět, tak už je vidět na té mapě, že něco letí, odkud, jakým směrem a tak dále.
3: Zkušenostmi z Ukrajiny a také pobaltských států se inspiroval i Pavel Konečný. V našich podmínkách by se podle něj hodilo mít protidronové umělé uši, například na elektrických rozvodnách.
2: Tady těch transformátorů je opravdu hodně, v České republice je 60 tisíc, každá vesnice má jeden, dva.
3: Čidlo uslyší dron jen malou chvíli předtím, než přiletí. Navíc ho nemusí zaměřit dokonale přesně. Proto nakonec nestačí drony jenom slyšet, ale další systémy by se po nich měly ještě podívat, aby je zneškodnili.

0: technické novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Brněnskou vědu a výzkum posílí 20 zahraničních vědců. Město s krajem chtějí do města přilákat špičkové odborníky a posílit místní výzkum i průmysl. V týmech institutu Sejtek se zapojí například do vývoje nanotechnologií, potlačování příznaků epilepsie anebo hledání nových způsobů léčby rakoviny. Natáčel Marek Hensel.
2: Děláme z Brna adresu pro rozjezd vědecké kariéry,
3: říká ředitel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu Jiří Nantl.
2: Vytváříme pro ně i rozvojový program orientovaný jak na akademickou kariéru, tak na biznisovou.
3: Projekt cílí na postdoktorandy, tedy mladé vědce na cestě k vlastní výzkumné skupině nebo startupu.
2: Snahou je, abychom efektivněji pracovali s postdoky jako s opravdu vysoce kvalifikovanými speciálními listy z mezinárodní zkušeností, tak aby zůstali tady v Brně a vytvořili tady nějakou velkou přidanou hodnotu.
3: Posílí i Sejtek Masarykovy univerzity, doplňuje jeho vědecká tajemnice Nikola Kostlánová.
4: Na Sejtek Masarykovou univerzitu přicházejí teda zejména věci, kteří se zabývají biomedicínským výzkumem nebo life sciences výzkumem.
3: Zkoumat budou například nové možnosti léčby a diagnostiky rakoviny nebo potlačování příznaků epilepsie. Propojení několika ústavů má podle Kostlánové pomoct dostat výsledky rychleji do praxe.
4: Ten výzkum bude blíže k aplikovaným výsledkům, bude mít blíže vlastně k průmyslu a očekáváme tam právě lepší propojení s tou business sférou.
3: Například jeden z projektů se věnuje nanotechnologiím, říká ředitel Sejteku Vysokého učení technického Radimír Vrba.
5: Na Sejteku VUT jsme připraveni těmto adeptům v programu CEPEX nabídnout veškeré laboratorní vybavení a zejména na zázemí, které poskytuje výzkumná infrastruktura Sejtek Nano.
3: Ta se zaměřuje na pokročilé nanotechnologie a nové prvky pro vyšší výkon při nižší spotřebě energie.
5: Výhledově jsme schopni asi vyvinout nové obvody tak, že jejich spotřeba pro napájení bude klesat na zlomky stávajících hodnot.
3: Rozpočet projektu je 114 milionů korun, z toho 80 milionů z Evropské unie.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích.
1: Z dnešního Techna je to všechno. Děkujeme, že jste byli s námi. Další zajímavosti ze světa vědy a techniky uslyšíte opět za týden. Archiv všech dílů najdete na portálu můjrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí a hezké nadcházející dny vám přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.
6: Vzpomínky.

Magazínem Techno zavíráme sobotní dobré ráno s datem 19. září a dopoledne nás dál čeká na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové třeba Hobby magazín po 10. hodině, dnes mimo jiné opěstování borůvek, po 9. to bude magazín Mezi nebem a zemí. A Jana Kudivejsová přeje krásný víkend.

Vítejte ve Family Apartments by Astoria Hotel and Medical Spa ve vynikající lokalitě v srdci Karlových Varů, jen kousek od slavné kolonády a termálních pramenů. Naše Family Apartments jsou ideální volbou právě pro vás. Nabízíme pobyt v moderním rodinném apartmánu se street art designem o velikosti přes 50 metrů čtverečních s veškerým komfortem až pro 5 osob. Apartmán disponuje 2 ložnicemi, což ocení rodiče.

0: Králové zprávy.
1: Před 85 lety museli Židé začít chodit se žlutou hvězdou na oblečení. V Trutnově je dnes den otevřených hospod. Čeští tenisté hrají s Američany v Davis Cupové kvalifikaci 1-1 na zápasy. A dnes bude kolem 20 stupňů. Pěkné dopoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Před 85 lety museli Židé v protektorátu Čechy a Morava začít nosit žlutou hvězdu. Následovaly deportace do ghet a vraždy v koncentračních táborech.
2: Protižidovská omezení přitom nezačala zavedením hvězdy. Přibývala postupně, vytlačovala Židy z profesního a hospodářského života a součástí byla i protižidovská kampaň v tisku a rozhlase.
3: Židé nezastaví vítězný pochod árijského lidstva.
2: Povinnost nosit žlutou hvězdu platila na všech územích ovládaných Třetí říší.
4: Trvalé stigma od 6 let věku museli mít na každém oblečení, ve kterém šli ven.
2: Vysvětluje historik Miroslav Breifelder z Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Žlutá hvězda zároveň přímo souvisela s další fází nacistické persekuce, s deportacemi.
4: Několik týdnů poté vyjíždí z Prahy první transport 5000 lidí.
2: Z protektorátu Čechy a Morava nacisté deportovali přes 82 tisíc Židů. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
1: Pracovnice útulku pro psy v Nové Pace připravili na dnešek podzimní dobročinný bazar. Zájemci si můžou přijít koupit oblečení z druhé ruky nebo drobnost na památku a přispět tím na péči o psy a kočky. Dárců věcí na prodej bylo letos podle pracovnice Jany Henlové hodně.
5: Oblečení z druhé ruky, to už je taková tradice. Lidi nám nosí pěkné věci, ze kterých třeba vyrostly, nebo děti vyrostly. A předměty s logem, o to se staráme průběhu roku. Trička, hrníčky už máme tradičně, kalendáře.
1: V Trutnově je dnes po celý den takzvaný den otevřených hospod. Do programu 9. ročníku se zapojují restaurace, bary i kavárny v centru města. Připraveno je celkem 28 hudebních scén, na kterých vystoupí 80 muzikantů a kapel, popisuje program vedoucí informačního centra Renata Portlová.
6: To je akce, která nemá v naší republice obdoby. Celé město pulzuje životem, setkávají se tady místní i přespolní a vy si chodíte po městě a ze všech koutů se line hudba. Všechny možné žánry hudby. Rock, folk, šansony.
0: Sport.
1: Čeští tenisté po prvním dni Davis Cupové kvalifikace hrají s Američany 1-1 na zápasy. Jakub Menčík v Praze prohrál s Tienem 2-6 a 4-6. Jiří Lehečka naopak porazil Sheltona 2x6-4. Po utkání byl Lehečka spokojený hlavně s tím, jak náročný zápas zvládl.
7: Prostě asi jeden ze splněných snů, ale vstupoval jsem na ten kurz s tím, že chci jít vyhrát a chci přinést ten bod do té šatny. Jsem moc rád, jakým způsobem se to vyvíjelo a určitě to nebyl vůbec jednoduchý zápas, přece jenom byl tam přede mnou strašně těžký soupeř, který doopravdy, jak jsme viděli v posledních týdnech, je schopný na tvrdém povrchu hrát neskutečnou úroveň a proto jsem strašně šťastný, jak se to vyvíjelo a jak jsem to dotáhl.
1: Program pokračuje ve 14 hodin 4 hrou, po které přijdou na řadu zbývající dva singlové zápasy. Vítěz utkání postoupí na finálový turnaj Davis Cupu pro 8 nejlepších týmů světa v italské Bologni.
0: Počasí.
1: Dopoledne bude jasno nebo skoro jasno a ojediněle mlhy, odpoledne pak převážně polojasno. Teplotní maxima 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Hradecku je po celé září kvůli opravám vozovky uzavřena silnice mezi obcemi Luková a Mléko Srby. Objízdná trasa vede přes Písek a Chlumec nad Cidlinou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
8: Český varhaní festival už 20. rokem rozeznívá mnohé kostely i v malých vesnicích, aby ukázal krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Jan Hlaváček z Rychnovska objevuje odkaz duchovních míst, natáčel s ním Karel Sladký. Paměť národa už 25 let připomíná příběhy lidí, kteří se zasloužili o naši svobodu. Své narozeniny oslavila v pražské Valštejnské zahradě. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Už 20. rokem rozeznívá české kostely Český varhaní festival. Zavítá přitom nejen do známých měst, ale i do zapadlých vesnic, kde představuje krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Festival založil v roce 2007 varhaník a dirigent Adam Viktora. Za dobu své existence uspořádal více než 1000 koncertů a exkurzí a 10 000 posluchačů přibližuje varhany jako jedinečnou součást našeho kulturního dědictví. Český varhaní festival připomíná, že mnohé historické nástroje potřebují naši pozornost a péči a někdy může k jejich záchraně přispět i jediný koncert. Natáčela o něm Daniela Brůhová.
1: Zakladatele festivalu, varhaníka a dirigenta Adama Viktory se ptám na to, proč se velké množství koncertů odehraje také v Ústeckém kraji.
2: Právě v tom Ústeckém kraji se nachází mnoho pozoruhodných nástrojů, stejně jako i v ostatních krajích, v jižní Čechách, v západní Čechách, ve střední všude najdeme nástroje barokní, romantické, všude co objevovat.
1: Proč jste Český varhaní festival před 20 lety založil?
2: Já jsem během svého studia hry na varhany zjistil, že to podstatné v tom oboru spočívá v historických nástrojích. Že díky poznání těch historických nástrojů člověk se orientuje v tom oboru a byl jsem udiven, že se na ty historické nástroje vlastně vůbec nehraje, že nemají vůbec dostatek pozornosti, že dost často velice chátrají a že tisíce, ale doslova tisíce nástrojů nemají vůbec žádné využití. S touto myšlenkou jsem založil ten Český varhaní festival, že jsem vybral několik nástrojů, které jsem chtěl zapojit do koncertního provozu.
1: Jenže varhany jsou nástroj, který doprovází liturgii.
2: Ideální způsob, jak využít varhany, je používat je při liturgii. Na mnoha místech ale se liturgie žádná nekoná, a nebo se tam koná, ale zase tam nemají třeba vůbec varhaníka. A nebo tam by měli i varhaníka a liturgie se koná, ale varhany mají tak v strašném stavu, že se na ně nedá hrát. Ve všech těchto ohledech se ta situace dá napravit a jednou z těch cest je i to, že se na ty varhany upozorní, že jsou tady a že potřebují naši péči a že potřebují zachránit.
1: Podařilo se zachránit některé nástroje za těch 20 let konání festivalu?
2: Na několika místech se skutečně podařilo, i když to není vůbec primární poslání toho festivalu, zakládat nějaké sbírky a vybírat peníze, ale spíš motivovat a nadchnout takové ty lokální patrioty, kteří se pak musí za ten svůj nástroj být sami.
1: Můžete být konkrétní?
2: Třeba v Gdyni se podařilo, že se tam vytvořila skupina nadšenců, kteří založili sbírku, a před 2 lety tam už došlo k restaurování toho nástroje, který je mimořádně krásný, a na dalších místech ty sbírky probíhají, někde se vlastně začíná zjišťovat, jak na to a co je třeba udělat, a má to dopad na ten varhaní obor.
1: Jaké nástroje a místa nabídnete v podzimní části?
2: Zejména se těším na ty nástroje, které jsou letos v rámci toho našeho festivalu poprvé. Takže to bude třeba nástroj v Cítolibech, to je takový menší romantický nástroj. Konec konců posluchači se můžou podívat na stránky toho festivalu, kde ty jednotlivé varhany mají svůj popis a mají tam fotografie a je tam ten přehled. Ten program je opravdu bohatý.
1: Zdá se, že české varhanářství má velkou tradici a kvalitu.
2: To rozhodně. U toho varhanářství tam se sformovalo několik naprosto nesmírně významných celých škol. Hovoříme o Lokecké škole, o Králické škole v baroku. Většinou na počátku byla nějaká zakladatelská osobnost. Máme tady dokonce takové rodinné klany v historii. Byly to třeba Gartnerové nebo Gutové, kteří fungovali více než 100 let. A skutečně to byly desítky varhanářů, kteří byli z jednoho rodu a vytvořili naprosto fascinující díla.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve věku 94 let zemřela Ludmila Javorová, jedna z nejvýraznějších postav československé skryté církve. Zemřela v noci na čtvrtek 17. září v hospici v Rajhradě u Brna. Blízkou spolupracovnici biskupa skryté církve Felixe Maria Davídka vysvětil Davídek v prosinci 1970 nejprve na jáhna a následně na kněze. V roce 1996 bylo sděleno stanovisko katolické církve, podle něhož je její svěcení neplatné a kněžskou službu nesmí vykonávat. Javorová se však svého přesvědčení o vlastním kněžství nezřekla a až do konce života je chápala jako své povolání. Bezplatné poradenství, pomoc při jednání s úřady, tlumočení nebo asistenci při uznávání zahraničního vzdělání nabídne cizincům poradenské centrum pro cizince, které otevře příští týden arcidiecézní charita Olomouc. Pomoc nabízí lidem, kteří žijí v České republice a potřebují se zorientovat v novém prostředí. Centrum sídlí v Olomouci na třídě kosmonautů a lidé se na něj mohou obracet například při jednání s úřady a institucemi, při doprovodu či asistenci v terénu nebo při tlumočení. Základními principy centra je orientace, podpora a samostatnost. Papež Lev XIV. Nařídil zvýšit platy, které kardinálové dostávají od Vatikánu. Zrušil tak 10% snížení platů, které zavedl v roce 2021 jeho předchůdce papež František. Rozhodnutí se týká i dalších vysokých vatikánských funkcionářů, kterým papež František rovněž plat snížil. V březnu 2021 František rozhodl snížit platy kardinálů o 10%, vyšších vatikánských funkcionářů o 8% a nižších vatikánských úředníků z rad kněží a mnichů o 3%. Papež tehdy škrty zdůvodnil pandemii COVID-19, která se výrazně dotkla příjmů Vatikánu kvůli poklesu počtu turistů a poutníků a častými schodky v hospodaření Svatého stolce. Současný papež se domnívá, že cíle rozpočtové rovnováhy lze dosáhnout i jinými prostředky než snížením platů. Taky to jste se od nás dozvěděli tedy teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také kapelu Elán jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme Jana Hlaváčka z Rychnovska, který v Královéhradeckém kraji objevuje odkaz duchovních míst. Ač byl biřmován v Praze, žije právě na Rychnovsku, kde je silná tradice mariánského kultu a poutních míst. Čím je pro něj tento církevní odkaz? To zajímalo redaktora Karla Sladkého.
1: Jane, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste křtěný?
2: Ano, jsem pokřtěný v kostele svatého Matěje.
1: Takže to celé nebo správné jméno je vaše?
2: Moje jméno je Jan Křtitel Zdeněk František Vojtěch Antonín. Antonín je potom jméno jako druhý, to mám, co jsem si vybral, když jsem byl biřmovaný.
1: Kdy to bylo?
2: Taky u Matěje. Poutníci šli ke svatému Matěji, právě mám to jméno po svatém Matěji, ten Vojtěch mám, že jsem byl křtěný na svatého Vojtěcha, Zdeněk mám po otci. Jan Křtitel je jedno jméno.
1: Používáte Jan to Jan teď?
2: Já používám Jan Křtitel, že je Jan Nepomuk nebo Jan Bosko. To je třeba bývalý arcibiskup je Jan Bosko Graubner. Jo. Pak je ještě Jan Zlatoustý, Jan Zmaty. Těch Janů je asi 14, tak nějak.
1: Vy jste původně Pražák, ale žijete ve východních Čechách, v Královéhradeckém kraji na Rychnovsku a myslím, že tu sílu toho duchovna tam hodně pociťujete.
2: V tomhle kraji východních Čech je hodně míst a i hodně mariánských zjevení, který v době, jaká bohužel byla v minulosti, tak spoustu není uznaných těch zjevení, jako třeba bylo ve Fátimě nebo v Lourdech. Pana Marie Lurdská nebo Fátimská v Portugalsku.
1: A když budete konkrétní, tak jaká ta místa, duchovní místa právě tady?
2: To je třeba tady Suchý důl, to je u Police nad Metují, pak je to Rokole, to je Nový Hrádek u Náchoda. Dál a dál je dokonce i bylo prokázané zjevení v Králíkách. Prostě celý ty Orlické hory jsou pro ty, co se tím zabývají.
1: Tady je hodně znát ten mariánský kult, že?
2: Ano, mariánský kult tady je. Všechno se točí kolem Marie, tyhle ty sféře.
1: Vy teď máte také jednu na krku, co to je?
2: To je panenka Maria Dobré rady. Ta je ve Znojmě a to je obraz, který přišel z nebe.
1: Co vám to dává?
2: Jistotu, která funguje. Prostě je to duchovno. Mm-hmm. To je řád, který funguje a kolem něho se točí svět a všechno kolem.
1: Máte vyloženě nějaké oblíbené místo, kam jezdíte relaxovat, kam si jezdíte duchovně nadechnout, načerpat?
2: Krásný místo Kladský Pomezí, vlastně to jsou Vambeřice, kde je kostel a říká se tomu Slezský Jeruzalém. Celá ta obec tam je uspůsobená, tak je tam brána, je tam křížová cesta, jsou tam schody mariánský. To je kostel navštívený paní Marie.
1: Tam to na vás dýchá.
2: Tam určitě, tam nosí lidi v obrázky. Pak je zajímavý místo, je Turov, se to jmenuje, to je nad Hronovem. To popisovali Alois Jirásek a tam taky je studánka, kde jsou po stromech rozvěšený obrazy panenky Marie. To tam přinesli lidé, kterým panenka Maria pomohla nějakým způsobem.
1: Myslím si, že mnozí se k té panence Marie obrací v dnešní době se svými prosbami.
2: To je někdo, komu se dá věřit.
1: Říká Jan Křtitel Hlaváček, se kterým jsem si povídal. Jene, děkuji a přeji vše dobré.
2: Vám taky a všem posluchačům krásný den a krásný další život.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde si teď dovolíme malé ohlédnutí. V malém bytě na pražském Smíchově před 25 lety vzniklo Postbellum. Myšlenka byla jednoduchá. Zaznamenávat příběhy lidí, kteří byli svědky i aktéry klíčových okamžiků 20. století. Dnes má paměť národa více než 15 000 zaznamenaných svědectví. Téměř 100 000 dětí prošlo jejími vzdělávacími projekty. Prostřednictvím Centra pomoci paměti národa pomáhá stovkám seniorů. Zapojila se i do pomoci vojákům a zdravotníkům na Ukrajině. Její 25. narozeniny připomněla 16. září dopolední konference v Senátu a odpolední festival paměti národa ve Valdštejnské zahradě. Natáčela na něm Noemi Fingerlandová.
1: Původní myšlenka byla novinářská, že tedy vytvoříme velikou databázi, ze které budou moct čerpat nejen my, jako novináři pro své příspěvky, ale i jiní, třeba historikové, učitelé, spisovatelé.
2: Vysvětluje Mikuláš Kroupa, proč vlastně občanské sdružení Postbellum vzniklo a co je jeho hlavním posláním dnes.
3: Vyprávět příběhy, to asi je tak banální. Co snad je méně banální, je, že ty příběhy mají něco způsobovat v té společnosti. Také jaké příběhy vyprávíme, jak ty vypravěče hledáme. Ono je to docela těžké. My jsme dřív pracovali s obcí legionářskou a s Svazem bojovníků za svobodu. Měli jsme seznamy lidí, kteří za svobodu vzali zbraň a nasadili svůj život někde na frontách. Měli něco v sobě, co se hrozně těžko pojmenovává, prostě byli opravdu připraveni umřít. Docela často mluvíme s mladými lidmi a když se jich zeptáte, za co byste byli ochotní umřít, tak na vás teda opravdu koukají, protože vůbec nechápou, co to je za otázku. Když se potom začnete nad tím zamýšlet, tak se dostanete, že to nejcennější je naši blízcí, rodina a tak dále. Je to nadlouho, ale myslím, že to je mise paměti národa. Připomenout lidem, že tady něco je, za co má smysl nasadit svůj život.
2: A že nejde jen o teorii, prokazuje paměť národa svou pomocí Ukrajině. To připomíná ukrajinský velvyslanec v Česku Vasil Zvarič.
4: Velmi si vážíme toho, co Postbellum a paměť národa dělá pro Ukrajinu. Helmy, drony, sanitky a další pomoc tam, kde je potřeba chránit lidské životy.
2: Paměť národa ale na své narozeninové oslavě představila i úplnou novinku v přístupu k jedné z největších paměťových sbírek v Evropě, totiž speciálního AI asistenta, který dokáže prohledávat tisíce hodin skutečných vzpomínek pamětníků a pomoci najít konkrétní příběhy lidí, kteří byli u důležitých událostí naší historie a odpovědět na otázky, jako třeba jak se žilo v roce 1945, co dělali děti ve škole v době komunismu nebo jak lidé prožívali srpen 1968. Co je však podle Mikuláše Kroupy největší úspěch za těch 25 let?
1: To, co mě naplňuje velikou radostí, tak je společenství lidí, které kolem paměti národa vzniklo. Jsou to opravdu desetitisíce lidí, kteří nás podporují, mají rádi, sledují naší práci a mnozí z nich nás podporují finančně. Takže paměť národa je opravdu nezávislá. To, co mi dělá velikou radost, tak je každý rok 11 000 zapojených žáků a studentů do našich programů, takže paměť národa se, jak se říká, chytla i ve školách.
2: Co přeje Mikuláš Kroupa paměti národa do dalších let?
1: Já bych si přál, abychom porazili všechny ty diktátorské, agresivní režimy, jak ten, který je na východě v Rusku, tak všechny ostatní, které jsou od nás ještě trochu dál, ale vnímám to, že ty režimy, ty ideologie mají bohužel i u nás živnou půdu a úkolem paměti národa je tu živnou půdu těmto ideologiím znesnadnit a naopak připravit živnou půdu pro liberální demokracii.
2: Dodává novinář, ředitel Postbellum a zakladatel projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Pomníčky v polích u cest většinou stavěli majitelé polností i obyčejní lidé, aby do nich vložili své prosby nebo díky. Některé se časem ztratily, z jiných se stala pouhá torza. Jedno takové se podařilo najít v blízkém porostu na poli nad Českou Třebovou a nejen to, našla se i vzpomínka, i matriční zápisy o tomto místě. Právě tam tragicky zemřela v roce 1850 12-letá pasačka Barborka Pirklová napadená krávou. U krásného zrestaurovaného pomníčku s obrázkem svaté Barbory natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Požehnej pane, tento obnovený pomníček, který bude připomínat život a památku chudé Barborky. Doufám, že se má u tebe dobře. A toto místo připomíná všem, kdo kolem něj projdou, že každý lidský život je vzácný a že tvá láska je silnější než smrt.
2: Otec Adam požehnal pomníček malé Barborky. Povězte mi, co vůbec žehnání je.
3: Žehnání je takovou krásnou křesťanskou tradicí. Když žehnáme například někomu živému, tak mu přijeme to nejlepší. Neboli ho odevzdáváme pánu, který vlastně je pramenem každého požehnání. A stejně vlastně věci, ke které máme úctu, zejména takový pomníček, když žehnáme, tak zároveň bereme na vědomí, že to místo je nějakým způsobem také zesvěcené Bohu.
2: Já mám u mikrofonu pana Martina Dvořáka, bez kterého by tenhle pomníček tady nemohl stát. On je totiž majitelem tohohle pozemku. Váhal jste dlouho, když jste byl požádán?
4: Bylo to okamžitě rozhodnutí, protože mám nějakou smutnou zkušenost s dětma a de facto jsem ani neváhal. Neváhal jsem.
2: Já tady mám dva realizátory tohohle krásného pomníku. Představte se mě.
5: Já jsem Vojtěch Mrověc a já jsem realizoval ten obrázek svaté Barbory a nápisovou destičku.
6: Já se jmenuji Marek Běťák, já jsem se postaral o tu kamennou část toho pomníku.
2: Mám pro vás jednu jedinou otázku. Málo kdy se stane, aby vaše dílo bylo posvěceno. Jak vy se na to díváte?
5: Já jsem profesí restaurátor, takže často, když působíme v kostelích a tak, pak třeba i na nějaké to vysvěcení dojde.
2: Aha, a jak jste na tom vy?
6: No, je to určitě dobře. Je to prostě propojení jako s duchovním rozměrem života.
2: Potřebujete vědět příběh, abyste vytvořil obraz i svaté Barbory?
5: Určitě je potřeba, aby ten umělec znal příběh, protože ke každé světici patří atributy. Také Barbora, když zemřela, byla mladá dívka, tak je potřeba ji namalovat mladou a s příznačnými atributy.
2: Paní ředitelka Městského muzea Jana Voleska byla jedna z těch, kteří se zasloužili o to, aby tady ten pomníček stál. Vy jste ve svém projevu mluvila o tom, co vás motivovalo.
7: Ty motivace byly dvě. Já jsem tady říkala, že v mé hrudi bije srdce jednak muzejníka, to znamená, že mě není lhostejný osud žádného povaleného pomníčku, památníčku, takových předmětů, které pro naše předky byly drahé a měly připomínat nějakou událost, na kterou nemělo být zapomenuto. A ta druhá motivace je čistě mateřská, protože když jsem se doslechla, že vlastně ten pomník připomínal tragický osud dítěte, i prostě tohoto pohledu mě to prostě nebylo lhostejné. Rozhodla jsem se, že se o obnovu tohoto jednoduchého pomníku nějakým způsobem zasadím.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Drazí rozhlasoví posluchači, žijeme ve světě, který se mění tak překotně, až z toho někdy mrazí. Každý z nás to asi zažil. Jsou dny, kdy se cítíme v bezpečí, máme své plány a zaběhnutý rytmus. A pak najednou přijde zpráva, jeden nečekaný okamžik a všechno je jinak. V takových chvílích si naplno uvědomíme svou vlastní zranitelnost. Uvědomíme si nestálost věcí, na kterých tak často stavíme, a křehkost lidského života. Zkrátka, zdá se, jako by se nám půda drolila pod nohama a my ztrácíme své jistoty. Kde najít v takovém světě pevný bod? Na co se spolehnout, když se třesou základy? Prorok Izajáš zapsal slova, která právě do těchto chvil vnášejí obrovskou naději. V 54. kapitole čteme tento boží slib. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, pravý Hospodin, tvůj slitovník. Zkuste si to na okamžik představit. Hory představují to nejstabilnější a nejpevnější, co na zemi známe. I v našich životech máme takové pomyslné hory. Pevné body v podobě našeho zdraví, naší rodiny, práce nebo třeba pocitu bezpečí. Jsou to věci, o kterých si myslíme, že tu budou vždycky. Ale občas se i tyto naše životní hory pohnou. Bůh však do takových situací říká, i kdyby se stalo to, co nejméně čekáte, i kdyby selhalo to, co ve světě považujete za nejstabilnější, moje milosrdenství od vás neodstoupí. Bůh se nepohne. Nemá k tomu sebemenší důvod. On bere odpovědnost za naši záchranu na sebe a zůstává naší jistotou nyní i po celou věčnost. Tento hluboký slib neslyšeli lidé, kteří by si žili v klidu a blahobytu. Bůh to řekl svému lidu v babylonském zajetí. Byli to lidé, kterým nezůstalo vůbec nic na svém místě. O to víc si potřebovali připomenout, že Bůh je věrný a stálý. A pro nás dnes platí úplně to samé. Náš život i tento svět se mění, ale Bůh zůstává. Jeho sliby platí a my se o ně můžeme opřít. Kéž bychom se dnes uprostřed všeho, co právě prožíváme, dokázali opřít o Boží věrnost a tak byli naplněni pokojem. Protože opřít se o Pána Boha je to nejistější, co můžeme v životě mít. Prorok Izajáš k tomu říká toto. Stvoření, opírající se o tebe, chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin, je skála věků. Milí posluchači, přeji vám pokojný den a jistotu toho, že Bůh, skála věků, se pod vámi nikdy nepohne.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
2: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové.

0: používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
1: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si najdou vždy cestu, jak je obejít. Jičín se dnes na jeden den vrací do časů prusko-rakouské války. Pracovníci Muzea Český raj připravili vzpomínkovou akci ke 160. výročí bitvy u Jičína. V 11 hodin se uskuteční pietní akt na Prachově a o půl hodiny později bitevní ukázka v Prachovském sedle. Následně se jednotky vojenských historických oddílů přesunou z Prachova do Jičína, kde předvedou bojové ukázky v Zámeckém parku. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku končí 48. ročník festivalu České filmové komedie. V kině divákům nabízí komedii Poberta a speciální projekce legendárního filmu Pupendo. V doprovodném programu vystoupení dětí základní umělecké školy a večer po vyhlášení výsledků bubenickou show.
2: Snímek Poberta režisera Ondřeje Hudečka začíná ve 14 hodin. Ve filmu se propuštěný zloděj vrací do rodného města a s kumpány plánuje další velký kšeft. Musí ale přelstít zkorumpovaného policie i místního lichváře a zaplétá se do spirály absurdních situací. Od půl šesté slavnostní zakončení s předáváním cen a speciální projekcí filmu Pupendo režiséra Jana Hřebejka ze staré 35mm filmové kopie. Z Nového Města nad Metují Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: Počasí.
1: Dopoledne bude jasno nebo skoro jasno a ojediněle mlhy, odpoledne převážně polojasno. Teplotní maxima 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17, vítr bude foukat slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní a biozátěže dnes na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Mezi Volánovem a Pilníkovem na Trutnovsku do konce listopadu pokračuje oprava silnice. Úsek je uzavřený a objízdná trasa je značená.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
1: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
2: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
1: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
2: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jednak teda ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
1: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
2: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykoríze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ona, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
1: Kdo opiluje borůvku?
2: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
1: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
2: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
0: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho keře dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytváří až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vlnatkou, jinak vlnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání takovým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko, tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Prý není to se mnou snadné,

semi-hvězda.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si trůlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teďkon ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkcí perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku, pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru. Něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp, rukou, ručně, nechtem, octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Vinohradský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak, anebo je mokro, anebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: Víte, kde je Laponsko? Povíme vám to přesně s Markétou Hejkalovou, spisovatelkou, překladatelkou, nakladatelkou, organizátorkou podzimních knižních veletrhů v Havlíčkově Brodě a také skvělou pozorovatelkou na cestách, nejen v Laponsku. Jako obvykle v pondělí po 18. hodině.
0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Pozor! Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř. Nově vždy poslední zářijovou sobotu.
6: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
6: Horní úsek lanovky na Sněžku nejezdí. Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je obrovský. Lidé zítra můžou vyrazit na pochod Cimrmanův škrpál a dnes bude maximálně 23 stupňů. Zprávy a Tomáš Mysliveček. Dobré dopoledne. Horní úsek kabinové lanovky na Sněžku z Růžové hory dnes ráno zastavil silný vítr. Dolní úsek Spece pod Sněžkou je v provozu. Podle dat změřící stanice poštovny Aneška měl dopoledne na Sněžce vítr v nárazech rychlost přes 70 km za hodinu a bylo tam okolo 6 stupňů. Aktuální informace o provozu lanovky jsou na jejím webu. Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3.

0: pohoří do Náchoda. Akci pořádá obec společně s klubem českých turistů jako připomínku Miloně Čepelky, rodáka z Pohoří a spoluzakladatele divadla Járy Cimrmana, který letos slaví 90 let. Start bude v 9 hodin v přírodním areálu v Pohoří.
1: Trasa je určená pro pěší, cyklisty i pro ty, kteří chtějí část cesty absolvovat vlakem. Jára Cimrman, fiktivní český génius, je s Pohořím spojený místní legendou. Podle ní tam při odchodu z hospody před více než 100 lety zanechal svůj škrpál. Obec ho teď vystavuje ve vitríně a účastníci pochodu dostanou razítko s jeho otiskem. Do cíle na Náchodském nádraží mají dorazit mezi 13. a 17. hodinou. Zpět do Pohoří je doveze kyvadlová doprava. Jiří Hofmann, Český rozhlas. Sport.
0: Ve druhém kole hokejové Tipsport Extraligy Třinec porazil Kometu 6-5, Kladno zdolalo Spartu 3-2 po nájezdech a Olomouc zvítězila nad Plzní 3-2 v prodloužení. Pardubice vyhrály v Litvínově 3-1, Karlovy Vary v Mladé Boleslavi 4-1 a České Budějovice v Hradci Králové 2-0. Počasí. Odpoledne bude převážně polojasno, teplotní maxima 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17. Vítr bude foukat slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na dálnici D11 ve směru na Prahu počítejte s komplikacemi na 25. kilometru a na exitu Sacká, bourala tam dvě osobní auta. A v úseku mezi Poděbrady a Poříčany se tam navíc v obou směrech zdržíte kvůli pokračujícím opravám silnice. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
3: Krásné sobotní dopoledne vám opět po týdnu z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a i dnes na vás čekám, abychom si společně připravili oběd a tentokrát budeme podávat pikantní kuřecí prsa. A aby byly opravdu pikantní, tak budeme potřebovat kajenský pepř. Mimochodem, věděli jste, že kajenský pepř vlastně ve skutečnosti není pravý pepř, ale jde o mleté čili papričky a název dostal podle města Cayenne v Guajaně. No a co je důležité, obsahuje kapsaicín, tedy látku, která umí zrychlit metabolismus a rozproudit krevní oběh. A z této informace vyplývá co? No, že musíme pochopitelně přidávat přiměřeně, aby nás to nezrychlilo moc. Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

pikantní kuřecí prsa na sečuánský způsob budeme dnes podávat. A co byste měli mít po ruce? 500 gramů kuřecích prsou, 200 gramů žampionů, česnek, sojovou omáčku, med, kajenský pepř, svazek jarní cibulky, chili papričku, olej, sůl, pepř, pak ještě škrob kukuřičný a rýži, pokud budete jako my podávat ještě i rýži. To jsou suroviny, které budeme potřebovat dnes. A co vám ještě nabídneme? Vydáme se do lesa na houby a něco dobrého si z nich připravíme. Uděláme si dýňovou polévku s kardamonovou pěnou a ochutnáme i rychlé dýňové lazaně. No a na závěr si upečeme koláč s jablky. Tak taková je dnešní nabídka. Doufám, že se vám líbí.

0: Recept pro dnešní den.
1: Pikantní kuřecí prsa na sečuánský způsob. Tak to je recept pro dnešní den a já vám poprvé řeknu, jak na to. Na kostičky nakrájená kuřecí prsa vložíme do misky, jemně je osolíme a opepříme. V menším hrničku rozmícháme sojovou omáčku, med, nastrouhaný česnek a kajenský pepř. Touto směsí zalijeme kuře, pořádně propracujeme, hezky promícháme a necháme tak 5 až 10 minut marinovat, než si připravíme zeleninu. V hluboké pánvi rozpálíme trochu oleje, přidáme nasekanou chili papriku, bílou část jarní cibulky a nakrájené žampiony. Na silném plameni orestujeme, dokud houby neztratí přebytečnou vodu a jemně nezhnědnou. Pak do pánve k houbám přidáme marinované kuřecí maso i s tekutinou. Nejprve opečeme z prutka, aby se to maso zatáhlo. Pak plamen stišíme, pánev přikryjeme poklicí a dusíme zhruba tak 8 až 10 minut. Prostě dokud kuře není měkké a šťavnaté. K hotovému ragu přisypeme zelenou část jarní cibulky a dusíme ji spolu s masem už jen tak 3-4 minutky, aby si zachovala svoji křupavost a hlavně zářivě zelenou barvu. Ve sklenici důkladně rozmícháme škrob ve 100 ml studené vody. Opravdu důkladně, aby v ní nebyly hrudky. Za stálého míchání vlijeme směs do pánve, omáčku necháme probublat, dokud krásně nezhoustne. No a až bude lesklá a obalí každý kousek masa, můžeme podávat nejlépe s rýží. Tak to je tedy recept pro dnešní den a teď si zahrajeme a pak se vydáme na houby a uděláme si dobrý houbový guláš.

0: Před chvílí jsem říkala, že se vydáme na huby, ovšem ještě předtím se s vámi musím podělit o jeden zážitek. Nedávno jsem stála u pokladny a dvě paní se přede mnou bavily. No, já vím, že to není slušné poslouchat, ovšem tomu se nevyhnete, když stojí přímo před vámi. No a ta jedna se chlubila, co už našli hub a jak si pochutnali, a ta druhá ji po chvíli zastavila se slovy: tak z těchto řečí mám depresi větší než ráno, když jsem se vracela z lesa s prázdným košíkem a to jsem šla už v 5 hodin. No, tak to musím říct, že to mne dostalo v 5 hodin na houby, tak to paní upřímně obdivuji a je mi taky jasné, proč já nikdy nic nenajdu. No, to Radek Pálka, ten by se rozhodně nad tím nepozastavil, protože i on chodí na houby rád a je mu celkem jedno, v kolik hodin. Takže tedy i brzy ráno.
1: Jako Češi jsou prostě vyhlášeni jako houbaři. Jo. To prostě, já bych řekl, že málo který národ prostě skutečně je schopen ráno v 5 stávat a jít prostě do lesa i za předpokladu, že nic nenajdou. A já bych řekl, že jako v České republice je to prostě sport. Myslím, že nikde to není. Já jsem z toho času pracoval třeba i v Německu, nebo v Itálii a v Americe a tak různě. A vždycky jsem měl tendenci třeba vyrážet na ty houby. Oni na mě koukali jako na blázne. Tam jsou plný lesy hub, nikdo to nezbírá a ty Němci chodí na trh a kupují si houby.
0: No, ale pozor, na trh chodili už naši předkové a když jsem si pročítala vaši knížku, tak mě tam právě zaujalo, že vy jste tam vlastně napsal, že na té tržnici bylo i uvedeno, které houby se mohou prodávat, že museli být mladé, museli být pokrájené, ale že tam byl třeba seznam.
1: Zase to je o tom, že ty Pražáci byli ve své podstatě trošku chudáci, to si budeme povídat. Jo? Oni byli v té Praze, do lesa to bylo daleko, to znamená, že znali třeba od babiček, že si mohli uvařit dobrou bramboračku, ale ty houby neměli. To znamená, už i v tom 19. století, který jsme teda zmiňovali, se ty houby začaly prodávat a byly velmi populární. Nicméně, v každém řádu pražského tržiště byl v podstatě uveden přesný soupis všech hub, které se tu prodávat mohly, takže už tenkrát se vlastně prodávaly houby na tržnicích.
0: Já nevím, jestli dnes se to vůbec ještě může.
1: Jo, může. Samozřejmě člověk, který to prodává, buď to musí mít nějaké jako mykologické zkoušky, a nebo je musí koupit od někoho, kdo tím odborníkem je, a pak je prodává. Pokud bychom to měli dělat správně, tak to může prodávat jenom ten, kdo má prostě až zkoušky. Nicméně, já znám spoustu případů, hlavně ze Šumavy, kde vlastně jsou místa, kde se vykupují houby. Jo? Takže mnoho domorodců se vlastně živí tím, že chodí na houby, sbírá je, vozí je na tyhle ty sběrové místa, kde jsou právě ty mykologové a lidi, kteří to dokážou prostě označit a vyznají se v těch houbách. Oni mají ten, řekněme, certifikát toho, že ta houba je skutečně jedlá a je v pořádku.
0: A my máme pak jistotu a můžeme si z toho pak udělat staročeský houbový guláš.
1: Zase, jako guláš je něco jako typického pro Prahu i pro Českou republiku, byť nějakým způsobem ovlivněný vlivy samozřejmě z Maďarska nebo z Uher jako takových. A právě v tom 19. století začala být populární mletá sladká paprika. Ta kombinace cibule, paprika, kmín, česnek, to bylo takový ty už řekněme běžný koření a lidi začali experimentovat. Pochopitelně maso nebylo tak často, lidi nejedli maso každý den, jako to máme dneska my. Takže dělali se různý alternativy a díky tomu vlastně vzniknul i ten staročeský houbový guláš.
0: Pojďme na něj, co potřebujeme?
1: 0,5 kg hub, ideálně tvrdších, 50 gramů anglické slaniny, nemusí být, ale je lepší. Pokud je někdo vegetarián, okay, tak si tam nedávejte, ale my ostatní si tam dáme.
0: Dobře.
1: 50 gramů tuku, ideálně sádla. Jedna cibule, 25 gramů hladké mouky, 2 stroužky česneku, žička sladké papriky, kmín a pepř, sůl, vývar, ideálně masový, ale může být samozřejmě i třeba zeleninový a špetku majoránky. V podstatě to, co se dává do klasického guláše. Houby nakrájíme na větší kousky, v rámci rozkvaříme kostičky slaniny a osmahneme na ní cibulku, ochutíme kmínem a utřeným česnekem se solí a přidáme pepř. Přidáme ještě trošku tuku, aby to teda bylo mazlavější, a přidáme ty houby a z prutka je orestujeme. Zaprášíme moukou, zasmahneme, přidáme mletou papriku. Tady je potřeba skutečně s tou paprikou pracovat velmi rychle, protože tam má potom tendenci hošknout. To znamená, v momentě, kdy přidáme papriku, tak jenom skutečně krátce promíchat, zalejt tím vývarem, ideálně metličkou míchat, aby se nám ta mouka rozvařila, spojila, zahustila a přidáme majoránku, dochutíme a je to hotový. Ideálně s chlebem. Pochopitelně, pokud někdo nechce tam dát tu mouku, klidně si to může i tím chlebem zahustit.
0: Pak je ovšem nebezpečné, pokud zbyde, což předpokládám, že nezbyde, tak opatrně s tím chlebem, on pak má tendenci kysnout v té omáčce. Takže tam bychom museli mít jistotu, že to sníme, a my to sníme určitě.

Pikantní kuřecí prsa na sichuánský způsob, to je recept pro dnešní den. Zopakuji, jak na to na kostičky nakrájená kuřecí prsa vložíme do misky. Jemně osolíme, opepříme. V menším hrničku rozmícháme sojovou omáčku, med, nastrouhaný česnek a kajenský pepř. No a touto směsí zalijeme kuře, pořádně promícháme a necháme chvíli marinovat, tak těch 10 minut bude stačit, než si připravíme ostatní. V hluboké pánvi rozpálíme trochu oleje, přidáme nasekanou chili papriku, bílou část jarní cibulky a nakrájené žampiony. Na silném plameni orestujeme, dokud ty houby nestratí přebytečnou vodu a jemně nezhnědnou. Do pánve k houbám přidáme namarinované kuřecí maso i s tekutinou. Nejprve opečeme z prutka, aby se maso zatáhlo, pak plamen stišíme, pánev přikryjeme poklicí a dusíme zhruba tak těch 10 minut, dokud to kuře není hezky měkké. K hotovému ragu přisypeme zelenou část jarní cibulky a dusíme ji spolu s masem už jen tak 3-4 minuty, aby si zachovala svoji křupavost a zářivě zelenou barvu. Ve sklenici si důkladně rozmícháme škrob, tak asi ve 100 ml studené vody. Mícháme, jak už jsem říkala, důkladně, aby tam nebyly hrudky. Za stálého míchání vlijeme tuhletu směs do pánve, omáčku necháme probublat, dokud krásně nezhoustne. A jde nám o to, aby byla hezky lesklá a obalila každý kousek masa. Pak už můžeme podávat, nejlépe s rýží. Dobrou

0: posloucháte nás už od začátku dnešního pořadu, pak víte, že jsem slibovala dýňovou polévku. On to teda bude spíš dýňový krém. No a pro tenhle recept jsme si dojeli až na Moravu za Petrem Cibulkou. A věřte mi, že to stálo za to.
1: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
2: Mě zaujalo, když jsem si prohlížela ten váš jídelní lístek, že tam například používáte pohanku, dýni, perlička, to všechno, když člověk slyší, tak se mu vybaví jedno. A sice dobrá, kvalitní kuchyně.
3: Já teda musím popravdě říct, že mě se vždycky vybaví lichtenštejnské menu, které tady máme, protože to je ten pravý průsečík toho, čemu se říká moravská nebo česká kuchyně. Trochu Vídně, trochu Budapešti, trochu Prahy a trochu Slovenska. Takže to je jakoby ta pravá moravská kuchyně.
2: Dýně, to je takový návrat, protože pozapomněli jsme na tuhletu surovinu a najednou ji znovu objevujeme.
3: Tak já mám zkušenost hlavně z dětství, kde teda moje maminka se rozhodně dýním věnovala. Tady na Moravě byl takový zajímavý úkaz, že se vlastně dýně používaly jenom na semeno, semena se nasolily, ty se krásně tady prodávají a v podstatě ve všech bioobchodech jsou semena odsud a mně to přišlo trošku škoda, tak jsme vysadili jiné dýně, ty, které jsou chuťově asi nejlepší, to jsou Hokkaida, která ty nejsou původní a ještě provencálské, které mají zase takový pěkný tvar, to jak z pohádky o popelce. My si to pozbíráme jednou za rok, zpracujeme a pak z toho půl roku žijeme.
2: Takže co jste si vypěstovali, to jste si uvařili. Pojďte nás to naučit. Jak máme postupovat, pokud budeme vařit s vámi tenhle ten krém?
3: Dýně Hokkaido rozkrojíme ji pěkně na klidně čtvrtiny, na malou domácnost o 4 lidech, nám je stačí jedna, kde si ji naskládáme na plech a na 200 stupňů pěkně na 10 minut ji upečeme, tak aby byla měkká, potom normální polévkou lžíci vyškrábeme semena pryč a oddělíme tvrdou slupku od té dužiny a tu dužinu je na cibulce na základu prostě podusíme, krátce podlijeme trošku vodou, vymixujeme to do krému, aby to nebylo příliš zase husté, no tak tou vodou se to pěkně naředí a nasolí se to, můžete si tam přidávat různé koření, víno tam můžete dávat. My jsme tam dali kardamonovou pěnu, nicméně může se to dělat se zázvorem. S radostí tam dávám pomerančový džus, který tomu dodají nějakou kyselinku, takže ta chuť se spojí. Je to, myslím, naše jedna z nejoblíbenějších polévek a tady v tomto případě s tím krásně půl roku vyžijeme až do Velikonoc, kde pak přijdeme s kopřivama.
2: No ale já se zase vrátím a to je ta pěna. To by nám asi posluchači neodpustili. Jak a z čeho děláte kardamonovou pěnu?
3: To je jednoduché, protože vezmete jenom našleháte mléko s pěňovačem že a přidáte k tomu jednu nebo dvě lžíce ty polévky a tím ji ochutíte, zasypete to drceným kardamonem nebo si ten kardamon vyčistíte, že dáte tu slupku pryč, tam jsou takové malé černé kuličky, které si rozdrtíte v moždíři a můžete si to tím zasypat, krásně to voní, jako kdo má rád kávu s kardamonem, tak myslím, že mi dá za pravdu.
0: Tak to byl dýňový krém Petra Cibulky a teď ještě stihneme i rychlé dýňové lazáně a ty nám nabídne Lenka Bukáčková.
4: Je to taková zdravá varianta lazání. Místo bešamelu se udělá tvarohová směs. Dávám vaničkový tvaroh, smetanu, vajíčko a mozzarellu nastrouhanou na hrubo, sůl, bílej pepř, dýně Hokkaido nakrájená na kousky. Se upeče v troubě i se slupkou to peču, pokapu olivovým olejem, posolím a až se po půl hodině, když to upečí, tak to rozčuchám šťuchadlem na brambory a přidám do toho šalvy opečenou na másle, případně osolím. Tady tam potřeba, aby byla čerstvá šalvy, lístky nakrájené na kousky. Potom se to vrství do zapíkací mísy, na dno dám tu tvarohovou směs, na to lazáně, dýňovou směs a takhle se to vrství, končí se to tvarohovou směsí a zasypaný parmazán.

0: Tak a od dýní opět k dnešnímu vaření, k dnešnímu obědu. Budeme podávat pikantní kuřecí prsa na sečuánský způsob a já vám do třetice a dnes naposledy zopakuji, jak na to, i když věřím, že už budete mít brzy hotovo jako my. Tak, na kostičky nakrájená kuřecí prsa vložíme do misky, osolíme, opepříme. V menším hrníčku rozmícháme sojovou omáčku, med, nastrouhaný česnek a kajenský pepř. No a touhletou směsí zalijeme kuře. Pořádně promícháme a necháme tak 5 až 10 minut marinovat, než se připraví to ostatní. A to ostatní je co? V hluboké pánvi rozpálíme trochu oleje, přidáme nasekanou chili papriku, bílou část jarní cibulky a nakrájené žampiony. Na silném plameni orestujeme, dokud houby nestratí přebytečnou vodu a jemně nezhnědnou. Do pánve k houbám přidáme namarinované kuřecí maso i s tou tekutinou. Nejprve opečeme z prutka, aby se to maso hezky zatáhlo, pak plamen stišíme, pánev přikryjeme poklicí a dusíme zhruba tak 10 minut. Prostě maso musí hezky změknout. K hotovému ragu přisypeme zelenou část jarní cibulky a dusíme spolu s masem už jen tak 3-4 minutky, aby byla ještě hezky křupavá. Ve sklenici důkladně rozmícháme škrob ve 100 ml studené vody. Za stálého míchání vlijeme tuhletu směs do pánve. Omáčku necháme probublat, dokud krásně nezhoustne. Ona bude pak taková pěkně lesklá a hezky obalí každý kousek masa a to, až se stane, tak už můžete podávat. A jak jsme říkali, nejlépe s rýží. Tak to byl tedy recept pro dnešní den a pokud jste začali vařit krátce po 11. hodině, tak jako my, tak budete mít za chvíli hotovo. A to znamená, že si budeme muset poznamenat suroviny na příští týden. Ovšem ještě předtím si uděláme nějakou rychlou dobrotu. A pro tenhle recept si zajedeme do Krkonoš a uděláme si dobrý koláč a nabídne nám ho Danka Šárková.
1: Tenhle koláč, to je bramborový koláč z jablky. Mě velice ten koláč překvapil, protože vlastně je zvařený brambor ve slupce. Ty zase nastrouháme do mísy najemno, smícháme s cukrem, s moukou, se solí, dáme to na plech, tuhletu směs, a pokrajíme na to jablka. Já, když ho dělám, tak vlastně to dělám, jako kdybyste dělala štrůdl. Jo, jako kdybyste dělala normální štrůdl, takže prostě já mám neráda jako strouhaný jablka, ale třeba na plátky jablka, klidně se slupkou, na to ořechy, rozinky, skořici, rum, citronovou kůru, cukr, vanilkový cukr, oni vanilkový cukr neměli, můžete se ho tam přidat. No a vlastně tu druhou část týhletý směsi bramborový na to nasypete a zapečete. A musím říct teda, že je to dobrý. Je to jednoduchý, vlastně je to taková jako sypká směs, kterou dáte na spod toho plechu, na to teda tohleto směs toho, z těch jablek, z toho ovoce, a na to dáte další vrstvu bramborovou a to upečete. Já jsem tam zapomněla říct, navrch ještě toho koláče dejte heru nebo máslo. Aby to nebylo úplně jakoby suchý, tak je potřeba tam tohleto dát. Pak je ten koláč takovej jemnej, křehkej, dobrý.

Pomalu se blíží 12. hodina a budeme podávat oběd. Budeme podávat pikantní kuřecí prsa na sečuánský způsob s rýží. Tak pokud jste vařili s námi, doufám, že se vám to povedlo a že vám bude chutnat. A doufám, že vám bude chutnat i příští týden. To si zase po čase uděláme polévku. A jakou? Polévku z pečeného celeru. Tu jsme ještě nedělali, tak ji vyzkoušíme. Co budete potřebovat? 500 gramů celeru, 100 gramů brambor, 1 cibuli, 100 ml smetany, 1 červenou papriku, mletou uzenou papriku, sůl, pepř, olivový olej, 6 snítek tymiánu. Takže 500 gramů celeru, 100 gramů brambor, cibuli, 100 ml smetany, 1 červenou papriku, mletou uzenou papriku, sůl, pepř, olivový olej a ještě 6 snítek tymiánu. Tak, kontrola. Celer, brambory, cibule, smetana, červená paprika, mletá uzená paprika, sůl, pepř, olivový olej a ještě pár snítek tymiánu. To všechno jsou suroviny, které budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi. A já doufám, že budete. Tak, suroviny na příště známe. Uvařeno máme, zbývá jediné samozřejmě, přání od Zdeny Kabourkové, takže vám přeji dobrou chuť a mějte se hezky.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Trutnově vznikl nový domov pro seniory. Německo sníží spotřební daně u pohonných hmot. Fotbalisté Liberce zabojují v Brně o posun do čela ligové tabulky. A počasí polojasno až oblačno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Půlžábek, hezké poledne. Senioři v Trutnově budou mít nové zázemí. V ulici Rudolfa Frimla pro ně vznikla čtyřpodlažní budova. Nabídne 34 lůžek. První klienti se tam mají stěhovat v závěru roku.
2: Přesun z pracoviště v Dělnické ulici je naplánovaný na listopad. V budově nechybí jejich společenské prostory, klubovna, zázemí pro další služby ani terasy. Rozšíření kapacity pobytové péče je součástí širších změn sociálních služeb ve městě. Pobytová služba Domov pro seniory je základem služeb, které Trutnov poskytuje, ale budoucnost je v domácí péči, v pečovatelské službě, odlehčovacích službách a denních stacionářích. Touto cestou se Trutnov pod vedením sloučené organizace sociálních služeb města Trutnova vydává. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Německá vláda se shodla, že znovu sníží daně u pohonných hmot. Informuje o tom agentura DPA s odvoláním na vlastní zdroje. Německo má zároveň zastropovat ceny benzínu a nafty.
3: Podle ministra financí a předsedy sociálních demokratů Larse Klingbeila si lidé už brzy všimnou, že je tankování levnější. Od října se má vrátit daňová sleva, známá už z přelomu května a června. Litr benzínu či nafty pak zlevní v přepočtu o 4 koruny. Stát vyjde opatření do konce roku v přepočtu asi na 60 miliard korun. K tomu chce vláda nejpozději do ledna příštího roku zavést strop na

0: Čela tabulky je o 2 body před Slávii. Ve stejný čas začnou zápasy Mladá Boleslav, Zbrojovka Brno a Pardubice Bohemians. V 18 hodin rozehrají vzájemný duel Slovácko a Baník Ostrava.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude odpoledne polojasno až oblačno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Vítr mírný západní až jihozápadní. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Dopravní nehodu teď máme hlášenou na trase Hradec Králové Jičín. Pozor před obcí v Šestary, kde se srazila za kruhovým objezdem nedaleko dálnice D11 dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné sobotní odpoledne jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Jsme rádi, že jste s námi. Pokud jste nevyrazili třeba slavit se zemědělci na hradecké letiště, na Dožínkách je krásně. Potvrzuji, byla jsem se dopoledne podívat. Reportáž nabídneme po 14. hodině. Je tam spousta zpracovatelů, zvířat. Lidé se na sebe usmívají, děti z Červánku k tomu zpívali. Je to zkrátka oslava požních, jak má být, doporučuji. Ale slavit krásné počasí, radost ze života můžeme společně teď i v písničkách od srdce, které začínají a které mají ambice šířit tu dobrou náladu. U mikrofonu je a na vaše pozdravy se těší Pavla Kindernajová.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota, 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety, první svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem v Prosiměřicích. První ze tří železničních vinohradských tunelů o délce přes 1100 metrů byl slavnostně otevřen před 155 lety v roce 1871. Tunel se razil ručně a vytěžený materiál se ukládal na pozemcích Horní a Dolní Landhausky, kde později vznikla vila a park Grébovka. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes sté výročí od otevření v roce 1926. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na tuře v Edstalských Alpách před 35 lety. V roce 1991 dostala jméno Etsy. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech.
3: Thanks be to God.
2: Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety.
4: Now gone from us.
2: Po 10 dnech státního smutku.
5: Lidičky, já mám rád bývá.
2: A před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald. Tak mistře, na zdraví. A vám všem hezkou sobotu.

0: studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, kterou připomíná, máte k dispozici v těch následujících minutách. Kliknout můžete taky na naše webové stránky hradec.rozhlas.cz, tam je na titulní straně písničkový formulář, který se nám v té poště následně taky zobrazí, a samozřejmě, kdo není na internetu a nechce se mu telefonovat nebo nemůže z nějakého důvodu, tak může využít i naši SMS-kovou schránku na číslo 900 11 04. Stačí, když napíšete pár písmenek, ale těmi prvními musí být slovo Hradec.
1: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46 46.
0: Paní Lída už je s námi, protože má u sebe oslavenkyni, tak pospíchala.
2: Nemáte,
0: nemá. Ona je v Boleslavi. No tak písnička poletí do Boleslavy. Za kým poletí, povídejte.
2: Já přeju dceři hodně zdravíčka, štěstíčka k dnešním narozeninám. Potom přeju Péťovi, tam do Cerekvíc, zítra přijede. A celý rodině Růžence, Maruše s Liduškou, Antoníčkovi, děkuju za přání, jak mě všechny poslali k svátku. Krásná rodina, máme se moc rádi. Když ještě někdy bych chtěla, aby jsme se setkali. No,
0: no třeba bude příležitost i u nás, no, v rozhlase, až bude nějaký den otevřených dveří. Jenom řekněte, dcera, jak se jmenuje, možná i věk
2: Pavlína,
0: by mohl.
2: Pavlína.
0: A kolikáté narozeniny slaví?
2: 43,
0: krásný věk, vidíte.
2: No.
0: A má ráda Marka Ztraceného, jak jste mi říkala, ano. Tak právě ano. Ta písnička od tohoto interpreta pro všechny. No. Ať zpříjemný den i vám, paní Lído. Naschledanou.
2: Děkuju, za hezký den dneska bude ještě.
0: No, doufejme, věřme. Jaký si ho uděláme, takový ho budeme mít. Ať se daří. Naschledanou.
2: Díky moc.
3: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, pan Jirka je také s námi. Zdravíme do Veltrup, krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady Jirka z Veltrup. Zdravím vás do studia a všechny posluchače. A dneska písnička letí do Jičína. Paní slečně ty Pergnerový a paní její babičce, paní Pergnerový Stáně a Alče, už jsem si vzpomněl, Alče je 19 let, jak jsem se dozvěděl, tak písnička letí a zdravím i její babičku a jinak všem posluchačům a všem, kteří dneska uklízejí svět, protože je den Uklíďme svět, takže všem ochráncům přírody a všem, kteří dbají na tu přírodu, protože příroda je pro nás, chraňme přírodu, je pro nás důležitá.
0: Krásně to říkáte. A vy jste taky přiložili ruku k dílu, pane Jiří.
1: No,
0: uklízíte.
1: U nás to není, ale dneska jsem byl u souseda, tak jsme uklízeli zahrádku.
0: No tak to je také záslužná činnost určitě.
1: Každý na svém,
0: po svém a pak bude radost pohledět se i na tu naši krásnou zemičku. Tak pane Jiří, vybral jste píseň 19, jak se sluší a patří na ten krásný věk Alči Pergnerové a paní Stáně, její babička, může na tu 19 zavzpomínat spolu s Alčou.
1: Ano, ano.
0: Tak jdeme se zahrát. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Díky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová v létě oslavila kulaté narozeniny. A tak na oslavy, ale i na podzimní plány se zeptáme v úvodu našeho magazínu. Sestry Lagronovy poví, co všechno obnáší vzdušná akrobacie. V módních trendech probereme nadčasovou podzimní módu a v kosmetickém rádci představíme novinku v omlazování pleti PDRN.
2: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: A teď už nalíží mezi písemné pozdravy. Paní Silvie přeje hezkou sobotu všem a zmiňuje, že její maminka Jaroslava má letos právě v tento den první výročí od operace nádoru v tlustém střevě a chtěla by moc poděkovat ošetřujícím lékařům a pomocnému personálu nemocnice v Pražské Motole a poslat jim písničku od Jaromíra Majera. S přáním hezkého víkendu všem posluchačům a zkrátka všem, kteří jste s námi, hezký den přeji Silvie a Jaroslava.

Martin Fousek u nás má také narozeninový pozdrav. Zahrajte prosím Martinovi pěknou písničku Krásný narozeninový den. Přejí Pavel, Petra a taky Petr.

Posloucháte polední písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Záchranná služba jede, snad jste všichni v pořádku. Houká nám to tady pod okny, která mám do kořán, přiznávám, protože venku je nádherně a mnozí jste toho určitě také využili a třeba někam vyrazili nebo něco kutíte, třeba ve stodolách nebo na zahrádkách. Paní Věra zmiňuje, že by ráda, abychom ještě připomněli, že dnes se v Lázních Bělohradě koná první ročník turistického pochodu Rajzovým pod Zvičinskem. Účastníci vyrážejí z místa, kde stával rodný dům spisovatele Karla Václava Rajze a vydávají se krajinou, která výrazně ovlivnila jeho život i tvorbu. Takže díky všem pořadatelům, rádi určitě zahrajeme pěknou písničku a na pochod se mohou účastníci vydat i se psy. To ještě ráda doplním. I když ta písnička ta nebude psí, ale bude kočičí, protože o sobě dává vědět i pan František, který poslal z Novopatska krásnou fotografii i se svým olíčkem, s kocourkem. Tak zdravíme i na Novopatsko a přejeme krásné odpoledne.

Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití, vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

0: mám nejspíš kočku s Erorem.
1: SMS zpráva také dorazila, paní Dana píše: pro radost, prosím písničku Když léta běží, zpívá Josef Wolter. Paní Dano, máte jí mít?

každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět. Vzpomínky šepotem zní v tichu.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

tady jsem, tu jsem já, slova, která před malou chvílí dolétla k vašim srdcím. Píseň, která možná ani nepotřebuje překlad, protože ta naléhavost, ta touha být slyšen, slyšena jsou v ní zapsané v každém tónu. Autorkou této šanzonové zpověti je francouzská zpěvačka Barbara Pravi, žena s hlubokým hlasem a kořeny propletenými celou Evropou. V jejíž tvorbě se zrcadlí tradice slavné Edith Piaf. Barbara napsala tuto píseň jako svůj vlastní manifest, jako odhalení své duše světu, a v těch našich písničkách od srdce moc dobře, myslím, víme, že když člověk zpívá s takto otevřeným srdcem, tak ozvěna se vrací z celého světa, ať už v podání Barbary nebo skrze dojemný příběh mladé Emmy Kok, která písni vdechla také nový život. Tak zůstáváme na vlně klidu a taky těch příjemných emocí. Další písničku pro všechny už vybrala paní Petra, ale ona píše sice pro všechny, ale především by to mělo být pro její neteř Kristýnku.

A teď dorazilo víc písemných pozdravů najednou, takže následující písnička bude pro paní Zitu Střebechovic. Pan Jiří přeje krásný sváteční den. Zdravíme taky pana Josefa Dohořic, děkujeme za pozdrav. A fotografii k nám do studia poslala i paní Tereza, která zpracovává rajčata, chlubí se s fotografiemi, ale čiší z toho ta radost zahrádkářská, píše tedy, že dělá kečup, což je vidět, poznala jsem paní Terezo. No, reaguje tak i na zahradnickou radioporadnu, která jí udělala radost s Františkem Hlubockým v týdnu, tak to jsme samozřejmě velmi rádi. No a písničku, kterou jste si přála, tak tu máme samozřejmě, zařadila jsem ji, tak ať se kečup vydaří.

I na romantickou notu jsme to položili v písničkách od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové. Blíží se nám 13. hodina, ale ještě stihneme pozdravy. Máme tady přání od paní Marie. Pro všechny máme zahrát, pro všechny, kterým nemá kdo zahrát, veselou písničku a prosí, jestli by to nemohlo být od toho našeho hradečáka Michala Horáka. No mohlo by to být. Samozřejmě hezký den přeje všem Marie, my se připojujeme, ale písničku ještě na jednu adresu pošleme, bude to pro Hedviku Novotnou. Taky dorazil pozdrav, zahrajte Hedvice Novotné, Petr píše s dodatkem mám tě rád, sraz je na dožínkách v 15 hodin. Tak zajímavý pozdrav, takové tady často nemýváme. Držíme určitě palce, jestli se jedná o rande, ať to není jako v té následující písničce od Michala.

0: taková malá randička si dáváme i u nás ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Teď například s paní Radkou, která ještě zavolala. Paní Radko, krásné odpoledne.
1: Já vám všem i vám i posluchačům přeju a je dobře, že už nejsou ta vedra a když ta písnička nám ještě zlepší tu náladu, tak je to úplně perfektní.
0: Úplně perfektní. No tak zníte, že máte dobrou náladu, ať to vydrží a ať se naše vysílání dál příjemně poslouchá. Mějte se krásně, paní Radko, nashledanou. Nashledanou. No a je to poslední písnička této hodiny. Po zprávách už s vámi bude Pavel Kudrna z Výlety. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech. No a zavolat a napsat si samozřejmě budete moci zase po 17. hodině.
2: 60. léta se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
1: Na železnici mezi Prahou a Trutnovem má jezdit nový dopravce. Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do říjnových voleb. Na Náchodsku končí festival české filmové komedie. A počasí polojasno až oblačno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Rychlíky z Prahy do Hradce Králové a Trutnova má od roku 2028 převzít RegioJet. O výsledku tendru informoval v týdnu soukromý dopravce. Linku teď obsluhují České dráhy. Za kilometr jim stát podle serveru z dopravy.cz platí téměř 247 korun. RegioJet v soutěži nabídl cenu zhruba o 2/3 nižší, říká mluvčí společnosti Lukáš Kubát.
2: Všechny vozy, které na tuto trasu nasadíme, projdou modernizací a nabídnou komfort a služby na úrovni našich dálkových vlaků Intercity. Samozřejmostí bude klimatizace, Wi-Fi připojení, zásuvky, USB nabíječky a moderní informační systém. Dostatek prostoru bude vyhrazen také pro vozíčkáře nebo pro přepravu jízdních kol a kočárků.
1: O provoz rychlíků se kromě RegioJetu ucházely i České dráhy. Aktuálně jim běží 15-denní lhůta, ve které se můžou proti rozhodnutí ministerstva dopravy odvolat. Po dnešku bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Úřady mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny a jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Volby v Česku budou 9. a 10. října. V Novém Městě nad Metují končí festival české filmové komedie. Poslední den nabídne komedii Poberta a speciální projekce legendárního filmu Pupendo. Večer po vyhlášení výsledků je na programu Bubenická show.
3: Snímek Poberta režisera Ondřeje Hudečka začíná ve 14 hodin. Ve filmu se propuštěný zloděj vrací do rodného města a s kumpány plánuje další velký kšeft. Musí ale přelstít zkorumpovaného policistu i místního lichváře a zaplétá se do spirály absurdních situací. Od 17:30 slavnostní zakončení s předáváním cen a speciální projekcí filmu Pupendo režiséra Jana Hřebejka ze staré 35mm filmové kopie. Z Nového Města nad Metují Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.

0: Pokračuje stavba dálnice D11, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
2: Přeji vám pěknou sobotu. Už za pár dní začne astronomický podzim, ale protože počasí je stále ještě poměrně příznivé, nebudeme se zatím nikam schovávat a užijeme si výlety hlavně venku. Vydáme se do středních Čech na Mladoboleslavsko do obce Kněžmost, kde se nachází nejen poměrně nová a navíc zajímavě tvarovaná rozhledna Čížovka, ale také nedávno vytvořené suhrovické rybníky se spoustou lávek a mostků. Potom zamíříme do Západočeského muzea v Plzni, kde si připomeneme, že legendární loutka Hurvínka nás provází už rovných 100 let. Čeká nás také procházka v centru Přerova v Olomouckém kraji, v půvabném městském parku jménem Michalov, který místy připomíná zámeckou zahradu. A nakonec zamíříme do městských lesů v Hradci Králové, kde od loňského roku hlídá obří socha dobrého ducha Dubora.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes ve výletech vydáme do středních Čech na Mladoboleslavsko a zamíříme na místo, odkud se nám otevře pohled na český ráj, doslova jako na dlani. V roce 2017 postavenou rozhlednu jménem Čížovka v obci Kněžmost. Pod rozhlednou na nás čeká reportérka Jolana Nováková a není sama.
1: Nade mnou se tyčí téměř 40 metrů vysoká rozhledna ve tvaru jehlanu, která prý nabízí turistům úžasné pohledy do okolí. My to zjistíme s Lucí Vorpsovou ze Středočeské centrály cestovního ruchu, protože my si tam vyšlápneme nahoru. Máte chuť tam se mnou jít? Dobrý den.
2: No určitě, čeká nás asi 154 schodů po točitém schodišti. Rozhledna má 5 vyhlídkových plošin a pro milovníky adrenalinu jsou tam 2 balkóny s podlahou z průhledného skla, takže určitě to bude zážitek.
1: Tak jsme nahoře, musím říct, že mi to nedělá moc dobře, ta výška, ale rozhled je krásný, taková ta nádherná zvlněná krajina. Já už třeba vidím tamhle Bezděz. Co ještě?
2: Vidíme Bezděz, vidíme také hrad Trosky, vidíme Ralsko, když se podíváme ještě kousek tady, tak uvidíme Mladou Boleslav a vidíme až na Ještěd a na Krkonoše.
1: Myslím, že jsme si dole neřekli, od kdy tady vyhlídka stojí.
2: Vyhlídka je otevřená od roku 2017.
1: A přijet se můžete na kole, autem, zaparkujete přímo u rozhledny, nebo přijdete

0: pěšky po turistické trase.
1: Pěkně nám to tady rozevlálo účesy, protože tady nahoře krásně fouká.
0: Tak frčíme zase dolů a cestou zkusíme, jak jsme odvážné a možná si stoupneme na ten skleněný balkon. Hlásím, že jsme to zvládli. Tímto výkonem ale náš výlet nekončí. Po modré a po žluté s Lucí vyrážíme k suhrovickým rybníkům, které se nacházejí necelé 3 kilometry od rozhledny Čížovka. A jsme tady. Vypadá to tady krásně, romanticky. Jsou to 2 rybníky a 3 tůňky.
2: A určitě bych se nebála nazvat suhrovické rybníky takovým skrytým klenotem českého ráje. Jde opravdu o velmi klidnou lokalitu, která je ideální k procházce. Rybníky se dají obejít, celá procházka trvá asi 45 minut. Protilehlé břehy oddělují takové můstky, lávky. Zároveň jsou tady ale také mola, kde se dá posedět na lavičkách nebo u stolu uspořádat piknik.
0: Podél rybníků vede upravená cesta, potkáváme lidi z pejsky, maminky z kočárky, cyklisty, 2 vodníky jsme viděli. Je to tady opravdu pěkné. Ale rybníky nejsou ke koupání, veďte, Lucie.
2: Určitě ne, rybníky jsou určené k chovu ryb, daří se tady štikám, okounům, kaprům nebo candátům, ale v tůních se zabydlili také obojživelníci. Můžete tady potkat třeba čolka obecného nebo mloka skvrnitého a pokud budeme mít opravdu štěstí, tak můžeme zahlednout i volavky nebo čápa černého.
0: Prozatím bereme za vděk kachnami.
3: Říká naše kolegyně Jolana Nováková, která nás v obci Kněžmost na Mladoboleslavsku zavedla k půvabným suhrovickým rybníkům a také na rozhlednu Čížovku. Tu můžete navštívit ještě do konce října o sobotách a nedělích, a to v čase mezi 9. a 17. hodinou. A pokud se na tu nádheru chcete podívat už teď, najdete pestrou fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu. Připomínám webovou adresu výlety.rozhlas.cz.

Posloucháte sobotní výlety a jestli jste nás slyšeli i minulý týden, tak víte, že jsme opustili studio, no a živě jsme vysílali ze zahrady Čech v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. Tím jsem vlastně už odpověděl na soutěžní otázku. Jinak ta výstava se obrovsky povedla, v sobotu bylo ideální počasí, ale zase to přineslo to, že člověk sotva zaparkoval, že tam byly obrovské kolony na silnicích, no a uvnitř hlava na hlavě. A pokud jste tohleto překonali a nevadilo vám to, tak jste mohli koupit cokoliv na zahradu, jenom na co jste si vzpomněli. Sazenice, keře, stromy, květiny, byla tam obrovská spousta výstav a naše vysílání, já myslím, že bylo hodně pestré a že vás tam mohlo docela slušně zavést. Měli jsme tam povídání o historii celého areálu, o novinkách, zastavil se také pan Jiří Pačinek ze sklárny v Kundraticích u Cvikova. No a Monika Absolonová, která tam měla také vystoupení a musím říct, že byla naprosto dokonalá, protože vyprávěla, že umí sice zatlouct hřebík a vlastní třeba řetězovou pilu, ale že si ji koupil jenom proto, že si ji koupil někdo kolem ní. A prý, když ji kupovala, tak prodavači řekla, prodejte mi takovou pilu, takovou řetězovou pilu, o které si myslíte, že bych ji měla mít. Tak to byla vlastně sobota, minulý týden a živé vysílání. My se zase vydáme za nějakou dobu někam na zajímavé místo. No, už jsem odpověděl, jak měla vypadat soutěžní odpověď tedy, takže my jsme se ptali, kolikátý ročník, tedy že byl jubilejní, kolikátý to byl, za A 50, za B 60, ano, je tam ta 50. Vylosovali jsme 5 posluchačů, kterým pošleme powerbanku a jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Všem upřímně gratulujeme. Kdo získá hlavní cenu za měsíc září, tak to zatím je obklopeno záhadou. Rozluštíme tuto záhadu až na začátku října. Jak se soutěží o hlavní cenu, tak to si nechám na zadání nové soutěžní otázky po třetí reportáži.

0: Víte, že letos uplynulo 100 let od okamžiku, kdy z plzeňského jeviště poprvé promluvil Hurvínek? Stalo se tak 2. května roku 1926. Loutku vyřezal řezbář Gustav Nosek pro Josefa Skupu. Fenoménu Hurvínka je věnována výstava v Západočeském muzeu v Plzni, kam nás teď zavede naše kolegyně Anděla Blašková.
1: Společně s jednou z kurátorek výstavy, Veronikou Plachou, jsme vstoupili do výstavy. Nás uvítala hudba.
2: Je to hudba z období první republiky, právě z období, kdy vznikla loutka Hurvínka. Výstava je rozdělena na takové tři pomyslné části. Hned při vstupu návštěvníci mohou zavítat do bytu Spejbla a Hurvínka.
1: My tady vidíme samozřejmě postel, šatní skříň, nechybí tady rádio, ze kterého hudba hraje?
2: Ano, je to právě postýlka, kterou je možné vyzkoušet. Určitě není potřeba se stydět, ale opravdu si do postýlky lehnout. Rovněž tu máme oděv Hurvínka a jsou tu vlastně všechny čtyři jeho fáze. Od úplného počátku až do současnosti. To si také může návštěvník prohlédnout a samozřejmě tu nesmí chybět jeho typické dřeváky, které si návštěvníci mohou vyzkoušet. My stále ještě stojíme v bytě u Spejbla a Hurvínka a máme tu takové pomyslené části, které jsou rozdělena na knihovnu, na toaletu u Spejbla a Hurvínka.
1: Opravdu vidíme malou toaletu a splachovadla, konkrétně jsou tady tři.
2: Můžeme zkusit první. Potom máme druhý zvuk, to je splachování malého obsahu. Tedy klasický zvuk toalety, který známe. A potom třetí, taková srandička. Likvidace velkého obsahu.
1: Teď jsme ve větším prostoru, který nabízí takový velký rozhled.
2: Kdy celá výstava je interaktivní a v této části se návštěvníci mohou dozvědět, jakými světovými jazyky Hurvínek mluvil, kde všude byl. Mohou vyzkoušet Hurvínkovo koloběžku, jít do dabingového boxu a zkusit si, jaké to je, mluvit za loutky, anebo je tu i samotná loutka Hurvínka, kterou si mohou vyzkoušet ovládat. A nyní vstupujeme do pomyslné třetí části, do muzea Hurvínka. Zde najdeme přes 100 exponátů, které souvisí se Spejblem a Hurvínkem. Je to tedy taková ta klasická muzejní část s vitrínami.
1: Mě tady zaujal soukromý diář Josefa Skupy. Vy jste možná měla možnost nahlédnout přímo do toho diáře, když byste nás seznámila s tím, co si Josef Skupa zapisoval.
2: Velice nás zajímalo, jestli toho 2. května, což byl to datum, kdy Hurvínek poprvé vystoupil, tam měl Josef Skupa něco poznamenáno. Je tam poznamenáno jenom to, co se ten večer hrálo, takže nám to opravdu říká, že Josef Skupa nic netušil a že opravdu to, že Gustav Nosek přinesl Hurvínka, bylo opravdu překvapením a nikdo netušil, že ho vytváří.
0: Vypráví kurátorka Západočeského muzea v Plzni Veronika Plachá, která výstavou věnovanou 100 letům Hurvínka provedla naši redaktorku Andělu Blaškovou. Na výstavu se můžete přijít podívat až do 4. dubna příštího roku.

0: Chloubou města Přerova v Olomouckém kraji je park Michalov. U jeho založení stál v roce 1904 český zahradní architekt, bratr lékaře Josefa Thomayera, František Thomayer. Dnes jsou v něm hřiště pro děti, různorodá zákoutí, skleník a také prostor vyhrazený pro psy. V centru parku u křížení alejí ovšem uvidíte zahradu téměř zámeckou. A právě tam se vydáme s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a lektorkou Janou Syričanskou.
1: Přišli jsme k vodotrysku na křižovatce alejí. Z té vody rostou listy vysoké a létají tu vášky. Na dřevěných ostrůvcích odpočívají želvy.
2: Jsme v srdci parku. Tohle to je křížení hlavní a vedlejší osy před restaurací. A tady tahle ta fontánka už tady byla od prvopočátku. A ty rostliny to jsou kosatce a obkružuje celou fontánku. Takové stádo bohýšek. No a želvičky ty se sem dostávají, protože lidé, když je doma nechtějí, tak je v současné době odnášejí do různých vodních ploch a právě park Michalov a tady tahle ta fontánka je jednou z nich. Takže zahradníci se tu o ně potom starají a je v zimě zimují a pak je sem vždycky na tu sezónu umisťují zpátky.
1: Takže takový útulek pro želvy tady je?
2: No v podstatě se to dá říct, že ano, i když ale nechtěný. Není to úplně dobrá situace.
1: Když se otočíme, vidíme hudební altán.
2: Byl postavený v roce 1912. Je tu taky vidět ten krásný historický design toho osvětlení, který se sem vrátil. Vidíme krásné kruhové záhony, vysazené letničkovými ornamentálními výsadbami. A ve středu těchto záhonů vlastně jsou takové solitary, nějaké body, které mají poutat vaši pozornost. Jsou to třeba kany, různé palmy. V dřívějších dobách to byly banánovníky, které se pak zimovaly ve sklenících.
1: Vedle restaurace a vedle té hlavní aleje je dětské hřiště, ale my se otočíme doprava. A tady vidíme zahradu téměř zámeckou.
2: Jsou tady cestičky ve tvaru U a ta cestička vlastně objímá takový snížený parter. Do něj se dá sejít dvěma schodišti s vázami. No a kolem celého toho sníženého parteru jsou zase ty ornamentální letničkové záhony. Těch, které jsou více na okraji toho obvodu, tak můžeme vidět různé trvalky a jsou tam vlastně kulovité formy kalin, šeříků a tohle to upomíná vlastně také na pana Františka Thomayera, protože on jako zahradní architekt miloval tyhle ty druhy rostlin spolu s chryzantémami.
1: Je to místo velmi kultivované, velmi opečovávané, protože třeba i stromy jsou tu zastřihované do takových deštníkovitých tvarů. Na dohled od vodotrysku jsme se přesunuli na počátek parku. Jsme na místě, které je opět z té aleje trochu rozšířené a ozdobené bystami vprostřed kulatý barevný záhon s kytkami a s palmou.
2: My jsme v hlavním vstupu do parku z Máchovy ulice, která byla takovou výstavní ulicí místních osobností, které si tu stavěly vily. Stojíme v místě, kde jsou umístěné tři bysty. První je bysta Jiřího Sumína, což je pseudonym přerovské básnířky paní Amálie Vrbové, je z roku 1968. A o několik metrů dál jsou ještě další dvě bysty. Je to přerovský malíř Augustin Mervart a pak ještě bronzová bysta Josefa Bajáka z roku 1982, což je sochař, který vytvořil ty předchozí dvě.
0: Říká lektorka Jana Syričanská. Opodál stojí antické sloupy, které sem přemístili z centra města a zachránili je tak před demolicí. Na druhém konci aleje se nachází pomník Jana Husa od významného olomouckého sochaře Julia Pelikána. Do Přerovského parku Michalov nás zavedl náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Výlety. A je tu soutěž. Oblíbená postavička dřevěného kluka Hurvínka slaví 100 let. Dnes jsme si také v reportáži připomněli i to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou a později i s kamarády a psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. České lutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930, kde dnes najdeme toto legendární divadlo, se ptáme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Kde dnes najdeme divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni, za B v Praze. Pošlete textovou zprávu a ta se píše takto v tomto tvaru. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení a adresa. To odešlete na 90 011 04 do nedělní půlnoci. Ty mezery jsou důležité, nezapomeňte na ně, vždycky kliknete jenom na mezerník a uděláte na jedno písmeno mezeru. Takže ještě jednou, výlety mezera A nebo B mezera, jméno, příjmení, adresa. Nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Službu zajišťuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Hrajeme o cestovní alu lahve, no a slíbil jsem, že připomenu, jak se hraje o hlavní cenu za měsíc září. Je to jednoduché, stačí, když v průběhu celého měsíce a je jedno, který víkend to je, pošlete alespoň jednu správnou odpověď. Pak jste zařazeni do slosování. Hrajeme o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Máte dost času, výherce budeme znát na začátku října.

0: Pokud hledáte originální cíl pro výlet do přírody, pak vás pozveme do městských lesů v Hradci Králové, které jsou úctyhodné svou rozlohou i rekreačními aktivitami. Společně s Anetou Bůžkovou, lesní pedagožkou Královéhradeckých městských lesů a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou vyhledáme dřevem vonícího dubora, tedy dobrého ducha lesa, který se usadil blízko zdejšího rybníku Výskyt.
1: My jsme v půvabném místě, v jednom z mnoha v městských lesích v Hradci Králové. Tady na mě čekala u impozantní dřevěné sochy
2: Aneta Bůžková.
1: Ta dřevěná socha tu není dlouho.
2: Tak my skutečně stojíme u našeho, řekněme, nejnovějšího počinu. Je to socha ducha lesa, jmenuje se Dubor, podle dubu a borovice, nejčastějšího listnáče a jehličnanu v městských lesích. Je to stělesnění vztahu města Hradce Králové s jeho lesy a byl vybudován v rámci 800. výročí první písemné zmínky o městu Hradci Králové.
1: Kdo je jeho autorem?
2: Autorem je místní řezbář, loutkář, kulisák pan Jiří Bareš. Sochu nám několik měsíců vytvářel, je to úplný originál. Podle mě se povedla moc a doufám, že tady nějaký ten pátek zůstane.
1: Slyšela jsem, že prý ta postava je z recyklovaného dřeva, je to tak?
2: Je to směs, ta konstrukce samozřejmě, aby nebyla úplně těžká, tak není z dubu. Pokud jde o ten plášť, tak tam jsme opravdu využili částečně dřevo recyklované ve spolupráci s hradeckými službami, akciovou společností, a chtěli jsme do toho zanést trošičku, řekněme, nějaké to recyklační ekologické téma, takže máme část té sochy ze dřeva, které lidé vyhodili, a pan Bareš si ho nařezal a znovu použil.
1: Kde vůbec městské lesy jsou? Jak sem přijít?
2: Tak městské lesy jsou úplně unikátní v tom, že je to veliký jednolitý komplex lesů, který ale bezprostředně navazuje na město Hradec Králové. Dokonce na kraj lesa na několika místech dojedete MHD a pak už můžete jít jenom na ten výlet. Máme skoro 4000 hektarů, což je opravdu jedno z největších majetků rekreačních lesů v České republice. Najdete tady obrovskou škálu, my tomu říkáme typy na výlety nebo zajímavá místa, která se dají navštívit, ať už je to Dubor nebo různé pohádkové stezky, naučné stezky, lesní posilovny. Málem jsem zapomněla na naše obůrky se zvěří, které jsou jedny z nejoblíbenějších u nás. Kdo hledá spíš ten klid a ticho, tak zamíří do těch zadnějších částí, směr Bělečko, Krňovice.
1: Tu oázu teď tady s Anetou zažíváme. Díváme se na rybník Výskyt.
2: Je to jeden z našich největších rybníků, který slouží právě k chovu hradeckého kapra. Máme tam tedy jiné ryby, ale to hlavní gro je hradecký kapr. Z toho mola, které tu je, můžete zkusit třeba i hodit nějaký ten rohlík třeba při plavou.
1: A ještě k té samotné lokalitě, když bychom také měli říci a pozvat sem k té soše.
2: Já bych doporučila si vzít naši turistickou mapku, dá se stáhnout na internetu, nebo jak dostání třeba v infocentru u nás, nebo v těch stánkách s občerstvením, a podle té mapky už si potom ten výlet naplánovat podle toho, z které strany Hradce do těch lesů vstupujete.
0: Tak teď už víte, že se v rozlehlých městských lesích v Hradci Králové usadil dubor, dobrý duch, který symbolizuje vztah mezi městem a jeho lesy. Nás k němu zavedla lesní pedagožka Aneta Bůžková spolu s naší královéhradeckou kolegyní Vlaďkou Vildovou.

A je tu závěr sobotních výletů. Soutěžní otázka docela jednoduchá. Kde dnes najdeme legendární divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni nebo za B v Praze? To jenom připomínám soutěžní otázku. Všechna pravidla, reportáže, fotografie, jak se píše ta textová zpráva, tak to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak to je všechno ode mě, za chvíli začínají další zprávy, já jenom ještě pozvánka, a to na zítřek na vysílání výletu startují přesně 4 minuty po 13. hodině, tedy okamžitě po zprávách. Mějte se pěkně, zdraví vás za tým výletu Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Jičíně vzniká odpočinková zóna Cidlina. V Praze jsou ode dneška k vidění korunovační klenoty. Čeští tenisté vstoupí do čtyř hry druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům. A počasí polojasno až oblačno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. V Jaroměři pokračuje vojenské cvičení armády Safeguard. Potrvá do 25. září. Radnice upozorňuje obyvatele, že můžou zaznamenat zvýšený pohyb vojáků, včetně bezpilotních dronů. Součástí cvičení bude i střelba. Stavba odpočinkové zóny Cidlina v Jičíně bude hotová příští rok v březnu. V největším parku města vzniknou cyklostezky, pump track a skatepark. Aktuální práce popisuje mluvčí radnice Jan Jireš.
2: Práce probíhají na cyklostezkách a chodnících. Pokládají se také základy hřišť a herních prvků, modeluje se pump track a probíhá výstuž skateparku. Práce na korytu řeky Cidlina jsou hotovy a výsadba zeleně je provedena přibližně z 50%.
0: Hradec Králové se dnes připojilo k celostátní akci Zažít město jinak. Týká se Filharmonie, Klicperova divadla, Centra uměleckých aktivit a skupiny Divá bába. Program potrvá do 18 hodin.
3: Program je připravený na třech místech v centru města. U Filharmonie na Eliščině nábřeží čeká návštěvníky hudba a workshopy, kde si můžou sami zahrát nebo vytvořit hudební nástroj. Před Klicperovým divadlem jsou koncerty, divadelní kvízy anebo fotokoutek s kostýmy. Na malém náměstí pak organizátoři připravili tvořivé dílny, hry, sportovní aktivity a posezení. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Korunovační klenoty jsou ode dneška přístupné pro veřejnost. Zájemci je můžou vidět ve Vladislavském sále Pražského hradu až do 28. září.
4: Korunu, jablko a žezlo veřejnost uvidí jako součást výstavy, která se letos věnuje Habsburkům. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
5: Každý rok vlastně se snažíme ukázat nějaký jiný příběh těch staletí dějin českých korunovačních klenotů, ale letos máme 500 let od nástupu Habsburků na trůn.
4: Výstava ve Vladislavském sále bude otevřená každý den od 9 do 17 hodin.
5: Lidé vlastně budou přicházet přes Hradčanské náměstí skrz jižní zahrady býčím schodištěm nahoru do Vladislavského sálu. Tam budou probíhat bezpečnostní kontroly, takže doporučujeme, aby lidi přišli takzvaně nalehko.
4: Návštěvníci musí počítat s frontami. O klenoty je každoročně velký zájem. Jen v loni je vidělo přes 50 tisíc lidí. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští tenisté vstoupí do čtyř hry druhého kola kvalifikace Davis Cupu proti Spojeným státům, a to v sestavě s Adamem Pavláskem a Patrickem Ricklem. Jejich soupeři budou Američané Harrison a Krajíček. V následné dvouhře narazí Jakub Menčík na Sheltona, poté případně Jiří Lehečka na Tijena. Po úvodním dni je stav vyrovnaný 1-1 na zápasy.
1: Počasí.
0: Na východě Čech bude polojasno až oblačno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio.

0: Tradiční svátek sklizně plný zemědělské techniky, zvířat a řemesel zabydlel v těch nových prostorách. Před půl třetí uslyšíte reportáž plnou zvířat a také rozhovor nurů s dětmi i zemědělci. Ale předtím se přineseme i k oslavám výjimečného jubilea. Příští středu 23. září totiž oslaví neuvěřitelné 90. narozeniny rodák z Pohoří u Opočna, básník, textař, divadelník a dlouholetý rozhlasový kolega Miloň Čepelka. Oslavy v jeho milovaném Opočně už odstartovaly, takže detaily k tomu uslyšíte už za malou chvíli. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne a Pavla Kindernajová.

Máme tady skvělou zprávu a velký důvod k hrdosti, zvláště i pro nás východočechy, protože český astrofotograf Petr Horálek právě z východních Čech dosáhl dalšího obrovského úspěchu, když se stal celkovým vítězem jedné z kategorií v nejslavnější a nejprestižnější světové soutěži Astrofotograf roku 2026, kterou pořádají Královská muzea v Greenwichi ve spolupráci s britskou BBC. Petr bodoval se snímkem celosvětově ojedinělého úkazu denního zákrytu Venuše měsícem. Vítězná fotografie vznikala v obrovské výhni. Aby vůbec zachytil ten úkaz z 19. září minulého roku, strávil hodiny na přímém slunci u ústupku Usečské přehrady. No a aby mu to ostré slunce nepoškodilo optiku, vyrobil si stínítka z kartonových krabic od motorové pily, kterou si shodou okolností koupil jen pár dní předtím. Takže nebylo to jen tak zachytit tento neobyčejný úkaz. Jak sám Petr říká, po letech zkoušení a nezdarů už ani nedoufal, že by mohl v tak obrovské konkurenci uspět. Ale stalo se tak. Je to úžasná reprezentace celé naší země na mezinárodní scéně, možná stejně významná, nebo určitě stejně významná, jako když naši sportovci vozí medaile z mistrovství světa. Takže Petru Horálkovi gratulujeme a přejeme spoustu dalších jasných nocí i dní.

0: 18 minut po 14. hodině, teď už jdeme vzdát hold i Miloni Čepelkovi, abeceda lásky, pět nocí k úplňkům, texty ke slavným písním, haiku nebo služebná Emilka Najbrtová. Pod tím vším je podepsán zmíněný Milon Čepelka, český básník, prozaik, textař, herec, scénárista a taky rozhlasový moderátor. Je až neuvěřitelné, že příští středu 23. září tento rodák z Pohoří u Opočna oslaví 90. narozeniny. Při této příležitosti mu už 11. září připravili v jeho druhém domově, tedy milovaném Opočně, oslavu a dalšího čekají. Také v našem vysílání si jubileum připomínáme některými pořady. Tím prvním jsou páteční Desky, pásky, vzpomínky, no a ten druhý pořad To je život, ten nabídneme zítra v podvečer na nedělní vlně Hradce Králové. Lada Klokočníková ho natáčela před 13 lety v pražském bytě manželů Čepelkových, kde si s Miloněm Čepelkou kromě jiného povídala i o radostech života.
1: Všecko, co jsem chtěl dělat, tak jsem dělal a dokonce ještě stále dělám. Kdo to o sobě může říct? Je mi líto lidí, kteří říkají, že celý život dělali něco, co nechtěli, co jim dokonce bylo protivné. Tak to já o sobě říct naštěstí nemůžu.
2: Jak tomu třeba ta kapička štěstí?
1: Zcela určitě. Kapička a možná, že dokonce velmi veliká kapka, neli dokonce celý džber.
2: Je k tomu třeba také dobrých přátel, kteří v době, kdy třeba zase není, úplně nejlépe pomohou?
1: To je úplně samozřejmé. Bez přátel život si představit neumím a taky vím, že moji přátelé mě velmi často podrželi, když jsem to potřeboval. Doufám, že i oni by to též mohli říct o mně.
0: Další radosti života nám Miloň Čepelka nabídne zítra po 18. hodině na nedělní vlně Hradce Králové v pořadu To je život.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Juká, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Královéhradecké krajské Ružinky po letech opustili Šimkovy sady, jak už z našeho vysílání víte, a poprvé zakotvili v areálu letiště v parku 360. Změna prostředí ale tradičnímu svátku sklizně snad nic neubrala na té atmosféře, jak se budete moci přesvědčit i v reportáži. Na místě jsou živá zvířata, ukázky těžké zemědělské techniky i řemeslné trhy. Jak to na místě vypadá, co na změnu říkají sami návštěvníci? Poslechněte si, co se mi dnes na letišti ještě před vysíláním podařilo natočit. U oslav samozřejmě nechyběli ani zpěváci z Červánku. Jsme u ohrady. Kolik je tady koníků?
1: Tady máme letos 10 koní. Břetislav Vlasák ze skupiny Niños de Caballos.
0: Co předvedete na Ružinkách? Budou tančit?
1: No ano, víceméně jo. Ve volnosti třeba to bude také tanec s koňmi. V Uherský poště je vlastně, že jezdec stojí na dvou koních a další dva má zapřežený před sebou, nebo džigitovka, kde visíme hlavou dolů, různě koně přeskakujeme a takhle.
0: Asi se nedá říct, že jste zemědělci.
1: Ne, zemědělci úplně ne, ale jsme ze statku, takže vlastně rodiče a prarodiče jsou.
0: Fotíte koníky, dobrý den.
2: Dobrý den. Krásný koníky mají, krásný opravdu. Že se o ně opravdu pěkně starají.
0: Jste poprvé na Ružinkách nebo chodíte pravidelně?
2: Pravidelně.
0: Co tento přesun?
2: No, je to změna. Asi jako pro každýho, ale když si zvyknem, tak si myslím, že to nebude špatný. My se to naučíme.
3: Tamto stojí na loveckým pudu. Mistryně republiky má mistra republiky psa a mistryně republiky i ty ovce.
4: To perfektní. Jsem rád, že se tadyhle ta akce vůbec uskutečnila jako.
5: Tohle to velice dobře znám, takže
0: Jste zemědělec.
5: Já jsem zemědělec a jsou to moji kamarádi, takže
0: Taky to umíte takhle?
5: Máme border collie doma, ale nemáme ji vycvičenou.
0: Odkud jste?
5: Od Náchoda, Vladimír Tláskal, předseda asociace soukromých zemědělců okresu Náchod.
0: Vy jste si přišli pohladit krávy, dobrý den.
6: Ano, dobrý den.
0: Jak se líbí na Ružinkách?
7: Dobře, ovečky.
0: Ovečky jsou nejhezčí.
7: Jo.
0: A tady, to je brácha?
7: Jo.
8: Krávy.
0: A máte doma taky zvířata?
7: Za plotem.
8: Jeleny.
4: Jo, to máme dobrý, no.
0: U další ohrady probíhá stříhání ovcí.
4: Kolega si ovečku posadí.
0: Ovečka ostříhaná a tady na dotek. Jaký to je pocit?
9: Velice příjemné. Jsem ráda, že se z toho vyrábí oblečení, protože je to úžasné.
10: Jaký popsat? Jemná, mastná, samozřejmě.
0: Aromatická, voní krásně. Co s tou mastnotou? Je to dobře, že to je mastné?
10: Samozřejmě, to zvíře přirozeně mastí vlastně tu vlnu, aby se chránilo před povětrnostními vlivy. Vyrábí se z toho všechno možné, vyrábí se z toho hnojiva, vyrábí se z toho různé výrobky, to si můžete tady u předlenek prohlídnout.
0: Takže vedle ovečky stříhají a tady už se ta vlna zpracovává, ale nejsem vedle přadleny, ale vedle...
11: Přadláka.
0: Přadláka, muž za kolovrátkem, je to raritní záležitost.
11: Myslím si, že v Čechách je to docela raritní záležitost.
0: Co se snažíte říct předat lidem, kteří přijdou za vámi?
11: My se snažíme ukázat jim, že vlna je důležitá a že... A protože ji tady máme, tak je fajn ji zpracovávat a nějakým způsobem využít a nepoužívat umělá vlákna. A snažíme se jim i říct, že ta vlna má vlastnosti, které za to stojí.
0: Říká Pavel Hejčl.
11: Z Náchoda, Náchoda.
0: Děkuju a hodně štěstí.
11: Taky, hezký den.
0: Tady se vyčesává vlna už.
12: Já teďka tady připravuju česanec pomocí hřebenu.
0: Jsou to dva kartáče, bych řekla, drátěné.
12: Dva kartáče a já vlastně tu vlnu teďka rovnám jedním směrem, aby ta vlákna vlastně byla srovnaná a slouží nám pak tady vedle na dílničkách, kdy děti technikou suché jehly si vyrábí drobnost, kterou si vlastně odnesou tady z dožínek domů a mají takovou památku.
0: Říká
12: Markéta Poláčková z Čenčic ze zahrady Ulánské cesty.
0: Cítili jste tu příjemnou atmosféru, no zemědělci, řemeslníci tam nechávají nahlédnout do svého světa. Pokud to nemáte daleko, do 18 hodin se na ně můžete jít podívat. Dopoledne bylo volnější, na kole pěšky nás tam jelo, šlo spoustu, takže nebyl problém ani pro ty, kteří přijeli autem. Žádné kolony jako na aviatickou pouť se tam netvořily, z toho strach mít nemusíte a o tu zábavu není nouze. Oslava velká, teď je čas slavit se zemědělci. V příštím týdnu ve čtvrtek budeme v našem vysílání ale i bilancovat pozvání do pořadu, o čem se mluví, přijal Jiří Černý, předseda Agrární komory Královéhradeckého kraje, který řekne víc i o těch ztrátách, o zdražování potravin, na dotace se budu ptát i na rušení chovů. Tak to už možná tak veselé, nebo určitě už to tak veselé nebude, ale dnes určitě ještě dožínky a možnost podpořit lokální zemědělce. Park 360 do 18 hodin.

0: Vaby Daněk, v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud jste za volantem, míříte za kulturou nebo za přáteli kamkoliv, samozřejmě šťastnou cestu přejeme vám všem. A teď si aktuálně s námi můžete osvěžit i pravidla silničního provozu, aby bylo ještě bezpečněji. Až do konce září určitě víte, že vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které často chybujeme. Dnes si tedy povíme o tom, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A řidičská abeceda tady bude samozřejmě i zítra. Zítra si povíme, jak je to s jízdou v levém pruhu se sníženou rychlostí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v Královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.

Je sobota 19. září, právě dnes se v Broumově koná i podzimní trh v Klášteře. Pekařské výrobky, medovina, džemy, přírodní kosmetika, to tam dnes vše pořídíte a vidět můžete i řemeslníky. No a v Trutnově se dnes koná výstava hub, na kterou už jsme vás také zvali i v naší radioporadně s Janou Čapkovou, Mikološkou. Právě tam uvidíte i ten hřib štíhlotřený, který se u nás nově začíná objevovat a zabydlovat. Je to invazivní houba ze Severní Ameriky, pravděpodobně tedy vytlačí hřib strakoš, jak odborníci předpovídají, ale takový je zkrátka vývoj, houba je to prý dobrá. V Trutnově v Muzeu pod Krkonoší si ji tedy dnes ještě můžete prohlédnout do 17 hodin.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Pozor, Hradecký Koštýř mění termín. Letos vás čeká v sobotu 26. září od 13 hodin v Žižkových sadech a městské hudební síni. Víno, burčák a dvě hudební scény. Vystoupí Rory, Trifonix, Ladis a kapela, Navostro a DJ Kamil Kašparovský. Hradecký Koštýř. Nově vždy poslední zářijovou sobotu.
4: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Kraj otvírá druhý ročník programu Hack the Culture. Česká armáda zavádí systém protivzdušné obrany Spider. Safari park Dvůr Králové připravil na dnešek noc netopírů. A počasí zítra má být oblačno, odpoledne přehánky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Kulchrávek, hezké odpoledne. Studenti středních škol v našem regionu, kteří chtějí pořádat vlastní kulturní akce, opět získají podporu. Kraj otvírá společně s Institutem pro vzdělávání a inovace druhý ročník programu Hack the Culture. Studenti můžou získat až 20 000 korun. Přihlašování začne 1. října.
6: Královéhradecký kraj na program vyčlenil 150 000 korun. Peníze doplní mentoring a konzultace s lidmi z oblasti kultury nebo propagace. Studenti si tak můžou vyzkoušet organizaci akce od prvního nápadu až po její realizaci, včetně plánování rozpočtu nebo propagace. Hlásit se můžou jednotlivci i týmy s nápady na koncerty, výstavy, divadelní představení, workshopy nebo komunitní akce. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Pohyb cyklistů mezi Jilemnicí a Martinicemi v Krkonoších je bezpečnější. Funguje tam nová cyklostezka. Lidé už nemusí jezdit po frekventované silnici. V budoucnu může vzniknout i propojení do volnočasového areálu Hraběnka. Armáda zavádí systém protivzdušné obrany Spider. Oznámil to ministr obrany Jaromír Zůna za SPD během akce Dny NATO v Ostravě. Systém už prošel zkouškami. Ministr od něj očekává zlepšení kapacit proti hrozbám ze vzduchu. Jde podle něj o první krok k budování protivzdušné obrany. Celkem 4 baterie systému Spider koupilo Česko od Izraele. Nahradí systémy, které armáda používala od 70. let. Safari park Dvůr Králové připravil na dnešek tematické prohlídky s názvem Noc netopírů. Program bude ve dvou časech, vysvětluje mluvčí zoo Michal Šťastný.
7: Prohlídky s experty na netopíry a jejich život budou začínat ve 20 hodin a ve 21.30. Ta pozdější je určená spíše pro dospělé. Lidé se během ní vypraví do areálu a na různých místech budou netopíry hledat a s odborníky také odchytávat. Během tohoto času se dozvědí všechno zajímavé o těchto letounech.
8: Sport.
5: Fotbalová šance liga může mít minimálně do zítřka nového lídra. Liberec právě teď nastupuje v Brně proti domácímu Artisu. Pokud zvítězí, posune se do čela tabulky o 2 body před Slavii. V 15 hodin začaly zápasy Mladá Boleslav Zbrojovka Brno a Pardubice Bohemians. Od 18 rozehrají vzájemný duel Slovácko a Baník Ostrava.
8: Počasí.
5: Noc bude polojasná až oblačná, teploty kolem 12 stupňů. Zítra čekáme oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne déšť nebo přehánky. Teploty na východě Čech mezi 19 a 22 stupni, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy, držte se objízdné trasy.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Tento týden naposledy vás vezmeme na filmový festival do Nového Města nad Metují. Dnes tam porotci oznámí jména oceněných snímků. My máme na místě Václava Plecháčka a za chvíli se s ním tedy ve vysílání spojíme. Zamíříme poté ale i na statek v Cidlině na Jičínsku. No a v dnešních hradeckých minutách, které určitě nebudou chybět, tak v těch se dozvíte, kdy byla v Hradci Králové první historicky doložená pošta a kdo byl prvním poštmistrem. Jsme Český rozhlas Hradec Králové a jsme s vámi rádi i 19. zářijový den.
9: Dobré odpoledne.

Netopíři jsou teď pod naším drobnohledem, jak jste slyšeli ve zprávách. Dnes je akce v Safari Parku a možná tam odborníci zmíní i toho obra, který se u nás objevil. Slyšeli jste to? Půlmetrové rozpětí křídel, ostré tesáky a jídelníček, na kterém jsou místo much a komárů malí ptáci. Ptáci, které loví přímo za letu. Největší netopír v Evropě, netopír obrovský, už létá i nad naší zemí, tedy nad Českem. Vědci o jeho přítomnosti u nás sice věděli z akustických nahrávek, ale až teď se týmu českých přírodovědců na Červenohorském sedle v Jeseníkách podařil historicky první živý odchyt. Běžně tento vzdušný dravostroj, jak mu říkají odborníci, dravostroj, žije na jihu Evropy, no ale s tím měnícím se klimatem se posouvá stále více k nám. Už jsme tento týden zvali i na KUX na pozorování, jestli tam mezi těmi běžnými netopíry proletěl i tento obří predátor, to netuším, ale možnost tady očividně je. Jak tento fascinující tvor vypadá, na to se můžete podívat i na stránkách České televize, kde najdete kromě fotografií i video z jeho odchytu. Dovedete si to představit, že kolem vás v noci prolétne netopír, který má při rozpětí křídel půl metru?

0: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.
1: Festival české filmové komedie v Novém Městě nad Metují na Náchodsku je u konce. Večer porotci oznámí jména oceněných filmů. Pořadatelé také předají cenu za celoživotní přínos české komedii. Závěr festivalu pak obstará bubenická show a my máme na místě reportéra Václava Plecháčka, který sleduje soutěžní film Puberta. Vašku, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. No musel jsem si zase odběhnout z kina, abych tam nerušil. Z toho filmu jsem vlastně příjemně překvapený. Rozhodně tady sice nebude útočit na novoměstský hrnec smíchu, kdy smíchoměřiči měří, jak dlouho se při té projekci lidé smějí. Puberta je spíš, bych tak řekl, trochu komornější film, ale za vidění podle mě určitě stojí.
1: Od 17:30 připravili pořadatelé projekci slavného filmu Pupendo. V čem to bude mimořádné?
2: No, já začnu tím, proč se tenhle starší film tady na festivalu vůbec promítá. Jeho režisér Jan Hřebejk si tady dnes totiž převezme cenu za celoživotní přínos české komedii. To je exkluzivní informace pro Český rozhlas. No a projekce je tak vlastně na oslavu jeho tvorby. Lidé film uvidí na 35mm filmu, tak jak se vlastně promítal v době jeho uvedení do kin. Pak tady bude předaná ještě jedna cena velmi známému českému herci, ale jeho jméno nechtějí zatím organizátoři prozrazovat, zveřejňovat.
1: Takže potom posléze se určitě také dozví i naši posluchači, ale ještě nám řekni, jak v závěru festivalu vypadá pořadí u ocenění, o kterých rozhodují diváci.
2: No, k novoměstskému hrnci smíchu, to znamená za ten prosmátý čas, má nejblíž komedie pět švestek. Lidé se při ní smáli téměř 28% času. O něco méně, zhruba 25% času se lidé smáli u komedie Někdo to rád v Plzni. A právě tenhle film zase má nejblíže k ceně Kinoboxu, kdy vlastně lidé, diváci při odchodu z filmu, z projekce hlasují, jak se jim ten snímek líbil, a zatím právě Někdo to rád v Plzni hodnotili nejlépe.
1: No, Festival české filmové komedie je zkrátka o tom smíchu. Taky si přispěl svou troškou do mlýna. Nasmál ses tam, Vašku?
2: Smál jsem se, určitě, pobavil jsem se a přeji to všem, aby se bavili, protože smích je důležitý.
1: Je to lék, určitě. Tak děkujeme, Václav Plecháček pro nás dění v Novém Městě nad Metují celou dobu, celý týden sleduje. Hezké odpoledne.
2: Napodobně, naslyšenou.
0: Český rozhlas Hradec Králové, festivalové minuty.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Tak to byl norský objev v konci 90. let Espen Lind a jeho dodnes dechberoucí balada When Susanna Cries z roku 1997. Mimochodem, věděli jste, že ty nádherné smyčce v pozadí nejsou žádný syntetizátor, ale kompletní oslovská filharmonie. Možná vám jméno interpreta dnes už nic neříká, protože Espen Lind u nás zůstal zapsaný jako autor jednoho hitu, ale ve světě je to obří producentské eso. No a ta písnička, ta je samozřejmě nezapomenutelná. Ale teď už zpět k nám do regionu. Brány dílen a farem, ve kterých vznikají certifikované poklady z regionu, se dnes otevírají do Kořán pod názvem Porta Aperta. Patří k nim i rodinný statek v Cidlině na Jičínsku, kde pořádají podzimní slavnost. A začala ve 13 hodin, potrvá do 19 hodin. A kromě jarmarku, hudebních a koncertních vystoupení i dílen pro děti jsou pro návštěvníky připravené ochutnávky oceněných výrobků a taky komentované prohlídky zdejší moštárny, kam s předstihem v doprovodu Vojty a Markéty Drahoňovských nahlédla i kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Našla jsem tu otevřená vrata, na nich je jablíčko. A na tom jablíčku je napsáno statek Cidlina. Jsem tady dobře a i kdybych si nebyla jistá, tak ta jablečná vůně mě určitě dobře nasměruje.
2: Dobrý den.
3: Hezký den.
1: A já jsem vás teď vyrušila, protože vy jste v pracovním, Markéta má na sobě černou zástěru, aby ta jablečná šťáva nepotřísnila šaty. Otevřená jsou i vrata do moštárny, tak v jaké části vašeho statku se teď nacházím?
3: Teď jste přišla do toho, co je naše gro, a to je moštárna Sušárna. Široko daleko nebyla moštárna, byla jenom blízko v Radimi, kde moštují, takže přijdete na počkání, my to děláme i s tím, že to spasterujeme. Začali jsme spolupracovat s výsadařstvími v regionu, ať už to je směrem na Chlum, na Hořicko, nebo na Kopydlensko.
1: Vedle té moštárny tak je ještě sušárna.
3: Loni jsme tam zahájili sezónu švestkama.
1: Markéto, jakou vám Vojta tady přidělil práci?
2: Tak já jsem víc zodpovědná za sušárnu, kde sušíme bylinky a pak je nabalujeme, stejně jako sušený ovoce a tak. V moštárně jsem vrchní pastérová dáma, pasterizační.
1: Co to znamená?
2: Zodpovídám za pasterování toho moštu a nabalování vlastně do krabiček, poté etiketování a srovnávání do skladu. Je pak krásný vidět, když to těm lidem fakt chutná, když máte tu možnost to vidět a prostě jo, a to je od nás, povídat si o tom s nima a to je krásný.
3: Té ruční práce je v moštárně i v sušárně samozřejmě hodně. Třeba každým rokem bude přibývat nějaký stroj, který nám tu práci ulehčí.
1: To je docela náročné ekonomicky.
3: Dneska jakékoliv podnikání zahájit a zvlášť, dejme tomu, kde potřebujete nějaké technologie zpracování, je náročné. Dílem nám pomáhá zemědělská podpora a to, co vyděláme. Když se pak podíváme dál, tak uvidíte, že sice na začátku tady máte nový vyklapěč kompletně v nerezu, myčku, ovoce v nerezu. Pak tady samozřejmě vidíte taky i nátěr na různých strojích, a to je drtič, čerpadlo a tam to srdce moštárny, což je lis. Tenhle lis sloužil z hrdinské školy v Kopydlně nějakých 40 let. Zrepasovali jsme ho, slouží nám tady, je mu 50 let.
0: U příležitosti dnešní podzimní slavnosti, která na statku v Cidlině na Jičínsku u manželů Vojty a Markéty Drahoňovských potrvá do 19 hodin, jsou připravené, připomeňme, i komentované prohlídky tamní moštárny. Ta další začíná v 16 hodin.

0: Dalším dílem teď pokračuje seriál k dějinám města Hradce Králové, který pro nás připravují historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílené díly i s obrázky a fotografie my najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Soboty pravidelně patří Janě Vojtíškové z Univerzity Hradec Králové a dnešní téma bude pošta v 18. století.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Milí posluchači, minulé hradecké minuty jsme věnovali počátkům budování státní pošty, jež měla jednu z prvních zastávek i v Hradci Králové. Přesněji v Hradci nad Labem, jak již víme. Po 30leté válce, která narušila chod země, se začala síť poštovních stanic obnovovat. Nutno dodat, že oproti modernímu poštovnímu zasíťování se jednalo o propojení pouze nejvýznamnějších lokalit, jež se současně nacházely na důležitých zemských cestách. Jak jsme si též již vyprávěli, kromě poštovních vozů byly zásilky doručovány i posly, které si vydržovala města, šlechta i církevní instituce. Habsburkové se i nadále snažili jejich činnost omezovat a posilovat význam pošty. Docházelo k tomu i v Hradci, žel prameny scházejí. Až v 18. století se objevují častější zmínky, jež nám dávají představu o působnosti poštovní stanice ve městě. K roku 1717 byl poštmistrem Jan Fridrich, zastávající v letech 1709 až 1724 i post radního. Fridrich vlastnil dům v dnešním čísle popisném 37. Tento dům, jenž se dodnes nachází na velkém náměstí v sousedství karmelitánského knihkupectví, je tedy prozatím první doloženou hradeckou poštou. Protože soustava poštovních stanic, u níž byly v roce 1718 položeny základy k trvalému převzetí její organizace do systému centralizující se státní správy, dosud nebyla schopna zajistit doručování korespondence plošně. Měl i Hradec nadále vlastní městské posly, kteří doručovali korespondenci především k okolním vrchnostem a městům.
1: Hradecké minuty.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová v létě oslavila kulaté narozeniny. A tak na oslavy, ale i na podzimní plány se zeptáme v úvodu našeho magazínu. Sestry Lagronovy poví, co všechno obnáší vzdušná akrobacie. V módních trendech probereme nadčasovou podzimní módu a v kosmetickém rádci představíme novinku v omlazování pleti PDRN.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

Je 3:45, projížděla jsem teď sociální sítě a zaujal mě příspěvek paní Dany, která přiznává, že je jí 66 let a ona v tom příspěvku píše: příliš stará na cvičení, příliš stará na učení se novým věcem, příliš stará na šortky, příliš stará na výlet do hor. Prosím vás, spojení příliš stará vymažte ze svého slovníku, je to nesmysl. Nikdy nejste příliš staré a nikdy není příliš pozdě začít. A u tohoto komentáře je pak fotografie ženy, která vypadá maximálně na 40, celá září a je z ní zkrátka cítit obrovská spokojenost. Tak jsem si vzpomněla, že ve čtvrtek jsme na to konto mluvili i s Klaudií Zuskovou z Ústavu preventivní medicíny Lékařské fakulty v Hradci Králové, která také říkala, že na to blbnutí zkrátka není pozdě nikdy. Stárnutí sice nezastavíme, ale můžeme ovlivnit to, jakým stylem budeme stárnout, protože důležité není život jenom optimalizovat, měřit a kontrolovat, ale taky ho skutečně žít.

Za 6 minut bude 16 hodin, po zprávách už nabídneme další hvězdné návraty, ve kterých si budete moci poslechnout, jak začínala, po čem kdysi snila a jak změnila svůj život zpěvačka Lucie Bílá. Patrik Rozehnal vám ji představí nejen jako zpěvačku, ale taky jako herečku, vypravěčku, anekdot a návštěvnici zábavných pořadů. Tak to vše dnes po 16. hodině. Buďte dál s námi. She's crazy like a fool.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Trutnově vznikl nový domov pro seniory. Úřady musí do dneška zaregistrovat všechny kandidáty do říjnových voleb. Filip Salač vyhrál kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto2. A počasí zítra má být oblačno, postupně přeháňky teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrávek, hezké odpoledne. Senioři v Trutnově budou mít nové zázemí. V ulici Rudolfa Frimla pro ně vznikla čtyřpodlažní budova. Nabídne celkem 34 lůžek. První klienti se tam mají stěhovat v závěru roku.
2: Přesun z pracoviště v Dělnické ulici je naplánovaný na listopad. V budově nechybí jejich společenské prostory, klubovna, zázemí pro další služby ani terasy. Rozšíření kapacity pobytové péče je součástí širších změn sociálních služeb ve městě. Pobytová služba domov pro seniory je základem služeb, které Trutnov poskytuje, ale budoucnost je v domácí péči, v pečovatelské službě, odlehčovacích službách a denních stacionářích. Touto cestou se Trutnov pod vedením sloučené organizace sociálních služeb města Trutnova vydává. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Po dnešku bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových, komunálních a senátních volbách. Úřady mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny a jednotlivé kandidáty. Mohlo se totiž stát, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám. Soudy ale takové případy můžou přezkoumat a rozhodnout o dodatečném zapsání. Volby v Česku budou 9. a 10. října. Lidé podél bývalé československé obranné linie si dnes ve 20 hodin připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš ji vyhlásil 23. září ve 22 hodin 15 minut. Během dvou dnů nastoupilo k jednotkám víc než milion mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo.
3: V Královéhradeckém kraji se do akce zapojí několik míst v Horlických horách. Světla se rozsvítí například u objektů v Deštném v lokalitě Zákoutí, u tvrze Dobrošov nebo u dělostřeleckého srubu RS-74 u Rokytnice v Horlických horách. Akce se koná od roku 2016 a během jednoho večera propojuje nasvícená opevnění v Česku a na Slovensku. Organizátoři tak vytváří pomyslný světelný řetěz podél tehdejší hranice Československa. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Filip Salač vyhrál kvalifikaci na velkou cenu Rakouska třídy Moto2. Po třetí v kariéře tak odstartuje do závodu mistrovství světa z pole position. Čech zajel nejrychlejší čas už v pátečním tréninku. Hlavní závod na okruhu Red Bull Ring čeká Filipa Salača zítra popolední.
1: Počasí.
0: Noc bude polojasná až oblačná s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra čekáme oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne déšť nebo přeháňky. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na výjezdu z obce Skřivany směrem na Nový Bydžov pozor na uzavírku, pokračuje tam oprava silnice. Objízdná trasa je vyznačená.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porotcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
5: Nekecat! Alibot!
4: No, tady. No počkat, já tu nejsem od líbání, já tu mám moderovat.
5: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
4: No tak, ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
6: No, kde bych jako měla začít?
4: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
7: Pak?
4: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
7: Zašli graci bez hudby!
4: To je fakt. To by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brichtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: A už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám, mám je ráda, nosej mě a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svému tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ne, to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílí něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity, Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, v ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je tak, džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste
4: nemohli. Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdal dohromady i s Romem,

0: Kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
1: Kde je Julie?
2: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
1: No, učil to, jasný.
2: A umíš to?
1: Co?
2: Umíš to?
1: Co?
2: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
1: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
2: Prosím tě.
1: Jo.
2: Tady jsem, prosím tě. To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
1: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to
2: no, mě dobře,
1: jde.
2: Dobře.
1: Tak se, chlapče, braň, to mě jde.
2: Dobře, tak to rychle sjedeme, jo, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
1: Jo.
2: Ono to bude hezky navazovat,
1: jo, pojď. To je ono.
2: S příchodem, přijď mě.
1: Příchodem.
2: Přijď mi.
1: Ten mám dobrý příchody.
2: Přijď mi.
1: Nazdar, Julie!
2: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
1: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
2: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry.
1: No,
2: to jsou takový ty krátké neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
1: 4 mám retardéry.
2: No tak...
1: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
2: To je zatím jeden.
1: To byly 2, to ale... jsou mi věci, jsou mi věci 2.
2: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
3: Kluci, co je? Já tam vzadu normálně umírám, no do.
2: No dobře.
3: Karle, co?
2: No.
3: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička, jedu.
1: To jsou mi věci, ne takhle.
2: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady to slavné finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
3: No, jasně.
2: Jo?
3: Jo, ale mám text. Tady.
1: Tak.
3: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
2: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
3: Tohle vážně musím líbat.
1: Jo! Bez toho se ta hra nehnedá, tak je to Shakespeare napsal.
3: Co, neprskáš? Co, prská?
1: Prská, no doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce.
2: Klid,
3: a to nechám!
2: Klid. Prosím vás, nehádejte se, připravte se, já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát, jo?
3: Pojďte, jdi si
2: lehnout, připravte se mi, já to ohlásím.
1: Shakespeare, to viděl.
3: Lehni!
1: Tohle.
2: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
3: Slíbám tvoje rty. Ale neměl by si nosit rovnátka.
1: Hele! Neměla být ta Julie podle Shakespeara 16 letá, je?
2: Prosím vás, klid, prosím vás. Dobře, dobře, nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
3: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
1: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum, když jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
2: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře, tahle hra je pro mládež.
1: Pro mládež? Tak to bych si mohl rovnou šlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
2: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
1: Odrazovat? Tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládež, představte si to, včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě mi bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
2: Ty jsi měl včera narozeniny?
1: Ano, narozeniny jsem měl.
2: To ani nevím. A kolik ti bylo?
1: No to já nevím, ale
3: mě
1: já...
3: Ale mě to úplně jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Co? Důležitý je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
1: Ano.
2: Ne.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermo mocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Co je, Bož? Tady mám flašku mistrovy slzy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Co je, Bož? Opatrně. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co?
3: Napij se.
2: Na tvoje, Lucí. Lucí. Ježi, počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to, tak, to. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsi zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
4: A jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. On se říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny, podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Zedníček nevyskočil a já jsem z ničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, vidím jeden generál, druhý zase, generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, nemluvit, dobře. A teď najdu takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
2: Já nevěděl, ona Alžběta.
4: Ale životě opravdu, já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přece nespadne, musí žlučo když tak nějak zvednout. Ale nic, teď on mezi tím, kde tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí. A on začal chodit mezi lidma, jde do tady záchod. Ty nejíš, ty jsi v normálu se měl, jdeš do tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože bude státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda na ní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, vodil tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Nestala se tě, jestli měl dědeček bígly nebo foxhoundy?
4: No, já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků. Dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.

0: Tetulci je bílá, jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
1: A mám strašně ráda takový tu jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dát debatu? Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Válko, válko, muž, mě okradli mě, co mám za... Tášku, a co jste tam měla? 30 peněženek! Ty si koupil slepýho koně, ne mě slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdějat, strašná rána, kuň mrtvej. Vědíš, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný.
2: Já musím, ještě jeden musím a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasnej. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že jo, v hospodě a ten jeden začne dělat bezíle, jo.
1: Co děláš, vlastně? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tady v té tašce nosit. To je dobrý čeč. Ten druhý za chvilku začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázeň v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chvilku začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
3: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
0: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si taky postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, teda hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě toto si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda, přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studi a měla jsem 3 možnosti. Křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem teda byla ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejči spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka vodníka z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkala zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říká, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, šla vyndat tu sekanou, šla teda za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte mu. A on jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jakože zasypu, že to prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, fuj, to byla hrozná příjemnost. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
3: světa. Jo, jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur. To byl klip, hele.
3: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, to bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla, jsem byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle co mám za sebou taky, v loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotě venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s vocasem? Protože on nešel utrhnout, tak si ho vocas hodila přes rameno a jela prostě na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
4: Vánoc, svátá noc.
2: Franto! Kde seš?
5: Co je zase?
2: A že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
5: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
2: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
5: Teďka právě, jo.
2: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
5: ale
2: co?
5: Ale teď jako nemůžu.
2: Ale je normální, tohle
6: přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
2: Ale základ máme. To nejdůležitější. Víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme, já to teda taky
6: slavíme. Slavíme, jasně.
2: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
6: Jo, a o to jde.
2: Ale otevři, někdo klepe.
6: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině.
2: Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
6: Dále,

0: přicházím z dalekého království.
1: No, co zveš?
0: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdravstvuj a neřvi.
0: Já nejsem z Ruska.
1: Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého.
3: Na furt, já vím.
2: Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že si neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment. Jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
2: Já už z toho blbím.
1: Já nevím, jestli jsem vás slyšel, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: A našem barákem svítí nějaká hvězda?
1: To byl asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
1: Jidáš. Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na méně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak odejs, ať se sebe, já fakt nemám tady.
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano, to je to jméno.
1: To bylo docela dobrý, ty pořád jedáš.
2: Mně se to líbilo, hodil se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O, ne, dětku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: No jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, čeče, on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou, i když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: Ano.
2: Jo?
1: Ale práskat z něho bude. No. Tak někým tohle člověče. Víš? Práska z něho bude.
4: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment. Moment. Mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Tadyhle. Gott vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
2: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
3: Je to já, dobře.
2: Že tě tykám teda.
3: Klidně mi tykej, klidně.
2: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten utajovaný, to by mi neprošlo.
3: To byste asi nedokázali.
2: No ne, já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
3: Domakový
2: ne,
3: buchtičky?
2: Ne, to nejde, au domakový, ne, to se musí říct pár těch r.
3: No, no.
2: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
3: Ale to vám nemůžem povedat.
2: Ne.
3: Ale tak byste tomu nerozumeli.
4: A teraz už možno, že ten utajovaný, ale keď jste boli malá, tak jste boli taká trucovitá, čo?
2: Jo, nevali jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je do teďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla jsem jí hlavu.
3: A zůstala vám normálně v ústech?
2: V krku.
3: V krku?
2: Nebyla jsem bílá, ale modrá.
3: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
2: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to
4: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto a trepat nožičkami.
2: No,
4: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
2: A já s tím jídlem vůbec...
4: To je...
2: Já to by jim měl přeci vytáhnout.
4: No ne, to je panice. To je... Tam išlo o život,
2: je
4: to bylo v panice.
2: Ještě jednou jsem teda takhle popala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala. Ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, do teďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale taky třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
5: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne. Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco ruplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám psovoda horské služby Pavla Smejkala.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že?
4: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
5: Jaroměř obsadila armáda. Německo sníží spotřební daně u pohonných hmot. Vesnicí roku jsou Boršice ze Zlínského kraje. A počasí zítra má být oblačno, postupně přehánky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. V Jaroměři pokračuje vojenské cvičení armády Safeguard. Potrvá do 25. září. Radnice upozorňuje obyvatele, že můžou zaznamenat zvýšený pohyb vojáků, včetně dronů. Součástí cvičení bude i střelba. Obyvatelé Deštného v Orlických horách můžou navrhovat projekty na zlepšení veřejného prostranství. Vedení obce vyhlásilo první ročník takzvaného participativního rozpočtu. Projekty můžou lidé posílat do 11. října.
6: Návrh může podat každý občan starší 18 let s trvalým bydlištěm v Deštném v Orlických horách. Projekt musí být na obecním pozemku a sloužit lidem bezplatně a po většinu dne. Obec počítá například s návrhy na lavičky, herní prvky nebo nová místa k odpočinku. Návrh je možné podat e-mailem, poštou nebo osobně na obecním úřadě. O vítězných projektech budou lidé hlasovat v listopadu. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
5: Německá vláda se shodla, že znovu sníží daně u pohonných hmot, informuje o tom agentura DPA s odvoláním na vlastní zdroje. Německo má zároveň zastropovat ceny benzínu a nafty.
7: Podle ministra financí a předsedy sociálních demokratů Larse Klingbeila si lidé už brzy všimnou, že je tankování levnější. Od října se má vrátit daňová sleva, známá už z přelomu května a června. Litr benzínu či nafty pak zlevní v přepočtu o 4 koruny. Stát vyjde opatření do konce roku v přepočtu asi na 60 miliard korun. K tomu chce vláda nejpozději do ledna příštího roku zavést strop na ceny pohonných hmot po belgickém či lucemburském vzoru. Kvůli blízkovýchodní krizi prolamovaly ceny pohonných hmot v Německu tento týden další rekordy. Litr nafty se ve čtvrtek prodával v průměru za 60 korun. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
5: Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec zaujala komisi tím, jak se tamní lidé zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam například folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka. Porota vyzdvihla i práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večer.
8: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
5: V soutěži Vesnice roku skončila na druhém místě Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili v Šeruby z Plzeňského kraje.
0: Počasí.
5: Noc bude polojasná až oblačná s teplotami kolem 12 stupňů. Zítra čekáme oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne déšť nebo přehánky. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
5: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Krásné sobotní odpoledne, ale že je krásné, veďte 4 minuty po 17. hodině, jsou tady naše druhé písničky od srdce. Kdo má chuť a je doma, může si čas s námi zpříjemnit. Nejen v krajském městě je spousta akcí. Celé odpoledne nám tady pod rozhlasovými okny vyhrává hudba, také je taneční hudební streetmanie, dužínky v archeoparku, na letišti, zborové slavnosti budou vrcholit, k tomuto ideální počasí, tak snad je vám skutečně příjemně, ať děláte cokoliv nebo se dělat chystáte. Můžete samozřejmě využít i možnosti a poděkovat organizátorům, případně nás pozvat někam, kde to zajímavé je a zatím to nezaznělo. Už tady jeden takový pozdrav od Václava Jirky máme, tak za chvíli určitě ráda zmíním. Pavla Kindernajová je u mikrofonu a ráda vás tou následující hodinou provedu. Ať se hezky poslouchá.

0: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: A už je s námi paní Květa, která má něco na srdci. Paní Květo, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den, mám na srdci něco. Chtěla bych k dnešním narozeninám paní Blance Dvořákové z Chvalče jim popřát všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, protože si tenhle rok prošla nemocí hodně, tak asi dlouhý zdraví. No, máme ji rádi a hezky jsme si dneska u ní oslavu užili. To jí přeje Květa a Jirka z Chvalče.
1: No, to musela být velká paráda. Paní Blance už asi není 20 let, veďte.
2: Není.
1: Proto jste vybrala tu
2: ale
1: písničku.
2: Ale nebudeme říkat věc.
1: Ne, nebudeme říkat, ale líbí se mi, že už tou písničkou trošičku naznačujete, ale já jsem zmiňovala v průběhu odpoledne, že ono to vlastně vůbec není podstatné, protože je to vždycky o tom, nakolik se cítíme a nakolik máme chuť možná blbnout a experimentovat, a to přátelství, které mezi vámi je, tak vás určitě také nabíjí. Nejen vás, ale hlavně paní Blanku taky, že? Cítím to správně.
2: Ano.
1: Ano, ano. No, ano, tak
2: to hlavně to zdravíčko.
1: Ať ta oslava v tomto duchu pokračuje a písničku, kterou jste vybrala, tak rádi posíláme. Mějte se krásně.
2: Vy taky a děkujeme.

0: Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Pane Luboši, teď už jsme ve vysílání, tak povídejte a já hledám Pečo Boys. A povídejte, pro koho budete hrát.
1: Takže bude to pro Pavlu Kindernojovou, pro vaše kolegy do rádia, pro posluchače. Já jsem teďka na nákupu se psem u košíku. Teďka si dávám takovou slabší pivní transfuzi, protože jsem nějak překafovaný, tak to musím trošku srovnat. Já jsem od dopoledne se psem roznáším do schránek časopisy a letáky, takže my jsme celý den venku. Já si přivážu vodítko se psem k batohu, takže pes jde vedle nohou, když tahá, tak ji cuknu, ona poslechne, takže já můžu roznášet do schránek.
0: Máte to hezky vymyšlené. No, nezastavil jste se, tak písničku si určitě zasloužíte i vy od Pečo Boys.
1: Vy taky.
0: Pane Luboši, našla jsem písničku Happy People, tu neznám vůbec. Tak můžeme tak si ji dát, šťastní lidé? Chtěl jste tuto skupinu, tak jdeme na to. Ať to štěstí vydrží všude, kde poslouchají Český rozhlas Hradec Králové. Mějte se krásně, děkujeme.
1: Díky,
0: hezké dny, nashledanou.

studio.hradec@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, kterou v této hodině můžete taky využít, případně klikněte na naši webovou stránku hradec.rozhlas.cz a do třetice z těch písemných možností můžete nám poslat i stručnou SMSku na číslo 900 1104. Je nutné napsat nejdříve velkými tiskacími písmeny slovo Hradec, aby se nám to tady zobrazilo, potom jedna mezera, potom poprosím bez háčků čárek, které systém neumí rozluštit, abyste připojili to, co chcete, aby v našem vysílání zaznělo. No a zmiňovala jsem Václav Jirka z Jaroměře, chce pozdravit všechny a navíc nás zve, pokud to tedy nebudete mít daleko do Rasošek, protože pan Václav píše, že se koná další významná zemědělská akce v těch zmíněných Rasoškách na Náchodsku. Je tam 53. mistrovství České republiky v orbě. Desítky oráčů ze zemědělských škol, zemědělských podniků s koňmi, s historickými i nejmodernějšími traktory soutěží v přesnosti orby. Je to velmi stará, tradiční profesní soutěž zemědělců, která letos zavítala do Královéhradeckého kraje. Akci provází dobrá atmosféra, výstava zemědělské techniky a pěkné počasí, které rádi zmiňujeme celý dnešní den. Pane Jirko, děkujeme za ty zprávy i za ty fotografie, protože ty fotografie dokazují, že opravdu je to tam velmi přívětivě. Takže rádi zdravíme i do Rasošek na Náchodsku.

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: Víte, kde je Laponsko? Povíme vám to přesně s Markétou Hejkalovou, spisovatelkou, překladatelkou, nakladatelkou, organizátorkou podzimních knižních veletrhů v Havlíčkově Brodě a také skvělou pozorovatelkou na cestách, nejen v Laponsku. Jako obvykle v pondělí po 18. hodině.
0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ano, teď jste s písničkami a máme tady pozdrav pro jubilanta, pana Martina Škodu. Dobrý den, moc prosím, zahrajte pro Martina Škodu z České Skalice, který právě dnes slaví kulaté 50. narozeniny. Přejeme mu štěstí, zdraví, ať ho pořád život baví, ať má jen samé radosti a vůbec žádné starosti. Krásné narozeniny přejí sestřenice Markéta a Míša s rodinami, Stáňa, Sváťa a hlavně rodiče.

17 hodin, 26 minut jste s Českým rozhlasem Hradec Králové, jsme rádi. Včera v páteční kavárně u nás byla kapela 6 na chodníku, poslouchali jste, živě hráli, zpívali po 11. hodině na webu hradec.rozhlas.cz. Máme samozřejmě už celý záznam z tohoto povídání o tom, jak kapela vznikla, jak Tomáš Peterka vůbec nechtěl, aby Lucka zpívala, a nakonec je z toho krásné výročí 20., které si náchodníci z Náchoda připomínají a slaví. Paní Radka na to konto píše, že právě poslouchala, že se jí to povídání velmi líbilo, a prosí, jestli by nemohla opět zaznít i píseň Hvězdy nad městem, kterou má moc ráda a která věří, že ostatní potěší. Paní Radko, může zaznít. Dobrý poslech.

0: A v dalším pozdravu se píše, prosíme o písničku pro Jarmilu Kořínkovou, taky Petra Smutného, kteří zařídili sraz spolužáků po 61 letech. Po 61 letech se sešli na hřišti České Skalici. Děkuji za to zorganizování spolužáci Maruše Oldřiška Ma. A tímto zpráva končí. Bohužel ten počet znaků pro SMSky je omezený, ale věříme, že Jarmilu Kořínkovou a Petra Smutného pozdrav určitě potěší a hlavně, že to setkání sraz spolužáků po 61 letech, že to stálo za to.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Guťáka, Karla Guta by to chtělo, píše pan Jiří s dodatkem Ráno jedu dál. No naštěstí vím, že to je název skladby, ale pokud i vy, pane Jiří, někam jedete, tak ať to splní očekávání i představy.

Dnes máme 19. září, teploměr ukazuje tady v krajském městě až 22 stupňů Celsia, jinde je to kolem těch 19, ale je to velmi hřejivé, myslím, v tomto období. Oficiálně se blížíme k astronomickému podzimu, což znamená, že nám klepe na dvaře i babí léto. Zatím to není babí léto, to přichází koncem září na začátku října. Pro toto období jsou typická chladná, mlhavá rána, ale slunečná, teplá odpoledne. Věděli jste, jak babí léto přišlo ke svému jménu? Věřím, že ano, že ve vzduchu zkrátka poletují jemná stříbřitá vlákna pavučin, na kterých cestují ti malí pavoučci, kterým dříve lidé říkali babské vlasy nebo bábiny vlásečnice, protože připomínali šedivé vlasy starých žen. Čeká nás ještě svatováclavské léto kolem 28. září, později v říjnu léto tereziánské, tak si ale určitě ten sluneční den užijte, ať už venku chytáte první podzimní paprsky nebo pozorujete už tyto létající pavučinky. I za zvuku následující skladby, o kterou si napsal pan Marek, zdravíme do Rychnova. A ještě píše Tereska, pravděpodobně slečna Tereska, že myslí na babičku Svátkovou, ať jí zahrajeme nějakou ze starších melodií, tak i pro ně teď zpívá Karel Hála.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

Pepík je taky s Českým rozhlasem Hradec Králové pan Pepík, možná, ale podepsal se jako Pepík přesně tímto slovem a on píše, že dneska je venku nádherně, ale pro mě je tím nejkrásnějším sluncem jedna jediná osoba. Maruško, tento pozdrav a následující písnička patří jen a jen tobě, protože jak se zpívá v jedné skladbě, bez tebe by ten svět zkrátka nebyl takový. Posílám skrze vysílání velkou pusu a hraju pro tebe tvoji oblíbenou Marii od skupiny Lucie.

Ústecký kraj dá 3 miliony korun na úpravu lyžařských běžeckých tras v Krkonoších, taky v Orlických horách v Kladském Pomezí. Je to jedna z čerstvých zpráv, kdy kraj chce podpořit zimní aktivity v celém našem regionu. No, náš region patří, jak všichni víme, k těm nejnavštěvovanějším České republiky. Významnou roli určitě hraje nejen ta letní, ale právě i zimní sezóna, kdy zejména Krkonoše patří k nejvyhledávanějším horským destinacím v celé zemi. A právě údržba lyžařských běžeckých tras je důležitá pro ty aktivní turisty, kteří k nám přijíždějí. No, osobně doufám, že zima si ještě chviličku počká, ale určitě posloucháte někteří vy, kteří se těšíte, až ty ať už přeskáče nebo běžecké boty nazujete. Tak potěšíme vás určitě touto zprávou a potěšíme i příznivce Zuzany Navarové, protože paní Kamila z Hradce Králové si právě od Zuzany Navarové přeje jednu ze skladeb s tím, že píše, že nedávno byla na představení v Klicperově divadle a absolutně jí to představení uchvátilo, takže vyřizuji, že kdo ještě nebyl, tak určitě má do Klicperova divadla zavítat.

další písničky na přání zase zítra. Tu závěrečnou pro nás vybral pan Vojtěch. Děkujeme, pane Vojtěchu, za přízeň i za ta milá slova z cest. Jsme rádi, že se Český rozhlas Hradec Králové dobře poslouchá. A nechte si nás i po přejezdu na Moravu, budeme rádi. Po zprávách už zveme ale i k šarmu Mlady Klokočníkové. Pavla Kindernajová přeje dobrý poslech a těším se na slyšenou zase zítra. Mějte se hezky.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Kopidlně revitalizují centrum města. Na ostravském letišti v Mošnově začaly dny NATO. Čeští tenisté prohrávají v kvalifikaci na finále Davis Cupu s Američany 1-2. A počasí zítra má být oblačno, postupně přehánky teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké odpoledne. Kopidlně začala v těchto dnech oprava městského centra. Rozdělená je na několik etap. Těžká technika tam odstraňuje současný povrch. Práce v prostoru kolem kašny by neměly obyvatele města výrazně omezit.
2: Nejvýraznější omezení se bude týkat dočasného uzavření vjezdu z Hilmarova náměstí do ulice Tomáše Svobody kvůli úpravě šachty v komunikaci. Přesný termín tohoto opatření radnice včas oznámí. Revitalizace Hilmarova náměstí je jednou z významných investic do veřejného prostoru. Druhá etapa revitalizace bude pokračovat na jaře příštího roku. Kompletně hotovo má být do 4 let a celkové náklady se podle radnice mají vyšplhat k 50 milionům korun. Skopidlna Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Na ostravském letišti v Mošnově začaly dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků dnes mohly poprvé vidět transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci.
3: To je skok z Trabantu na Mercedesu.
4: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
5: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7 hodině.
4: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Safari park Dvůr Králové připravil na dnešek tematické prohlídky s názvem Noc netopírů. Program bude ve dvou časech, vysvětluje mluvčí zoo Michal Šťastný.
6: Prohlídky s experty na netopíry a jejich život budou začínat ve 20 hodin a ve 21.30. Ta pozdější je určená spíše pro dospělé. Lidé se během ní vypraví do areálu a na různých místech budou netopíry hledat a s odborníky také odchytávat. Během tohoto času se dozvědí všechno zajímavé o těchto letounech. Sport.
1: Tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Ricklem nevyužili 4 matchboly a ve 4 hře v kvalifikaci na finále Davis Cupu podlehli americké dvojici Harrison Krajíček ve 3 setech. Čeští tenisté tak po 3 zápasech se Spojenými státy prohrávají 1-2 na zápasy.
0: Počasí.
1: Noc bude polojasná až oblačná, teploty kolem 12 stupňů. Zítra čekáme oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne déšť nebo přehánky. Teploty na východě Čech mezi 19 a 22 stupni, na horách kolem 15. Biozátěž bude zítra na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Objízdná trasa vede po dálnici D11, práce potrvají do prosince. Tolik informace Zelené vlny.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hezké chvíle plné šarmu i toho zářijového přeje i dnes Lada Klokočníková. A co vás v následující hodině čeká? Poslední osobností, kterou jsme ještě v magazínu nepředstavili a kterou jste za rok 2025 nominovali mezi 10 nejšarmantnějších, je Saskia Burešová. V létě tato dáma první velikosti oslavila kulaté narozeniny a tak na ně, stejně jako na podzimní plány, se zeptáme už za chvíli. Taky se vydáme do České Třebové za nadčasovou českou módou, kterou vytváří s dcerami Pavla Machačová. Ta nám taky poví, co by nemělo chybět v podzimním šatníku. S Šarmem se vypravíme i do cirkusu Prince a přímo v šapito vyspovídáme vzdušné akrobatky Vanesu a Sofii Lagronovi. V kosmetickém rádci pak představíme novinku v omlazování pleti PDRN a chybět nebudou ani další pravidla etikety s Danielem Šmídem. Dnes probereme téma, jak zvládat hádky, no a v konci pořadu rady, jak plánovat cvičení, dá v posledním díle našeho seriálu sportovní instruktorka Gabriela Bašková. Témat hodně, tak doufám, že si alespoň některé vyberete.

0: Jednou z osobností, které posíláte hlasy v anketě Šarmantní osobnost roku a která je tedy jednou z 10 finalistech, je Saskia Burešová, televizní a rozhlasová moderátorka a bývalá hlasatelka Československé, později České televize. Dobrý den, paní Saskio.
1: Ano, dobrý den, také přeji.
0: Bylo letošní léto výjimečné. 29. července jste oslavila kulaté narozeniny, takže já si říkám, určitě výjimečné léto.
1: Určitě bylo v duchu právě těch oslav mých kulatých narozenin. Kolegové z kalendária mi přichystali nádherné překvapení, květiny a dorty, věcné dary, zpívali mě dokonce, bylo to nádherné. No a jinak jsem samozřejmě i přes léto natáčela kalendárium a teďko, pokud jde tady o budoucnost, tak s Luckou Výbornou chystáme ten její pořad Výborná show, to bude někdy natáčený v říjnu. Pak ještě taková novinka, já točím seriál o záludnosti umělé inteligence, který je určen nejenom starším občanům a na konkrétních případech upozorňujeme, jak právě ta umělá inteligence pomáhá, ale zase na druhou stranu, jak je záludná a hlavně zneužitelná. No a jinak spolupracuji s rádiem například v Humoriádě, točím rozhovory, byla jsem v porotě na Muži roku, uvádím různé firemní akce, besedy s diváky, někdy plesy dokonce. Jsem ráda, že v tom roce, který vlastně, nebo no už to bylo před rokem, když se mi tak trošičku celý svět nějak zhroutil, tak jsem ráda, že mám práci, protože v té práci prostě člověk, ne že by úplně zapomněl, ale určitě ho to nějak jako duševně očišťuje.
0: Jak se zdá, tak na nedostatek práce si rozhodně stěžovat nemůžete. A jak jste říkala, je to radost pro člověka, když má práci, která ho baví. No to kalendárium, jestli se nepletu, paní Saskio, ono už má také 30 let jako naše anketa.
1: 33
0: dokonce.
1: Ano, před těmi lety jsme právě slavili to 30. kulaté výročí a teď už je to 33. rok a když si představíte, že neděli co neděli, ano. pořád vysíláme, tak už je to teda opravdu jako dost dlouhá doba.
0: Zeptám se i na tu zahrádku, kterou máte tolik ráda. Byl na ní v létě čas, protože vyjmenovala jste řadu akcí Muž roku tady u nás v Náchodě a řada dalších. Jestli pak tedy nedostala na frak, tak trošku ta zahrádka.
1: Na frak dostala počasím, ale musela jsem si na ní udělat čas. Samozřejmě tentokrát bych řekla, že jsem musela té zahrádce věnovat více toho času, protože jsem musela pořád zalejvat. A když jsem teda nebyla v Praze a různě jsem teda objížděla jednak tyhle ty všechny akce, které jsem vyjmenovala, no tak jsem do toho zapojila celou rodinu, syna, vnučky, prostě, kteří zalévali za mě, jo, aby ta zahrádka úplně nespustla.
0: No, já si myslím, že rodina to je to nejkrásnější, co člověk v životě má, když má šťastnou rodinu. Jak často se vídáte s vnučkami, se synem? Je na to čas v tom kolotoči pracovním?
1: Určitě, oni mě pomáhají. Vnučka dokonce tady občas bydlí po té, co se teda to stalo, že mě zemřel manžel, tak bych tady byla úplně osamělá, takže to oni mě nenechali takhle samotnou. No a syn je teda strašně hodnej, tak ten tady je obden a nějak denně si voláme, takže já jsem pořád jako ve styku s rodinou. To je pro mě velice blahodá.
0: Zastavím se ještě u té rozhlasové práce, protože mluvíme o rozhlasové anketě Šarmantní osobnost roku. Ta přízeň posluchačů je veliká, mají vás rádi, dívají se na vás televizi, poslouchají, jak jste říkala, v Humoriádě, setkávají se s vámi rádi. Co ten rozhlas pro vás v současné době?
1: Já mám rozhlas strašně ráda. Já jsem samozřejmě v rozhlase účinkovala už před mnoha a mnoha lety. Já jsem dělala hosta do domu, uváděla jsem, dokonce jsem i psala kolotoč, to mě nesmírně bavilo. S Jirkou Ptáčníkem jsme ho moderovali a Humoriáda je velice přínosná a moc mě taky těší. Teď zrovna asi za hodinku jedu za Pavlem Vítkem do rádia a budeme točit rozhovory, tak vidíte, že rádio je mi velice blízké.
0: Tak já už nebudu zdržovat a jenom se těším, že se 23. října sejdeme na gala večeru Šarmantní osobnost roku, kde budete jedním z hostů právě dvouhodinového přímého přenosu Českého rozhlasu a mnohokrát děkujeme za to všechno, co pro naše posluchače děláte. Saskia Burešová.

0: Mám takový dojem, že řekne-li se machač fashion, pak se většině žen vybaví nadčasovost, elegance. A já jsem velice ráda, že dnes mám u mikrofonu v Módních trendech Pavlu Machačovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Protože o té eleganci a nadčasovosti si budeme povídat, ale i ve vztahu k podzimní módě.
1: Určitě, tak já bych možná začala asi střihem, nebo co se teďka asi v modním světě nosí. Samozřejmě zůstává pořád klasika široké kalhoty, potom se nosí hodně balónové kalhoty a samozřejmě, kdo má rád slimky, tak určitě slimky také, i když už trošku jim odeznívá, ale třeba v pojetí slimkové kalhoty, kozačky, velké sako si myslím, že určitě nešáhnete vedle. A samozřejmě ke kalhotům patří i helenky, takže dneska se dává velký důraz na rameni vyspávky a trošku, aby ta silueta působila žensky a určitě laděla k těm širokým kalhotům, tak se dává důraz na pas. Dělá se to buď výběrama v pase, různým řasením, anebo když nám to ta helenka nedovoluje, tak si můžeme vlastně vystačit trošku s páskem. A určitě zase, když potom zvolíme další část šatníku, takže nějaký kabátek, zase k těm širokým nohavicím si můžeme dovolit jak sáčko, kabátek, kratší délky, zase důraz klidně na ty vyspávky, může být určitě krástky i vypasovaný, to vypadá moc hezky ženský, ale samozřejmě i větší velikost, to spíš doporučuji štíhlejším postavám. Potom teda co určitě už nás ovládlo i minulou sezónu, jsou balónové kalhoty. Trošku se tam přidávají na boku kapsy, takové ty cargo kalhoty. Je to trošku army styl, ale zase, když je to třeba ušité z krásné konfekční látky, vypadá to elegantně, působivě a zase určitě vypadá moc hezky tyto kalhoty, když se strčí do kozaček. Je to takový ten trend. I ukončení těchto kalhot se dělá hodně na tkaničky, šňůrky, gumičky. Takže určitě doporučuji i nosit kalhoty do kozaček. Samozřejmě zase nesluší každému, musí si to každý nastavit, aby to bylo podle jeho gusta.
0: Když se na vás dívám, vy jste dnes v krásné čokoládové, já si myslím, že čokoládová, ta hnědá barva, ta naprosto souzní s podzimem.
1: Určitě, myslím, že je hodně lichotivá k obličeji. Černá je taky dobrá barva, ale ta černá nám ukazuje nám ty nedostatky. Ta čokoládová je lichotivější a určitě se dobře kombinuje s pastelovými barvama, protože nám nedává takový ty tvrdý kontrast jako černá růžová. Takže když máme hnědou a růžovou, hodně to lichotí a nemusí to být jenom zimní typy, které si to můžou dovolit. Mm-hmm. A ještě teda chci říct, že ta čokoládová barva hodně se dobře kombinuje s barevnou modrou, růžovou, žlutou, červenou, vypadá to moc hezky.
0: Pojďme ještě se podívat na tu barevnost podzimu.
1: Určitě zase bude módní hodně bordo a i takový odstíny zelené. I ta tmavě modrá tam hodně je vidět. Se říká, jsou to barvy, které hodně používají Italové.
0: Já když jsem se tady dívala na ty vaše kolekce, tak mě zaujaly i ty krásné podzimní kabáty. Mnohdy vyšívané, vzorované.
1: No, my máme rádi určitě takovou trošku jako výstřednost, takže ty kabáty já mám ráda, protože ta zima je taková trošku nudnější v těch vzorech a i barevnosti než léto, jaro. Takže si myslím, že si vůbec nemusíme, když máme ten spodek jenom takový jednodušší, dovolit ten vrchní díl oblečení zvolit trošku výraznější. Může být důraz buď teda i na ten materiál nebo na střih. Já říkám, že ten kabát má vypadat jak šaty.
0: Ještě něco, co byste že nám doporučila teď na podzim, co by měli mít ve svém šatníku?
1: Tak si myslím, že určitě základ veškerého šatníku jsou široké kalhoty. Neutrální barva, buď teda ta čokoládově hnědá nebo černá, protože k ním se právě hodí jak krátký sako, delší sako, anebo úplně dlouhý kabát. Takže si myslím, kalhoty, klasická, jednoduchá halenka, podvlíkání třeba pod šaty, k těm kalhotům, pod saka, takže určitě nějaká pěkná halenka. Zase se nemusíme bát barvy a určitě já doporučuji každé zákaznici, aby měla pěkný sáčko.
0: Budeme si pamatovat. Děkujeme za rady na podzim a pro ty další si zase do České Třebové rádi přijedeme. Mějte se hezky a nashledanou. Pavla Machačová.

0: Šarmem do společnosti.
1: Dnes jsme se s Šarmem vypravili do cirkusu Prince a teď jsme přímo v Chapiteau, kde tráví velkou část svého života sestry Sofia a Vanessa Lagronovi. Dobrý den, dámy.
2: Dobrý den.
1: Tak já jsem říkala, že jsme v Chapiteau a když se podívám nad sebe, tak vy máte jako specializaci vzdušnou akrobacii, takže dnes tedy tady na pevné zemi, ale na představeních jste tamhle v té výšce. Jaká je to výška?
2: Ano, je to 10 metrů plus vlastně záleží, kde se v jaké výšce pohybujeme.
1: Vy jste osmá generace vlastně Lagronových a Berouskových, takže ta historie je tady opravdu veliká. Takže čím to, že se stal cirkus vaší láskou? Bylo to tím, že tedy rodiče chtěli, anebo že Vanessa a Sofia okukovali, už od malička přicházeli do Chapiteau a říkali si, mami, tati, já to chci taky.
2: No, takhle to nebylo. My jsme byli takový rošťáci, takže my, co jsme mohli, tak jsme zničili a měli jsme úplně jiný nastavení se sestrou. Ale potom přišli rodiče a začali vlastně rodiče s náma pracovat. Začali jsme chodit na gymnastiku, do baletu a tréninky, že jo, rodiče vymýšleli, jaký to vystoupení budeme mít. Ne každá jsme byla v něčem dobrá, takže já třeba jsem žonglovala dobře, sestra to neuměla. Potom i gymnastika, že jo, vzdušná akrobacie, co vlastně nám šlo, tak to jsme se snažili jako se naučit, no.
1: Kdy jste se poprvé vznesli do té výšky, vzpomenete? A báli jste se?
2: Poprvé, to mi bylo asi 8, nevím kolik to bylo, Sofie.
3: Jsem kolem 10.
2: A určitě jsme se báli. Je to bez jištění, samozřejmě, tam nemůže být jištění.
1: Já si říkám, že pro vás ten cirkus není zaměstnání, je to životní styl a vy jste se nechali slyšet, že je to poslední romantika na světě. Jak si to máme vysvětlit?
2: Je to poslední romantika na světě. Já si myslím, že my tady u toho umřeme. Ať to je, jak to bude, jak ta doba se změní, tak každopádně z toho pocházíme a budeme na to i vzpomínat a budeme to dál sdělovat našim dětem. A je to něco neuvěřitelného, jsem za to ráda. Jsme na to pyšní a jsme pyšní na rodiče a na všechny naše předkové, co dokázali.
1: Stalo se někdy, že člověk třeba zaváhal a teď nevěděl, jak to dopadne?
4: To většinou přichází, když se neshodneme se sestrou, tak jako nekomunikujeme, ale ve vzduchu musíme spolu komunikovat, nejeli slovy, ale obličejem nebo nějakými gesty, ale já si myslím, že každá jsme profesionální a víme, co máme dělat, takže nepotřebujeme jako nějaký vážný kontakt.
1: Jak vypadá takový váš pracovní den?
2: Musíme se prvně postarat o zvířátka. Potom třeba, když někdo chce pomoct, mamka nebo taka, tak samozřejmě musíme pomoct mamce. A potom máme někdy, když prostě to vyjde čas pro sebe a to se musíme vlastně připravit, nalíčit, rozcvičit se a to připravit to své tělo na to, že půjde vystupovat vlastně tu akrobaci, není jen tak jednoduchý. Má to třeba hodinu, se musíte na to fakt jako připravit. No a pak máme představení a tam jsme dokonalí.
1: Jste obě krásné dívky, 1,19, 1,22 let. Neuvažovali jste nikdy o tom, že byste změnili své zaměstnání?
4: Ono o tom ani nemůžete uvažovat, protože já se sestrou, my jsme se do toho narodili, jsme v tomhletom režimu, v tomhletom od malička a když neznáte něco jiného než tohleto, tak ono vás to ani neláká. Já třeba jsem si udělala střední školu kadeřnici a nikdy jsem nepřemýšlela, že bych opustila cirkus, otevřela bych si někde salon a něco někde, ne, vůbec, ono už vás to má a nechce vás to pustit.
1: No teď jste tady v Hradci Králové, kam budete pokračovat dál? Protože vy vlastně žijete stále v Maringotce, jste stále na cestách, a to vám také nevadí?
2: My tam upřímně máme radši než dům. Ty maringotky a ty karavany, jsme na to tak zvyklí a máme tam vlastně pohodlí, máme tam úplně všechno, kuchyň, velkou koupelnu, ložnici, obývák, takže tam je to jako multifunkční. A máme v plánu Šumperk, kdy to myšl, když se nám to podaří.
1: Když mluvíme o tom životě na cestách, tak kde trávíte zimu?
2: Zimu trávíme na zimovišti v Praze. Setkáváme se s rodinou, protože se nevidíme. Oni taky odjíždějí, jako my odjíždíme vlastně na sezonu s cirkusem, tak oni odjíždí do angažma. A pak se vlastně staráme zase o ty zvířata, takže všechno je to o těch zvířatech.
4: Všechno je o zvířatech. No.
1: Přeji hodně radosti z vašeho krásného života ve vzduchu, z vaší akrobacie i z toho života tady v Chapiteau. No a těším se zase někdy v Hradci. Naschledanou.
2: Děkujeme.
4: Naschledanou.

0: V magazínu o životním stylu velice ráda používám slovo radost. Většinou se ptám na radosti všech hostů, kteří přijdou k nám do studia. A bude tomu tak i dnes, kdy naproti mě sedí expert na etiketu Daniel Schmidt. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji.
0: Tak Danieli, poslední radost vašeho života, co bylo?
1: Jejda, já mám radost víceméně ze všech věcí. Mě dělá radost, že se vidím s lidmi, které mám rád. Mě dělá radost, že svítí slunce, když si uvědomím, že svítí. Mě dělá radost opravdu mnoho banálních věcí, když vidím svého syna, který se dívá na šneka. To je pro mě obrovská radost. Já mám radost z takových malých věcí a samozřejmě mám radost i ze svých vlastních úspěchů, z úspěchů lidí kolem mě, mých dětí. Hmm. Mě dělá radost mnoho věcí.
0: Já se na to ptám i proto, že jsem vás ještě nikdy neviděla naštvaného. Umíte se naštvat?
1: Umím. Umím se naštvat, umím se nazlobit a umím být dokonce i, řekněme, agresivní. Beru to jako součást mé osoby, mého života, protože jsem muž a nemůžu být jenom nějaký sluníčko, které se neumí naštvat. Myslím si, že musím umět chránit své vlastní hranice, chránit hranice mých blízkých, mé rodiny, anebo lidí, kteří třeba v tom daném okamžiku potřebují ochranu hranic. Pokud někdo bude někomu ubližovat a já toho budu svědkem, tak se já musím naštvat natolik, že musím chránit hranice toho, komu je ubližováno.
0: Pokud se podíváme do vaší rodiny, kdy jste se naposled pohádal s partnerkou, stává se i toto?
1: No, v podstatě ano, ale my tomu neříkáme hádka, my tomu říkáme nezhoda, protože hádka je, cílem hádky je zvítězit a cílem nezhody je nalézt shodu. A nezhody jsou motorem vztahu. Protože každý jsme jiný, každý máme na to názor, svůj vlastní, svoji perspektivu, takže já nezhody mám rád, protože jsou vlastně jakýmsi motorem toho vztahu, že se někam budeme vyvíjet, ať já, nebo moje žena, nebo jako pár, nebo jako rodiče.
0: Neshody tedy, když to tak řeknu, jsou na denním pořádku v každé rodině a málo kdy se najde právě pár, že by jeden přistoupil na to, já se omluvím jako první. Každý má svou hlavu.
1: Každý má svou hlavu a zároveň berte v potaz to, že vydržíte déle se neomlouvat, není vítězství. To je prohra. Pokud se máte za co omluvit, to znamená tón, slovo, nevhodné chování, někomu odseknete, někomu řeknete něco ironicky nebo něco podobného, nebo se hádáte za účelem toho, že budete vítěz, tak to je důvod k omluvě. A to co nejdříve.
0: Existuje nějaká zakázaná věta v partnerské hádce?
1: V hádce se velmi často vyskytuje, a to my s ženou se tomu smějeme, když to slyšíme u někoho, ty vždycky, ty nikdy. To, co začíná, ty vždycky seš takový, nebo ty nikdy neuděláš tohle a tohle, to je nefér, protože to zcela jistě není pravda. Manipulativní věty, jestli ty uděláš tohle, tak udělám já tohle. No, takové to vyhrožování, nebo jestli se tohle ještě jednou stane, tak já odejdu, nebo něco podobného. To jsou prostě manipulace, které stejně nikam nepovedou.
0: Co dělat, když v té partnerské hádce se partner zatvrdí a odmítá mluvit, odmítá komunikovat?
1: Pokud někdo nechce mluvit, tak může mít také dva důvody. Buď se takzvaně urazil a chce nás trestat tím, že s námi nebude komunikovat, což je vlastně trest, když s někým nemluvíte. A nebo potřebuje odpočinek, nebo prostě jednoduše potřebuje dobu na rozmyšlenou, potřebuje klid teď na to, aby zpracoval ten konflikt nebo tu nezhodu. Potřebuje si rozmyslet odpověď, jak naloží s tím kompromisem, jak to teda udělá, když vy po něm chcete. Ať je to červené a on to chce, aby to bylo zelené.
0: No my se dnes rozhodně hádat nebudeme. My se hezky rozloučíme s tím, že se budu těšit, že za týden se tady opět sejdeme a probereme etiketu současnosti. Mějte se hezky.
1: Já se také těším. Mějte se krásně a nehádejte se.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A v dnešním kosmetickém rádci vítám Martinu Petráčkovou z Královéhradeckého institutu krásy. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: O té kráse, paní Martino, to dnes bude, protože ano. My chceme v kosmetickém rádci představit metodu PDRN. Pojďme říci, o co se jedná.
2: Ano, je to takový trend v současné době, každý to chce, každý to žádá. Kde bereme PDRN? Co to je? Jsou to vlastně fragmenty, které se získávají z DNA lososovitých ryb. A my je využíváme v kosmetice k regeneraci pokožky, dále pak jako k hydrataci té pokožky. Oni nám zadržují vlhkost pleti, posílení kožní bariéry a musím i zmínit k elastičnosti pleti.
1: Znamená to, že jsou to krémy, které mají tyto věci?
2: Ano, najdeme tyto látky, ano, v krémech, v sérech. Já musím posluchačům sdělit, že vlastně ten efekt z těch krémů vidíme až po 6-8 týdnech. Určitě bych třeba zvolila, pokud spěchají na nějaký rychlý efekt, tak doporučuji invazivní ošetření, to znamená vpichem jehel do pokožky.
1: Takže i to je možné, nejenom ty krémy, ale i daleko intenzivnější jsou ty injekce, které jsou možné. Komu je určena tato metoda?
2: Určeny jsou pro ženy zralejšího věku, pro unavenou pleť, kde chybí ta hydratace, kde chybí ta elastičnost. Mohla bych říct i jakoby mladým ženám.
1: Dá se říci, že bychom to měli používat tedy denně, krémy asi denně?
2: Určitě několik... PDRN si náramně rozumí s kyselinou hyaluronovou, s ceramidy, to znamená ráno, důkladně očistit pleť, nanést sérum, můžeme právě s PDRN, s kyselinou hyaluronovou, ceramidy a následně krém a završit tu péči ochranou proti UV záření a IR záření.
1: Tak tohle by měla asi používat žena denně, aby měla tu pleť krásnou, zvlášť možná teď po tom letním období, kdy jsme se hodně slunili, ano.
2: Ano, ano. Já bych se ale chtěla i zmínit další takovou látkou, která je nezbytně důležitá v kosmetice, a to je niacinamid, vitamín B3, a ten nám podporuje také regeneraci kožních buněk. Je úžasný i na podporu hydratace, zmírní zarudnutí pleti, to znamená, že je i výborný pro citlivou pleť, ale zároveň snižuje tvorbu mazotoku, takže bych ho doporučila i pro problémovou pleť.
1: Říkáte vitamin, znamená to, že i ten najdeme v krémech?
2: Ano, přesně tak. Najdeme ho. Je to jedna z nejuniverzálnějších účinných látek právě. Dnešním trendu.
1: Když tedy mluvíme o těch trendech, je tady ještě nějaký, zmínili jsme dva, ale ono jich je asi daleko víc.
2: Ano, určitě. Já bych zmínila třeba ledování, ponoření obličeje do ledové vody a my tím získáme jakoby prokrvení pokožky, takovej refresh. Můžu říct, že dochází i malinko k mírnému liftingu, zmírnění otoku. Cítíme se svěže. A ještě bych určitě zmínila, že takový ledování pomáhá i snížit zánětlivé procesy na pokožce.
1: Znamená to tedy, když si ponořím ten obličej do ledové vody, tak potom ale následně opět veškeré povinnosti, které žena by měla mít, to znamená sérum, krém,
2: ano, sérum,
1: make-up.
2: Krém, make-up, výborně. Tu ochranu UV záření, na to nesmíme nikdy zapomenout.
1: Dobře, i teď na podzim.
2: Ano, každý
1: dobře.
2: Den.
1: Paní Martino, děkujeme za návštěvu. Martina Petráčková, kosmetička, byla naším hostem, no a těším se, že se zase brzy v kosmetickém rádci sejdeme. Mějte se hezky.
2: Děkuju, nashledanou.

0: Sportovní instruktorka Gabriela Bašková už je připravena poradit nám, jak cvičit, kdy cvičit, abychom se cítili dobře. Řadu věcí už jsme probrali. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ale takové to časté cvičení, na to jsou stále dotazy, takže pojďme na to, jak často cvičit, kdy cvičit a proč cvičit.
1: Tak úplně nejjednodušší verzí, kterou můžete začít, je, že si třeba každý večer jenom namasírujete chodidla masážním míčkem. Třeba i u televize, kdy sledujete zprávy, postavíte se na chviličku, držíte jemnou balanci, jednou nohou masírujete, druhou nohou se posadíte a už tím může začít základ pro trénink našeho těla, pro tu rovnováhu, stabilitu a i pro zpevnění středu těla. Pak můžeme přecházet k tomu, že si nastavíme třeba každý den krátký cvičební blok 10 minut, kdy každý den procvičíme určitou část těla a zkombinujeme právě ideálně nějaký posilovací cvik plus cvik protahovací a eventuálně třeba i dechovou techniku, tu antistresovou. Ale toto se musíme někde naučit, abychom věděli, co zařadit, co cvičit. Takže opět doporučení. Buď navštívit nějakou skupinovou lekci, omrknout si cviky, které vám dělají dobře, naučit si je zvládnout správně technicky podle trenéra nebo lektorky. No a druhá věc je třeba i úskalí online cvičení. Tam hodně lidí může narazit, protože ta nabídka online lekcí je naprosto neuvěřitelně široká a můžeme narazit ne vždy na úplnou kvalitu a třeba i na podvodníky, jako to moje i v jiných oblastech života.
0: Jak poznat toho podvodníka?
1: No, to je často neúplně snadné poznat. Určitě bych vycházela z nějakých známých jmen nebo z nějakých recenzí. Perfektní je doporučení třeba někoho z vašich známých. Opět zase nemusíme mít všichni stejné preference a nemusí trénink, který vyhovuje vaší kamarádce, vyhovovat i vám, ale určitě i tímto bych se inspirovala na doporučení, takže opatrně s online programy. A když už, tak si třeba zkouknout nějaké video, které je zdarma a které pro vás bude něčím zajímavé a bude vám dělat dobře.
0: Vraťme se k té pravidelnosti jako takové. Pokud tedy budu cvičit 3x týdně, je to dobrý základ?
1: Určitě ano, záleží i na té délce toho cvičení. Když bychom brali úplný ideál 3x týdně 60 minut kombinovaného tréninku, kdy je maličko toho kardia, aerobního cvičení, silový základ plus nějaký stretching, dechové techniky, což je komplex v té 60-minutové lekci nebo jednotce cvičební, tak ten efekt už je za měsíc, za 5 týdnů opravdu vidět. Jak na vašem těle, že ho uvidíte zpevněnější, tak i na té vaší mysli a pocitu bolesti v určitých partiích, že ta bolest může ustoupit, cítíte se ne tak stuhlý, zkrácení, bolaví. Pak varianta třeba 4x v týdnu věnovat 10 minutám cvičení každý den. Varianta nejúspornější je třeba 2x do týdne zacvičit si půl hodinky nebo 60 minut a nebo potom pro ty z vás, co nemůžete chodit na nějaké skupinové lekce, nemáte na to čas, tak si najít pro sebe 10 minutek každý den. Nebo i takový začátek, co doporučuji klientům v úvodu, třeba naučit se zjednodušenou verzi pozdravu slunci, což je sestava protahovací a obsahuje i prvky posílení a tím třeba úplně začít. Mm-hmm. Pozvolna postupně a jak se říká, v jednoduchosti je krása, tak to platí i pro ten trénink doma.
0: A co takhle zvolit si třeba týdenní program, že jeden den půjdu na procházku, druhý den zvolím jógu, třetí den to bude trošku posilovací cvičení, i to je možné, anebo tohle to
1: To je krásná varianta. I ten pohyb venku se počítá. Takže do třeba té aktivity chůze je opravdu často zmiňovaný pojem. Je to náš základní životní motor. Prostě pohyb, chůze, ať už třeba s těmi doprovodnými hulkami, Nordic Walking, nebo bez nich na čerstvém vzduchu je úplný základ pro všechno další.
0: Říká Gabriela Bašková, které děkuji za dnešní návštěvu tady v Šarmunu a těšíme se na to další setkání. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu charmantniosobnost.cz.
1: Tak jste to slyšeli, už 23. října bychom se všichni měli setkat v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. No a i dnes dle slibu věnujeme dvě vstupenky na gala večer a také knížku. Tak komu pošleme z návrhů, které jste nám poslali, tyto ceny? Dobrý den, dávám hlas Saský Burešové. Děkuji a přeji krásný den. To nám napsal pan Jaromír Lán. Pane Jaromíre, blahopřejeme, získáváte vstupenky a se Saský Burešovou se uvidí 23. října, jak jste slyšel, na našem gala večeru Šarmantní osobnost roku v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. No a vy ostatní, na to máte čas ještě tedy na to poslat hlas do konce září, tak nám napište, koho byste si z té naší desítky vybrali právě vy. No a to je vše. Snad už jen myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Za týden se na vás těší Lada Klokočníková.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: V Jičíně vzniká odpočinková zóna Cidlina. Vesnicí roku jsou Boršice ze Zlínského kraje. Fotbalisté Liberce remizovali v Brně s Artisem. A počasí zítra má být oblačno, postupně přehaňky, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezký podvečer. Pohyb cyklistů mezi Jilemnicí a Martinicemi v Krkonoších je bezpečnější. Funguje tam nová cyklostezka. Lidé už nemusí jezdit po frekventované silnici. V budoucnu může vzniknout i propojení do volnočasového areálu Hraběnka. Stavba odpočinkové zóny Cidlina v Jičíně bude hotová příští rok v březnu. V největším parku města vzniknou cyklostezky, pump track a skate park. Aktuální práce popisuje mluvčí radnice Jan Jireš.
2: Práce probíhají na cyklostezkách a chodnících. Pokládají se také základy hřišť a herních prvků, modeluje se pump track a probíhá výstuž skateparku. Práce na korytu řeky Cidlina jsou hotovy a výsadba zeleně je provedena přibližně z 50%.
1: Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec zaujala komisi tím, jak se tamní lidé zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam například folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka. Porota vyzdvihla i práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
3: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
1: V soutěži Vesnice roku skončila na druhém místě Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili v Šeruby z Plzeňského kraje. V Hradci Králové končí 21. mezinárodní sborové slavnosti. Do města přijelo 8 hudebních sborů z Česka a jeden z Maďarska. V kostele na nebevzetí Panny Marie začne za malou chvíli hlavní festivalový koncert, říká organizátorka Eliška Vrbová.
4: Uslyšíte sbor Permoník z Karviné, který letos slaví 60 let, ale v Hradci Králové ani na sborových slavnostech zatím ještě nikdy nespíval, takže je to pro nás a i pro ně velká premiéra. Vystoupí společně s varhanicí a skladatelkou Katou, vystoupí také samostatně a na tomto koncertě zaspívá také Královéhradecký dětský sbor Jitro. Sport.
1: Fotbalisté Liberce remizovali v 9. kole šance ligy v Brně s Artisem bez branek. Venku tak po 4 výhrách poprvé ztratili. Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0 a posunula se na 3. místo neúplné tabulky. Pardubice přehráli 2-1 pražské Bohemians. Teď hraje Slovácko s ostravským Baníkem.
0: Počasí.
1: Noc bude polojasná až oblačná, teploty kolem 12 stupňů. Zítra čekáme oblačno, přechodně až zataženo, odpoledne déšť nebo přehánky. Teploty 19 až 22 stupňů a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V centru Jičína není možné projet ulicemi Ruská a Poděbradová, pokračují tam opravy, držte se objízdné trasy.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionu. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenbergu kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásný představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů, vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy, ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře. Ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero základních evropských škol. Jedna je italská, druhá je holandská a třetí je francouzská.
0: Vy jste mi připravil tady řadu map a nákresů, kde ty zahrady krásně vidíme, tak jsme na zámku, začněme pod zámeckou zahradou. Ona vznikala někdy od 15. století. Kdo přišel s ideou stvořit takovouto krásnou vlastně umělou krajinu?
1: Máte pravdu, dnes je podzámecká zahrada přírodně krajinářským parkem z 19. století, ale pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravená takový menší parter, jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Liechtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
0: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup tak

0: posedlý uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byly to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
1: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský, a vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo, svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti, takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
0: Které místo v té Květné zahradě, nebo případně v Podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
1: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticiánův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. Tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento intelektuální odkaz a biskup Castelcorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
0: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy Květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby. Zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na to se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: Prošli tou úžasnou oranžerii a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali po tom strmém točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buksusu, z krušpánku a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buksusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednou z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn s takovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií, znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný, a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším návštěvníkům a přesuneme se směrem k pstružím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte v nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami, a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé, s tím, co vytváří příroda.
0: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky vys kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal: přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl. Také neblahá postava Alexeje Čepičky, ministra obrany z temných dob.
0: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
0: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona, ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád.
3: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiny, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž. A ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek, všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam můžete těm čápům takřka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník. Pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: Vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví a ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn v tom pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději, Vladimíra?
1: Já mám rád to návrší směrem k Barborce, protože odtamtud se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch pro Hanou hraničních vrchů ze všech stran. Odtamtud je vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.
0: Profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a Já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnes nabízím téma o dobré vůli lidi, kteří pracují pro nevládní neziskové organizace zabývající se migrací. Tato práce dnes není métou rodičů dospívajících dětí a nenachází se na prvních místech vysněného žebříčku prací. Zvlášť, když se oficiální politika vyjadřuje o neziskových organizacích vesměs negativně a migraci vidí jen nelegalitu i strašáka. O fenoménu lidí dobré vůle jsem kdysi natáčela dokumentární pořad. Mezi nimi byla i Věra Kostlánová Roubalová, matka 4 dětí, signatářka Charty 77, inženýrka strojírenství, bývalá sociální pracovnice v nevládním sektoru, zakladatelka ženských multikulturních skupin, spoluzakladatelka Refufestu a psychoterapeutka. Zajímaly mne příčiny její neúnavné odhodlánosti pomáhat jiným, ostatním. Takže začínám tím, co jsem tehdy zjistila. Kdo a co se jí vybavovalo?
2: Hele, tady si třeba zatím vybavím lidi třeba z poradny pro uprchlíky, konkrétní, který jako měli opravdu dobrou vůli vždycky pomoct. Nebo když si představím Inbázi, že prostě celý ten domeček je proto, aby jako projevoval dobrou vůli pro všechny, kdo tam přijdou.
3: To je zkušenost asi, co z tebe teď také mluví.
2: Mě jako život naučil, že to můžu jenom nabízet. Já akceptuju jeho jako člověka a beru ho jako partnera. Tam možná je ta zkušenost, jo? Že když jsem, a to se mi stalo, že v dobré vůli jsem vlastně jako tlačila člověka, aby něco udělal, jo, a samozřejmě to dostane pak člověk po papule, že jo.
3: Zelí bude za chvilku na stole, no to je krásné natáčení. Jak se tomu říká?
2: Pečený zelí a je to takový prostě úžasně obyčejný jídlo. A to já mám ráda. A voní to takovým nějakým venkovem. Tak.
3: Ale já stále přemýšlím o tom, kde se vzala ta tvá dobrá vůle pomáhat cizincům, uprchlíkům.
2: Asi to bude nějak souviset s tím židovstvím, s tím, že mý rodiče emigrovali za války, že jejich maminky byly v koncentráku. Všichni příbuzní jsou ve světě, pokud přežili, tak jsou někde roztroušený. Já si myslím, že je to i nějaká taková jako velká citlivost na diskriminaci a na nějakou reakci na nějaké odlišení nebo na nějaké vyčleňování, co mě opravdu hodně se dotýká, když někdo někoho ponižuje. A i když se člověk cítí ponížen. Když jsem třeba kolem příchozích, kolem uprchlíků měla dobrou vůli a pracovala jsem v poradně a jezdila jsem do uprchlických táborů, tak jsem mohla mít dobrou vůli k lidem. Ale když jsme tam něco přinesli dobrýho, takže většinou to nebylo přijímané od vedení tábora. Prostě té opravdu nedobré vůle tam bylo hrozně moc a mě to vlastně jsem se tam furt prala s nějakou nedobrou vůlí.
3: Motivace.
2: Hele, já nevím. Poctivě hledám motivaci k tomu.
3: Peníze to nejsou.
2: Peníze to asi opravdu nejsou, no. Já si myslím, že umím být chudá a že jsem docela ráda, jo. My jsme v Částrově, když jsme tam těch 10 let žili, tak jsme měli hodně málo, jako mnoho lidí v té době a mě to vlastně jako bavilo na té zahrádce si všecko vypěstovat a pěstovala jsem zelí, že jo, ten zázrak z toho semínka, že je ta hlávka, to je nádhera.
3: To bylo před nebo po podpisu charty?
2: No to bylo potom. Samozřejmě, že by mohl mít člověk milionkrát dobrou vůli, kdyby vedle sebe neměl partnera, který to dobrou vůli má. Já bych nemohla být v takové pohodě, abych byla otevřená ven a měla dobrou vůli pro okolí. Jo? To je takový jako dar, který jsem dostala, že jsem to měla a mám doma dobrý.
3: V bosenštině věra znamená víra.
2: To je zajímavý s tou vírou, jo? Protože možná, že ta dobrá vůle je opravdu u mě spíš transformovaná do té víry, že jako v každém člověku je něco jako fajna, něco dobrýho. Že ani možná nemusí vždycky o pomáhání, jo.
1: Věra Koslánova-Roubalová je stále v nevládných neziskových migračných organizacích. Spolupracovali jsme často a už dlouho si tykáme. Od předchozího rozhovoru uplynulo 18 let. Platí to, co tehdy říkala? Neunavila se už pomáháním příchozím? Mimochodem i to slovíčko příchozí vymyslela ona. Sešli jsme se na Refu Festu a vzpomínali na některé lidi spojené s tím interkulturním svátkem. Třeba Marwan Al-Sulejman.

0: On tady vystudoval stavárnu, je inženýr, učí češtinu, arabštinu, fyziku a má krásný humor. Napsal krásné knížky, básničky, prostě jeho humor v češtině je naprosto okouzlující.
1: A ještě zpívá a celou dobu měl různé skupiny, že jo?
0: Jeho kapela Ziryab, přitom se nedá sedět, to se musí tancovat.
1: Takže poprvé si to protančila, po druhé také. Já vlastně ani nevím, ani jeden jediný Refufest, na kterém jsem byla, abys ty netančila. A všechno umíš. Jak to?
0: No, umím. Já přitom blbnu. Tanec je prostě úžasná věc a strašně mě vždycky baví jako lákat do toho tance ty lidi, co jsou okolo. Stačí jenom přilákat těma rukama a lidi to mají rádi a mají to v sobě, jenom se možná trošku stydějí a to přejde.
1: A já si myslím, že mezi uprchlíky panuje názor, že ty všechno umíš i v tom smyslu pomoci. Jestli je ten jejich názor, ta očekávání, která mají pro tebe občas těžkost nebo břemeno?
0: Ne, to určitě ne, ale já si myslím, že když se na mě někdo obrátí a já umím mu nějak pomoct. Teď už v poslední době spíš, že mu dám kontakt na právníka, na sociálního pracovníka, nebo pokud cítím, že si chce povídat, no tak si s ním sednu a povídáme si.
1: Jak vidíš rozdíl mezi těmi problémy na začátku Refufestu a teď v roce 2026?
0: Já myslím, že to je velký rozdíl. My jsme jako Češi nebo Československo procházeli různými vlnami podle toho, odkud byli uprchlíci. Jestli byli z Bosny, jestli pak byli z Afghánistánu, Čečensko, Sýrie, jo? A čím dál vlastně míň a míň. U nás je opravdu uprchlíků tak strašně málo, přesto se s nima straší velmi vydatně. Myslím si, tak jako se zhoršila mluva politiků, vůbec, prostě zhrubla, tak to samé se podle mě odehrává i ve vztahu k uprchlíkům. To jako zhrublo, to strašení a že bychom si to neměli nechat líbit. Pro mě vždycky jako uprchlíci byli to jako bohatství. Oni jsou svoji, oni mají svůj temperament, svoji zemi a vyprávějí, jak je to u nich. Já můžu povídat, jak je to u nás a myslím si, že se tím vlastně můžeme obohacovat, ale to není jako fráze. Myslím to úplně z plného srdce. A třeba to, co se teď děje, kdy byl teda celá Evropa přijala ten migrační pakt, tak to mi přijde hrozně drsný. Tam jediný na tom je dobrý slovo solidarita, že bychom se měli chovat solidárně k těm zemím, který to odchytávají na hranicích. Zatím teda z toho máme výjimku, protože tady máme ty uprchlíky nebo příchozí z Ukrajiny. Až to nebude, až doufám, že Ukrajinci vyhrajou a dejme tomu za rok, za dva, tady budou jenom těch pár uprchlíků nebo žadatelů a azyl, který máme, takže opravdu solidární budem. Naše nevládní organizace to umějí poradit, vědět, co je důležitý, vědět, že základ je ten jazyk, pak hned ta práce a bydlení a prostě to jsou úplný základy, s kterými mají mnoho let zkušenosti.

0: Otázkou je, jestli tí dnešní uprchlíci a migranti to mají obecně snazší než tí první polistopádoví.
1: Po tom migračním paktu ne. Spíš je to skoro nemožný. Jediný, kdy se nás to přímo týká, je na letišti. A tam teda, pokud já vím, tak ty opatření jsou tak jako striktní a těžký, že je to skoro nemožný. Jinak se k nám prostě nedostanou ty lidi. Kromě příchozích z Ukrajiny, který jako pořád mají tu dočasnou ochranu, ty ostatní prostě žadatelé o azyl v podstatě se k nám nedostanou. No.
2: My a oni.
0: Dvě, tři slova o Refufestu, který Věra Kostlánová-Roubalová spolu zakládala před 20 lety. Dnešní návštěvníci nejsou jen uprchlíci, ale obecně příslušníci migrační populace a Češi. Je to plus?
1: Vidím to jako úplně hlavní plus. Je to takový veliký rande lidí, kteří chtějí spolu bejt, zajímají se nebo sebe, radují se při té hudbě, baštějí ty různý jídla z celého světa. Tak to mi přijde jako skvělý.
0: Na každém Refufestu je obrovská pestrá nabídka různých aktivit, kulturních, sportovních a tak dále. Tvoje profese není zastoupená. Žádná psychoterapie se nekoná.
1: To, co je možná typický pro dnešní dobu a co mě fakt oslovuje a myslím si, že i psychoterapeuticky, je ten název. Odvaha, odolnost a odpovědnost. Jsou to hodnoty, které právě jsou do dnešní doby, kdy určitě odvaha je strašně potřeba. Odolnost ta z toho plyne a odpovědnost tam taky patří. Já už dělám psychoterapii mnohem míň, dělám dost supervize a hodně mám právě ukrajinský třeba psycholožky nebo ukrajinský organizace, které se věnují Ukrajinkám. Já tam hrozně cením tu jejich sílu a odolnost. Čím dál víc teď se setkávám s tím, že chtějí už konečně dělat svoje profese. Bohužel bych řekla, náš stát jim to spíš stěžuje, než ulehčuje, což je škoda. Velkou starost mám o ty děti. Některé děti se velice dobře chytly a některé jsou takový, že vlastně nemají žádný plán. Ono dělají dneska plán, když je pátým rokem válka a nikdo neví, jak to bude. Dost často tady nemají tátu, nebo už třeba byl zabitej. Ten mužský element jako velmi chybí. A máma pracuje, protože musí dělat na nájem a na jídlo. A já spíš ty rodiny obdivuju. A držím jim moc palce, aby to dobře dopadlo.
0: Řekla Věra Kostlánová-Roubalová. Děkuji za věnovaný čas a skicu za portrét dobré vůle, kterou sama nesmlouvavě oplývá. Samozřejmě i se svými kolegy z nevládných neziskových spolků, které se věnují migrantům. Na příští My a oni se těší, Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: ODS chce při projednávání rozpočtu ve sněmovně navrhnout obnovení karenční doby. 435 voličů zamítlo v referendu výstavbu větrných elektráren v Mirovicích na Písecku. Zítra bude převážně oblačno a přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních tří dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení takzvané karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vládní koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším rozpočtovým deficitem od vzniku Česka. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES Obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Včera přišlo v Mirovicích a Boješicích k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Výsledek referenda shrnul předseda volební komise Radomír Šafránek.
2: Pro odpověď ne hlasovalo 435 oprávněných osob. A to je 36,16% z celkového počtu oprávněných osob a tím pádem rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města Mirovice závazné.
0: Při dopravní nehodě cisterny a osobního auta u Luníkova na Kladensku na silnici 16 se dnes ráno lehce zranilo celkem 5 lidí. Záchranáři je převezli do nemocnic. Cisterna převážela benzín a naftu. Po dopravní nehodě z ní látky unikly a kontaminovaly okolní půdu. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové bude silnice zřejmě uzavřená až do pondělí. Letošní ceny Františka Filipovského za dabing získali Regina Řandová a Jan Dolanský. Ocenění převzali na dnešním gala večeru v Přeloučské občanské záložně. Porota letos vybírala ze 140 návrhů. Za dlouhodobé mistrovství v dabingu byli oceněni taky herci Milena Štajnmaslová, Miroslav Mejzlík, Miroslav Sajc a Miloš Vávra. Podrobnosti k letošnímu udílení cen má za organizátory Marcela Gryčová z Přeloučské radnice.
3: Cenu Františka Filipovského za nejlepší herecké výkony v dabingu získali Regina Řandová za roli Marie ve filmu Maria a Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Zvláštní cenu poroty za nejlepší dětský herecký výkon v dabingu získal Matěj Hezký za roli Jamieho Millera v minisérii Adolescent. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík porazil v kvalifikaci na finále Davis Cupu Američana Bena Sheltona 5-7, 6-4 a 6-3. Stav je po čtyřech zápasech vyrovnaný 2-2. Vítěze určí závěrečná dvouhra, ve které se střetne Jiří Lehečka s Lernerem Tienem. Počasí. Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je mezi kilometry 48 až 53 zavřený levý pruh. Dejte pozor. Na začátku omezení jsou na vozovce žluté pásy. A na dálnici D5 na kilometru 15,5 směrem do Prahy je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají slavici v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.

0: Už po třetí pořádala anketu Český Slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného Slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky, zaklínadla pro Astéky, ale na

0: je víno.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a Modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři.

Skupina Dimitrije Osma sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desítce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi deseti nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je šestá.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: Děkuju ti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na dnech NATO česká armáda poprvé představila nový transportní letoun. Policie našla pohřešovanou ženu z Prahy 3. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na ostravském letišti v Mošnově prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě dnes.
2: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
3: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
4: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7 hodině.
3: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Policie odvolala pátrání po 37-leté ženě z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Podle policejního mluvčího Jana Daňka ženu našli na zastávce MHD v Praze 6. Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
5: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
0: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 milion 600 tisíc korun. V soutěži Vesnice roku 2026 na druhém místě skončila Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili Všeruby z Plzeňského kraje. Sport. Hokejisté Třince vyhráli v předehrávce třetího kola Tipsport Extraligy nad Plzní 3-2. Oceláři tak naplno bodovali i po třetí v sezóně. Výhru zařídil 2 góly a přihrávkou Andrej Nestrašil. A fotbalisté Slovácka remizovali v 9. kole šance ligy s Baníkem Ostrava 2-2. Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0, Pardubice zdolali pražské Bohemians 2-1 a Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 103. kilometru směrem na Plzeň je pro defekt odstavené nákladní auto. Porouchané osobní auto je pak na dálnici D55 na 19. kilometru směrem na Olomouc. Na D11 jeďte opatrně na 60. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce jsou tam rozházené kužely. A v Karlových Varech se v závodní ulici střetl autobus s osobním autem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jednak teda ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je

0: Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ona, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout. A ideálně přímé sluníčko.
1: Kdo opiluje borůvku?
0: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
1: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
0: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
2: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Pak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho keře dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytváří až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vlnatkou, jinak vlnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání takovým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko, tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nadat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si trůlhařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelařské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyseliny šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkcí perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku, pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, ne, budeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru. Něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil. Tak, vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp, rukou, ručně, nechtem, octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu, vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas zprávy.
4: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce. Moravskoslezský kraj navýšil finance na podporu turistické infrastruktury. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Děti v mateřských a v základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociální sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
4: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si vždy najdou cestu, jak je obejít. Do podpory turistické infrastruktury Moravskoslezský kraj letos investoval 34 milionů korun. Je to o 13 milionů více, než mělo hejtmanství původně v plánu. Mezi nejčastěji podpořené projekty patřily pump tracky pro kola a cyklistické parky. Peníze šly také na záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst, toalety, odpočinková místa a vyhlídky nebo takzvané fotopointy.
6: Návštěvnost Moravskoslezského kraje podle statistik krajské společnosti MS Tourism v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla o více než 5%. Celkem kraj navštívilo skoro 218 tisíc turistů. Ze zahraničí přijíždí nejvíce návštěvníků ze Slovenska, Polska a Německa. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
4: České korunovační klenoty si dnes poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Do včerejška byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci dnes čekali na otevření vstupu už brzy ráno.
7: Stával jsem ve 3:15.
8: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
7: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
8: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
9: Těším se hodně, my jsme se od nich učili ve škole.
8: Podobně to má i Matěj Drahorád.
10: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
8: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 234,5 směrem do Brna. Na vozovce je sražená zvěř. A ve Slavkově u Brna neprojedete kvůli požáru auta Tyršovou ulicí. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná pořad Hvězdné návraty.
11: Hvězdné návraty.
12: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
11: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
12: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
13: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
12: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
13: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
12: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zjistit, co s tím udělá.
14: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
12: To by stačilo.
10: Není to blbý?
12: Ne, dobrý. No, uvidíme.
15: Uhodli jste. Dnešní díl našeho pořadu.

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo, totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by

0: vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
0: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to chuť pěkně. Ale já proto skáknu.
0: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská. Nebo slečno?
1: Slečna. To ještě.
0: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
0: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem
0: ano.
1: Trošičku rozrušená.
0: Ale že? No, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas taky
0: dát. No, něco uklidněte, dobře, uklidněte
1: to se. To je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
0: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
0: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, ano.
0: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
0: Aha, ano.
1: Že bych, jo, jako
0: ano, jistě,
1: přijdu,
0: to prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je, prosím, kde?
0: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
0: No, tak všude. Začněte.
1: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne,
0: to stačí, jako teda... To stačí, děkuji.
1: Stačí.
0: To
1: stačí. Jsem celá z toho taková...
0: Ano, ano. Ano. Jak byste ohlásila houslistu... Dávejte pozor.
1: Ano.
0: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka... Dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé. Bez přípravy.
1: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
0: Ale ne, vy ho máte ohlásit bez přípravy.
1: A on jako s přípravy.
0: On bude hrát na housle.
1: Jo. Já bych si zase jako přišla.
0: No, prosím.
1: Já jsem na to zvykla.
0: No, no, my si zvykneme.
1: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
0: Slečno, prosím, prosím vás, máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hej, utekuše, hej.
1: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
0: Máte ohlásit pouze umělce.
1: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
0: No prosím.
1: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kuteku, heše.

0: hrozilo to její pozici moderovat další díly televariete. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jiný nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům. Děkuji vám.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějak vypištor, soudru
2: ředitel. Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudru Pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudru Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy oboru zvláštní poslání, soudru ředitel, já jsem
2: no,
4: vždycky
2: měl... A můžete mi říci, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu, náměstku.
2: A nejsem náměstek.
4: Ale mohu, vy byste mohu.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
4: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se ní tam dovez, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolám, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez. Stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: No, včera byla teplá voda příroda.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiň, vlastně, abych se vás nerad dotkl. Ano, nezapomeňte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudru doktor,
2: co? Ne, no, co bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
2: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
4: 25 se uvedl? Ale ne. No jo, no. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik, na místo květen napsal červen, a navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: S tím jste si docela jist, tady co říkáte.
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla štěstí celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, ta si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Bylo tady všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako puk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
2: Ovšem později jste musel...
4: Později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu? Docente?
2: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
4: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
2: Aby se tomu rozuměl, člověka, jako jste vy, hledáme už půl roku.
4: Můžu taky?
2: Jo, samozřejmě, prosím.
4: Jednu napak, potom, že? No,
2: hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Mm-hmm. Zajímavá, interesantní práce.
4: Kolik?
2: No tak, 2,5. No, samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
4: Velice rád.
2: Boženko, kafičko. No tak, abyste to
4: bylo zvěděl. Promiňte, já bych opravdu rád věděl, co tady budu dělat.
2: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
4: To je běžné.
2: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
4: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
2: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
4: No v podstatě, sami lapálí. No.
2: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
4: To je moje.
2: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
4: To je směšné, bude potles.
2: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
4: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
2: Výborně. No a konečně tady v Chrudi mi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
4: Přesvědčím.
2: A tady je to ostatní, jo? Tak si to vezmete a...
4: Prkotiny.
2: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
4: Já teplé prádlo? Tedy...
2: Teplé prádlo.
4: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
2: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
4: Beru.
0: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě. S tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála, no asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, který se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat tu, ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. On říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já se říká, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to za potřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mě se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kravlecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, jste... Říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhla, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
4: Franta.
3: To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím dostat mi vzat ten kapesník od hotela.
5: Ne, pánové, to je plukovina. Brat, holce, mamá dnešní šnuptycho. Ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehneš a vždycky, když uvidíš červenou kolečka, tak to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien krůček.
5: Tak prosím, sedajte se.
4: Chci
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, páni rozhodčí. Rozhodčí jsou také připravení, takže my můžeme začít. Jako první korčuje, kde jste volně svedl plukček. Škrtí na hodbu, proč byste se netěšili? Cestou urobil iba jednu piruetu a celá jazda postrádá skoku. Ale škrtí pes a houšťa se voda plácá, plácá. Počkáme si na výrok rozhodcov. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, svetopluk, mamka bude mať radosť. Bravo.
8: Jako druhý se rozjíždí v Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný, jednoduchý salcho. Promiňte, dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej-Ložovej.
8: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí. Pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Európy Nopa dává tušiť, že budeme svedkami výnimočného zážitku. Naznačuje, že sa s Desdemonou nebude mazliť. Tak jo, vynechal kľúčky, oblúčiky a ide rovnou po vaze. No neviem, či pies nedela brasá holubička, volená ozaj šťastne. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečne Desdemonu púští efektný skok a 5-9, najvyššia známka Desdemóni na memoriálu.
8: No gabro. Na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Rabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju se, bylo to v bývalém filmovém klubu, v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, a co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že jo, ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi.
3: Tak se otočí a jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržuju, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopad se špatně.
2: Já to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jedinej, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl nikoliv svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurz, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbouraté restrikty, kritiky,

0: Vidíme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci neztrácejí naději.
5: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.
1: Polož mi ruku do klína a zavři oči.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptry.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.

0: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Uriš. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
0: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
0: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. Ne. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: Ah. OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
0: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
0: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
1: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
0: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
2: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
3: Tak další. Další!
4: Marcelka.
5: Dobrý.
4: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
5: No bohužel.
4: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez tytiče?
3: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Hyacinta tady člověk nezakopne.
6: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil v soudružce několik otážek.
4: Ale jen žádné intimity, ne, pánové. No, vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
3: Slečno, prosím, no pro...
4: To bylo jen žertem. On žárlí,
6: ale
4: on
6: žárlí. Dovolte, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
4: On se stydí, drahoušek malá. No, kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
3: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. Ale zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já, když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem, já jsem prošel tvrdou zkouškou.
4: Ne.
3: No, Václav, řekněte.
6: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahev vodky X?
4: No. Ne.
3: Starý člověk. Tak prosím, jedem další.
6: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
4: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
6: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
4: No, skočím mu pro okurku.
3: Bravo, ano, správně. Ta minula tam je vařila šipkový čaj.
4: Ale.
6: Tak a teď vám něco nadiktuji.
4: No, když jinak nedáte.
6: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
4: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
6: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
3: Pane Václav, co tomu říkáte?
7: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer
0: sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
3: No, ano, jistě, vidíte, jak píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano, ano, to, ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
6: Výborně.
3: Aby nám ten graf letěl nahoru, no tak...
6: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
3: Ještě jednu?
6: Ano.
3: Tak tu vememe hopem.
6: Další veš, soudružka!
4: Dobrý den, soudruzi.
6: Dobrý den.
4: Vy jste ředitel?
6: Ne, já jsem Václav.
4: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
6: No dovolte, já vám budu...
4: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
8: Machovou.
4: Lidušku.
8: Lidušku.
4: Ale jde vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpiš sám jméno. Děkuji. Tak a zítra? V 8.
0: Prosím to, kafíčko, jak...
4: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
3: Ale kde to...
2: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
9: Doktor Novotná.
10: Dobrý den.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Dobrý den.
11: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
10: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
12: A načpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
13: Je nějaká provokace, ne?
11: No.
10: Medvěda a budík. Ten budík chci dát, kde je, do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
13: Logické, my tu denně všíváme budíky.
12: O čem poradit?
10: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
12: No, ne, to vám někdo přednášel?
10: Ne, to jsem četla v Belletry u Taylora nebo Harriota.
12: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
2: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Příjemný sobotní večer, dobrou noc všem, kteří právě teď posloucháte Český rozhlas. Začíná noční linka a ze zlínského studia zdraví Jarka Barboříková. Dnešní noc bude patřit našim zvířecím kamarádům. Těm, kteří s námi možná prožili jenom pár let a přesto na ně vzpomínáme celý život. Protože kdo někdy měl doma pejska, kočku nebo třeba úplně jiného zvířecího parťáka, dobře ví, že se z něj velmi rychle může stát člen rodiny. A právě na ně budeme dnes vzpomínat. Zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Tak zní dnešní téma noční linky. Na jakého vzpomínáte vy? Jak se dostal do vašeho života? Čím byl výjimečný? Co jste spolu zažili? A je nějaká příhoda, při které se i po letech musíte usmívat? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo přímo pod naše téma na web rozhlas.cz/linka. Těším se na vaše příběhy, noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 5 minut po 23. hodině, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Některá zvířata jsou s námi jenom část života, ale ve vzpomínkách zůstávají na pořád. Dnes si vzpomínáme právě na ty zvířecí parťáky, na které nikdy nezapomeneme. Je s námi paní Lidka z Jižní Moravy. Krásnou noc přejeme.
1: A taky všem nespavcům.
0: Povídejte, co máte k tématu?
1: Takže já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, dneska je to městí. A bydleli jsme vlastně, přes dvůr byl Kravín. Takže tam měli senku německého vlčáka a tam měla co chvíla mladé. Takže jsme měli vždycky doma německého vlčáka a to byl výborný pasák. Jako páso krávy, to bylo ohromné. Kolikrát ten pán, co to s ním jako páso, tak tam usnul. A teď jsme slyšeli už na večer jenom řetáři, že už krávy přivazovali. On je dohnal domů, aniž by panička nepotřebovala, že on to obstaral sám. No, byl to ohromný pes. Byli jsme s tím vyfocení s bratrem a v novinách. No, milovali jsme ho díky jemu, jsem se naučila říkat dro, protože v 7 letech jsem ještě neuměla říct dro, říkala jsem šumilo, místo ro, a když si maminka říká, jiduš, co běž, a zavolej na Harika, jde k večeři. A já jsem prý vyšel na schody a volám, Hariku, po něm večeři. Maminka myslela, jestli zblází. A hned volala tatinku, pojď se podívat, Liduška řekla, no. Jenomže já jsem potom to říkala, že tam by nemělo být. No a Arička potom se přestěhovali, rušili to, jak se stavila ta přehrada a on už byl starý, jak se říká. Už špatně slyšel, špatně chodil, no ale já nevím, kolik měl roku, ale hodně, takže už jsem se s ním nevídali tak často, když je přestěhovali, no a potom jsem šla do toho údolí stanovnice, tam se stavila přehrada. Já jsem toho Harika neviděla s ním opravdu dlouho, nějaký rok to bylo. Já jsem ho po té cestě potkala. Na to do smrti nezapomenu.
0: Takže, Liduško, jestli to chápeme, to nebyl váš pejsek. Byl to pes teda, jakoby sousedů, kteří byli přes ulici, nebo jste říkala v JZD, německý vlčák, ale vy jste ho brali jako takového svého parťáka, protože jste ho tam měli blízko, pozorovali jste ho z okna, chodil k vám na večeři a potom teda vám zmizel z dohledu a věřím, že takové setkání vlastně očima toho dítěte po několika letech muselo být dojemné.
1: Říkám, špatně slyšel, takže asi ho utratili, ale na toho psa do smrti nezapomenu.
0: No a když jste teda tady z těch Valašských Kotár, tak vy jste neměli pejska nebo zvířectvo?
1: No, měli, tak vám říkám, že jsme měli německého vlčáka.
0: No,
1: a to nejednoho, že? Potom, no prvního jsme přišli ten roztrámaný se kabát.
0: Liduško, vy jste říkala, jestli jsem to dobře pochopila, že to měli, že jste ho vždycky viděla z okna u sousedů naproti, že chodil hlídat.
1: Ne, to byl náš, my jsme ho měli jako doma, uváhaného u budy, to byl náš Hariček, vám říká, aby se s tím nasfotil a nějaký známý tatínkův,
0: ano,
1: a byl zřejmě
0: jsme
1: u novin a byli jsme vyfoceni v novinách a říkám, jednou jsme měli ten, když si mamince potrhal kabát, tak museli jít pryč. No celkem jsme jim měli 5 a všichni se jmenovali Harik Bulny, aby se naučila. A jednoho tatínek přijel k nám pan Velký Karlovic, že by potřeboval psa, taky měl mi šimovečky, nebo tak mu ho prodali a jsem říkala, jestli půjde pes, tak já jdu taky. si spakovala aktovku a já jdu taky do ideárky, já jdu taky. No a dělala jsem hrozné loterie. No nakonec Haríčka odvezli, ale za týden nebo za 14 dní, on měl totiž zavřeného, on ho hned nepoučil, aby si zvykl. A jednoho dne maminka otevřela dveře, prošel oškare, kde bylo. A ten Harík, mokrý, zarušený, to je asi 5 nebo 6 kilometrů, tak čekal přede dveřba. Mamka otevřela a jenom se říká, ježiš, a volala na tatínka. Tatínku, máme vzácnou návštěvu. Je tady Harík. A jak tatínek zavolal Haríku, jak on nesměl na gauč, to on byl naučen, nesměl, jo, ani z toho, že z toho už nevzal. Tak zavolal Haríku, ten skočil na něho, na ten gauč a on jí zavolal.

0: Zvířata neumějí mluvit lidskou řečí a přesto nám někdy rozumějí lépe než lidé. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří právě těm zvířecím parťákům, kteří pro nás byli takto výjimeční. Paní Hana je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych se zmínila o jednom našem pejsku, byla to Fenka jménem Dinuška. A ještě bych předeslala, že celé dětství a mládí jsem si přála mít psa, ale jelikož jsme bydleli jenom v bytě, tak prostě rodiče mě ho nepořídili. Až potom v pozdějších letech jsme si pořídili malý rodinný domek a pejska jsme mohli mít. Takže jsme si jeli asi, já nevím, tak 15 kilometrů k jedné známé paní profenku a hned nás zaujala, jaká byla roztomilá. Bylo to štěňátko. A byl to kříženec Beagle a prostě maminka byla odvedle taková, jak se říká, pouliční směs. No, Dinušku jsme měli velice rádi. Byl to milý pejsek, byla velice čistotná, přítulná, byla s námi v bytě a nikdy nás nesklamala. A dožila se 15.

0: 15 let a potom už nemohla chudák na nožičky, tak jsem jí dochovala vlastně. Ležela se mnou na polštáři prostě v ložnici, jako s dítětem jsem s ní zacházela a ona byla natolik čistotná, že když se jí chtělo čurat, tak prostě zahrabala tou nožičkou a s tím já jsem se hned probudila, vzala jsem ji do náruče a vynesla jsem ji ven před dveře a ona chudinka už neudělala moc kroků, ale na tom trávníku před tou zámkovkou se vyčurala. Potom už chudinka nemohla ani vyskočit na válendu, tak jsme se na to nemohli dívat a poradili jsme se tady s panem doktorem, který má velice rád zvířata a on nám řekl, že by to bylo už pro ní trápení, tak jsme ji nechali uspat. Dodnes na ní vzpomínám, i když mám další fenku, který je už 8 let, ale to je betinka, ale taky hodná, ale ne, ta je taková divočejší byla, jo, než se skrotila, než prostě jsme jí, než jako taky, jak se řekne, se sklidnila trochu, přišla do let. Je milá taky všechno, ale ta Dinuška, to byl prostě excelentní pejsek. A vzpomínám na ní do dneška.
1: To jsem se přesně chtěla zeptat, jestli jste si dokázala představit, že si ještě pořídíte dalšího pejska, protože to je vždycky velký otazník. Přemýšlela jste nad tím dlouho, jestli do toho jít znovu nebo ne? Ta ztráta většinou bolí a někdy může být limitující.
0: Ale potom jsme si řekli, že jako u baráku je pejsek třeba, takže jsme si pořídili tady betinku, je taky hodná, ale prostě milá všechno, ale jako ta Dinuška, to byl, jak říkám, ta byla dáma. No, tak mám na ní krásnou vzpomínku a spinká tady na zahradě.
1: A máte nějakou fotografii, ke které se ráda vracíte?
0: Mám fotografii, ke které se ráda vracím. Mám fotografii, ano.
1: A řekněte mi, paní Hanko, bylo nějaké zvířátko, které vám odmítli vaši rodiče koupit, když jste byla malá? Vy jste říkala, že byste si přála toho pejska, odkládali jste to až do koupy tedy rodinného domu.
0: A měli jsme malý byt, měli jsme 2+1, no a taky, tak tam pejsek být nemohl, že jo, no.
1: Ano, a nelákalo vás si vyprosit nějakého králíčka zakreslého, papouška nebo
0: no,
1: cokoliv jiného?
0: To ne, tohle morče a papouška ani kočičku ne, ale pejsky jsem milovala od jak živa, i když tedy mě kouz dětský pes, ale byla to jako trochu moje vina, běžela jsem jako za tatínkem, který tam byl někde na návštěvě ve vesnici a ten pes prostě mě měl jako vetřelce, tak se mi zakouzlejtka, to by bylo asi 8 let.
1: Tak vidíte, začalo to dětským přáním mít jednou vlastního pejska a nakonec vás psy provázejí vlastně velkou částí vašeho života. Tak moc vám děkuju za milé povídání, ať vám váš současný čtyřnohý kamarád dělá ještě spoustu let radost. Krásnou
0: Slouchám.
1: Noc.
0: Drží mi palce a přeju jí hodně a hodně zdraví a hodně optimismu do dalšího života.
1: Naslyšenou.
0: Děkuji vám, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Možná vás čekal každý den u dveří, doprovázel na procházku nebo vám jednoduše dělal společnost, když nikdo jiný nebyl na blízku. Povídejte nám dnes o zvířátku, které mělo ve vašem životě zvláštní místo. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900, volejte Zlínské studio.
3: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Na některé čtyřnohé, opeřené nebo třeba chlupaté kamarády se zkrátka zapomenout nedá. Kdo byl tím vaším nezapomenutelným zvířecím parťákem? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Nora, která volá French státu pod Radhoštěm. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji za přivítání a zdravím taky všechny a děkuji paní z Ostravy, která včera volala a pozdravovala mě, i za její pěkné vyprávění. Děkuji. Tak mým takovým největším kamarádem, na kterého si vzpomínám od dob svého nejútlejšího dětství, když jsem se v našem domě narodila v roce 1941, tak už půl roku tady žil, což jsem až později zjistila, malý špiclík. Toho měla naše stařenka, byl to bílý německý špic, jmenoval se Tref, Trefeček. Trefinka. My jsme mu říkali většinou Trefeček. No pochopitelně ty první 2-3 roky to si nespomínám, to mi vyprávěla maminka a z fotografií to vím, ale od té doby, co jsem se narodila, tak maminka už na něj byla pochopitelně zvyklá, žil vždycky s náma jenom v domě a už se naučil v tom domě také žít, i ho, v zahradu, kterou jsme měli velkou, dobře znal. A byl naučený od maminky, že mě má opatrovat, takže mě vždycky říká, on se od sebe nikdy nehnul. Když jsem tě měla v kočárku v zahradě, Trefkovi jsem řekla, hlídej, děťátko, a on seděl u kočárku a hlídal. Za 2 roky se narodil můj bratr, takže potom už si vzpomínám, když už jsme samostatně a bratr už mohl chodit taky, tak naše zahrada velká byla naším Eldorádem, spousta stromů, spousta keřů. A ten náš Trefeček se od nás nehnul. To byl náš věrný kamarád. Všechny hry, všechno, co jsme dělali, se všemi s námi v domě, všude chodil s náma, v každé místnosti věděl, kde je jeho místo, byl velice dobře vychovaný, staříček byl přísný, ten by ten nedovolil, aby třeba se vyskočil ke stolu, nebo když už jsem potom chodila do školy, vím, že jsem byla jednou nemocná, ležela jsem v posteli a Trefeček přišel nahoru za mnou do pokoje a já jsem zvedla peřinu, on si lehnul ke mně a on tak hřál pěkně a teď slyším, že staříček jde po schodech nahoru. A já říkám, Trefečku, nehýbej se, nehýbej se, protože staříček by řekl, pes do postele nepatří. A Trefeček se tisknul ke mně. Chudáček, bylo mu 10 roků, byl to rok 1951, onemocněl, maminka říká, že podle zvěrolékaře dostal psinku, ochrnul a zemřel. No z toho jsme byli velice smutní. No, potom jsme hnedka nového pejska asi neměli, ale možná stařenka, která mě chtěla udělat radost, protože jsme pěstovali už od mého narození, jsme měli tady slepice, přinesla z trhu 2 liliputky. Ta jedna byla taková hodně barevná, kropenatá, ta druhá nebyla tolik barevná. Já jsem jim dala jméno Lolinka a Faninka. Oni se tak na mě zvykli, že když jsem přišla do zahrady, chodili všude se mnou, kvokali, no byly to velice milá zvířátka. Dalo se s nimi povídat, já si dokonce vzpomínám, to už jsem říkala v noční lince, když mě stařenka poslala na dráhy do mlékárny, dala mě takovou smaltovanou konvičku na mléko a já do 2. ruky vzala její takovou menší nákupní tašku, do ní jsem posadila Lolinku, řekla jsem jí, Lolinko, jdeme pro mléko, pěkně tam seď a ona udělá jenom kvok, kvok. A to všichni věděli, že já chodím tady s touhletou malou slepičkou, nikdo se tomu nepodivoval a tak jsme v přátelském soužití žili. Pak se u nás vystřídalo po vícero pejsku, to podle toho, jak se o ně starala starší dcera, potom mladší dcera. No a skončilo to, náš poslední pes byla německá doga, Agila, a ta zemřela v roce 1999 až 2000. A tehdy, protože starší dcera už byla dávno z domu provdaná a mladší dcera šla na vysokou školu a já jsem říkala, už žádného psa, protože tou dobou jsem chodila do práce, měla jsem i noční služby, ale byla jsem s ní uvázana. No, ale zřejmě zvířátka tou zvířecí poštou si řekli, u Kamenčákových je volno, psi tam už nejsou a ze zahrady začaly chodit kocouři, kočky a kocouři. Takže do dneška už jsem jich asi odchovala 15. To jsou takový nalezenci, oni přijdou, anebo dcera mladší, která žije v Brně, tak mě dovezla už několik zvířátek z Brna. Mamčo, tam jsem ošetřila kočičku, ta byla poraněna, tak já jsem ti ji dovezla. A tak si vzpomínám na dvě koťátka, která dovezla v roce 2008. Byl to Tom a Šerinka. Byly to koťátka, které jim někdo hodil na schody před školu, kde už tehdy učila. A dovezla mě, měli asi 4-5 týdnů. Šerinka asi po roce se ztratila, nevrátila se domů, ale Tom ten žil do loňského roku. Černý kocourek, krčkem měl bílou hvězdičku. Ze začátku jsem je měla prakticky jenom v domě zavřené v kuchyni, když jsem byla v ordinaci, tak byli tam, protože jsem měla strachy vypustit ven, než si navyknou, tak jsem čekala, dcera přijede z Brna. A do dneška vzpomínám, jak Tom chtěl vylézt na smrk, který máme kousek od domu. Vyšplhal se a potom lítosti vyhleděl, a jak se mám dostat dolů. Já říkám, kocourku, no, tak jak si tam vyšplhal, musí se šplhat dolů. No, co ten prováděl různé a jiné. I když později jsem mu říkala, no jo, víš, tebe jsem vychovala já, ty jsi neměl maminku kočku, aby tě naučila všechny kočičí dovednosti. Ale byl to výborný kamarád. A teď poslední roky, co už jsem tady byla sama, tak Tomeček každý večer, když už jsem si šla lehnout, když pozdě většinou, až když začíná noční linka, přišel ke mně, vyskočil mě na postel, na peřinu, na hrudník, přitiskl se ke mně a můžu vám říct, když jsem se někdy v noci nebo k ránu zbudila, ten kocourek u mě takhle přitisknutý ležel, takže v takovém soužití jsme takhle dosnívali. Pořád na něj vzpomínám, protože byl takový milý, takový hodný. Byl potom hodně nemocný, ale starala jsem se o něj tak, jak to šlo až loňského roku. Bylo to, myslím, v květnu nebo v červnu, když byly takové horka, tehdy zemřel.
0: Paní Noro, to je krásné pokračování vašeho vztahu ke zvířátkům, jinak jste to měla s rodiči, potom přišly kočičky. Já teda obdivuju a smekám, že jste se starala hlavně o ty nemocné, které vám někdo třeba přivezl, že potřebují zachránit. Tak kéž by bylo víc takových nadšenců pro kočičí svěřence. Děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku, bohužel se dívám na čas, musíme se rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno, co myslíte.
1: Tak budu teďka tady mám bibinku, co přijde poslouchat noční linku. Zdraví všechny a dobrou noc.
0: Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Zvířecí přátelství někdy začíná úplnou náhodou a nakonec z ní vznikne vztah na mnoho krásných let. Jak se do vašeho života propsal nějaký zvířecí kamarád, na kterého dodnes vzpomínáte? Odpovídat bude paní
1: Veronika Zakovlůka.
0: Ano, vítejte.
1: Dobrý, krásnou noc i s výhrou Davis Cupu, nebo...
0: Tak.
1: Dobrý. Takže přeji krásnou noc, lépe řečeno, už teda vlastně ještě pořád je to 19., že ano?
0: Ano.
1: Takže, prosím vás, u mě to bylo tak, v jednom časopisu jeden den jsem byla v útulku, byla vyfocená krásná dalmatinka. Krásná a bylo u něho telefonní číslo a byla to Troja. A já jsem tam volala, já jsem tam pětkrát volala, oni mi říkali, z rakovníka jsem tam volala. A aby mi ji tam ušetřili, že si pro ní jedu, mám o ní hrozný zájem, byla mi hrozně sympatická. Takže jsem se sebrala, jela jsem z rakovníka do Troji, běžela jsem tam, protože oni říkali, že to bude asi do 16:30, tak už bylo 16:45, tak já jsem tam běžela prostě ze sídliště dolů do Troji, do útulku. Tak jsem tam přiběhla, Ježíš, ta byla tak krásná, ona, my jsme se do sebe hned zakoukali, ona ke mně přiběhla, jenom jsem zaplatila nějaký, dali mi obojek, dali mi náhubek, dali mi vodítko, že je naočkovaná, všechno. Už byla v letech, ale krásná a hned ke mně se jako chovala milé, protože do rakovníka se jelo autobusem a metrem a tramvají. Všechno jsme zvládli. Přijeli jsme do rakovníka, prostě stala se mojí krásnou kamarádkou. Myslím si, že dokonce i by měla... Jste tam?
0: Ano.
1: Měla, že by měla rodokmen. Chodila mi po schodech nahoru, já mám tady nahoře, já mám 1+1, po schodech nahoře mi vybíhala, jsme spali spolu, ona mě v noci chodila kontrolovat, jezdili jsme spolu na kole, běhala se mnou, ale byla to diplomatka, s každým pejskem si popovídala, vídala, rozuměla, byla milá, ale taky byla krutá, jednou kousla málem a od té doby nosila stále náhubek. A byla to tak hodná holka, prostě pořád, prostě to byl druhý člověk, jako by se shodlo.
0: Aha, druhý člověk.
1: Byla hrozně krásná, vyfocená, prostě byla spokojená, bylo vidět, že já jsem se o ní, a dokonce jsem s ní měla i štěňátka. Ještě jsem už... prostě jsem měla štěňátka, 3 štěňátka, s pejskem, krásný černý pejsci, celý byli černý a pod krkem měli krásný flíčky, jakoby dalmatinky, jako dalmatince. Je vlastně 100+1 dalmatinců, tak já na to hrozně ráda koukám. Nebudu už zdržovat, protože jako dožila se mnou až do krásného věku, kdy už byla těžce nemocná, musela jsem k panu doktorovi, ale vzpomínám na ní s takovou láskou, mám tady fotografie, ráda se na ně dívám a byla to opravdu kamarádka, která někdy bych řekla, je jakoby i lepší, nežli nějaký člověk, který je zlý.
0: Veroniko, z vašeho vyprávění je opravdu znát, jak výjimečné pouto jste spolu měli a kolik krásného vám tejsek do života přinesl. Moc vám děkuji, že jste se o tuto vzpomínku podělila s námi.
1: Já děkuji všem posluchačům. Jaruško, přeju krásný večer a krásný příští den a jsem hrozně ráda, že vás mám a že máte taková krásná témata. Jako pejsci jsou opravdu, to je opravdu krásné téma. Myslím si, že bude volat hodně posluchačů. Tak ať si to taky užijí, ať je mají rádi a ať jsou na ně pejsci hodní a kočičky a všechny zvířátka, ať jsou na ně hodní.
0: Děkujeme, mám radost, že téma chválíte. My jsme doufali, že toto téma zvířecí kamarádi budou tématem, ke kterému má spousta z vás svůj příběh. Tak naslyšenou příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa nebo jenom večer sedávali vedle sebe. Dnes vzpomínáme ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince na zvířata, která byla skutečnými společníky našeho života. Je s námi paní Anička z Miroslavy, to je naším dnešním společníkem. Vítejte a povídejte.
1: Přeju krásnou noc vám, Jaruško, a všem posluchačům. Musím říct, že já jsem ze zemědělské rodiny, takže zvířata byla stále, patřila do mého života a taky jsme měli plno zvířat a pejsky. Kočičky ne, ty tady chodili od sousedů po zahradě, ale měli jsme pejska vždycky a poslední pejsek se jmenovala Betinka. Byla to hrubosrstá jezevtice, no ale už je to minulostí a už věkem umřela, takže byla taky nemocná a máme ji taky pochovanou na zahradě, ale já bych chtěla hovořit o něčem jiném. Je to událost stará 11 roků a na jaře se u nás objevil na zahradě kos a neměl jednu nožičku. Skákal jenom po jedné noze a zřejmě mu to ani nemoc nedovolovalo létat, protože tak poskakoval a jenom tak křídelkama a popoletěl a to. No a jednoho dne můj muž ten rok toho jara byl na operaci, měl pozitivní nádor, takže byl na operaci. A když se vrátil zrovna ten den, tak jsme seděli u stolu a protože máme z kuchyně okno do zahrady, tak mi vyprávěl takový příběh. Říká, ten náš kosáček, kdybys to viděla, tak on si ulovil šneka a má ho v zobáčku, poskakuje na té jedné nožičce a bouchá na chodníku, donesl si ho na chodník a bouchá s ním stále o zem, aby se k němu dostal a mohl se najíst. A já mu říkám, dědo, ten ptáček jednonohý je velký symbol. Ten nám říká to, podívejte se, jak já bojuji se svým životem a protože můj muž v té době na tom nebyl dobře a já nevidomá, tak jsme to brali oba jako symbol boje za život. Jo, takový nevzdávat se, dával nám takovou naději a musím vám říct, že strávil s námi celé léto, když jsme seděli na zahradě pod altánem, tak vždycky přiťapkal a byl tam opodál samozřejmě, ale pozoroval nás, kroutil hlavičkou a bohužel, no měli jsme ho velice s manželem rádi a bohužel pak už asi se stal potravou pro nějakého predátora, protože opravdu neměl možnost se nějak bránit. Ale vzpomínáme na to do dneška a byl to pro nás takový symbol naděje a boje za ten holý život tehdy v té době. Takže jsme velice a opravdu velice, velice, velice rádi na to zvířátko nebo na toho ptáčka. Velice na něho vzpomínáme.
0: To byl originální příběh. Myslím si, že takových asi to moc dnes neuslyšíme. O to víc jsem vděčná, že jste se teda dovolala, paní Aničko. A co jo, další ano. Zvířecí parťáci?
1: Ano, ano. No měli jsme pejska, říkám, poslední pejsek byla Betinka, ten hrubosrstý jezevčík a protože můj muž se věnoval, dneska je to velice upírané, tady tomuto byl myslivec a věnoval se norování líšek a jezevců, takže jsme chovali takové psy, které byly na to k tomu určený a posledně teda potom už s tou myslivostí přestal a Betinka u nás dožila, protože byla taky velice zdatná v tomhletom norování a já jsem s ním měla taky velice, velice krásné zážitky. Jednou chudláka byla jsem s ní na procházce a ona, to jsem ještě viděla a ona mě padla u takového venkovního jezede, mělo hnojiště a my jsme to nevěděli ani ona, ani já, že tam je taková louže močůvky a ona do toho padla. No a já jsem ji tam vylovila a no, nepřejte si, jak jsme obě vypadali. ale já jsem ji zachránila vlastně život, protože potom jsem zkoušela ještě nějakým klacíkem hned u kraje, bylo to dosti hluboké a když jsme přišli domů, tak já jsem svoje oblečení hodila do pytle igelitového a do popelnice a ji jsem na zahradě osprchovala hadicí a pak jsem ji vzala do prádelny a myslím hodinu jsem ji šamponovala, protože to bylo neúnosné. Ta vůně venkova, jaká z ní šla, z nás obou vlastně, protože ale ona od té doby mi byla tak vděčná. Měli jsme ji ještě, když jsem ztratila zrak, tak vždycky manžel říká, kdyby jsi viděla, jak ona jde před tebou a jako kdyby ti razila cestu. Prostě byla úžasná. Bohužel pak ji rakovina taky sklátila, takže tady je na zahradě pochovaná. Takže takové zážitky máme nespočet ze zvířátky.
0: Děkuji, bohužel už na další příhody čas nezbývá, ale věřím, že to nejdůležitější, co jste měla na srdci, jste řekla.
1: Ano. Děkuji a přeju všem hezkou neděli nastávající a vám také samozřejmě a hezké dny.
0: Děkuji za vaše
1: všem daří povídání. A zdraví, ať slouží. Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za 5 minut bude půlnoc. Dáme si jednu zahraniční písničku Nothing Compares to You, ještě na toho Kondra. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásný noční čas přeje Jarka Barboříková ze zlínského studia Českého rozhlasu. Ano, víkend je v plném proudu a právě teď jsme se přehoupli ze soboty na neděli. Možná jste právě dorazili domů, možná jste na cestách, pracujete, nebo si jednoduše užíváte klid pozdního večera. Ať už jste kdekoliv, jsem ráda, že jste s námi. Noční linka pokračuje, věnujeme se v ní vzpomínkám na zvířecí kamarády, kteří se nějakým způsobem zapsali do našeho života. Někdy nás provázeli dlouhé roky, jindy třeba jenom krátce, ale přesto na ně vzpomínáme. Pejsek z dětství, milovaná kočička, kůň, papoušek, králík nebo třeba úplně neobvyklý zvířecí společník. Právě o nich si budeme povídat až do jedné hodiny. Na jakého zvířecího kamaráda nikdy nezapomenete? 731 800 900, to je telefon, volejte, nebo pište na rozhlas.cz/linka, nebo na linka@rozhlas.cz.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila se z

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Snad každý, kdo někdy miloval nějaké zvíře, ví, že po něm nezůstane jenom prázdný pelíšek nebo miska. Dnes v Noční lince otevíráme vaše vzpomínky na zvířecí kamarády, kteří vám navždy zůstali v srdci. Je s námi paní Magdalenka z Hradce Králové. Krásnou noc.
1: Ano. Já zdravím všechny posluchače. Je to takové téma, které mě hrozně bolí. Já jsem před 16 lety, bylo to 2 dny před Štědrým dnem, někdo zazvonil. Já jsem otevřela a byla tam krabice s překrásným štěňátkem. Byl to kříženec bernského, savašnického a bígla. Prťousek, který se mě vešel do 2 dlaní. Prožila jsem si v krásných necelých 15 let, mezi tím dostal asi v 11 letech rakovinu, tomu nádor mu vyoperoval tady skvělý veterinář pan doktor Ecker, takže další asi 3 roky jsem s ním prožívala krásné chvíle. Byl to můj parťák, všude jsme spolu jezdili, byli, i dokonce jsme spolu spali a když jsem řekla, jedeme pryč, jezdívali jsme do lesa na procházky,

0: tak skočil do auta. Já než jsem oběhla auto, už byl na sedačce řidiče. Tak jsme se vždycky prali o místo, kdo bude řídit v uvozovkách. Aha. Když jsme někde zastavili, tak ho obdivovali. Tady, když jsme někoho potkali, komu se líbil, tak se jim líbilo zabarvení, on byl na to pyšný. A teď právě prožívám třetí rok, když jsem o něj přišla. Tak tady celý večer probrečím, protože už takového skvělého parťáka ani v člověku bych nenašla.
1: Magdalenko, to jsou určitě těžké chvilky a někdy jsou ty vzpomínky náročné a bolestivé, ale jak to vidíte s tou možností? Jste otevřená tomu, že byste se pořídila ještě dalšího parťáka?
0: Ne, já už jsem v tom věku. Mě po covidu, sice ještě se mnou prožil nějakou dobu po covidovou, a když jsem začala po covidu marodit se srdíčkem a plíce, prostě to mám následky teda hrozný, tak právě mě odešel, museli jsme ho nechat utratit. On se chudáček už ani nepostavil na nohy a bylo by zbytečný, aby ho nechala takhle trápit. I když furt jsem jako si říkala, zkusím to, koupím léky, všechno možný, ale bylo vidět, že to den o den nebylo čím dál horší a horší. Já jsem se ani s ním nevyspala, protože jsem ho celý, ale to jako prostě neberu, že by toho litovala. Prostě jsem ho chtěla prostě si uchránit pro sebe, ale ono už to opravdu nešlo. A já už jako těma nemocema mám obavy, kdyby šla do nemocnice. On se mnou prožil jednu nemocnici, když jsem si zlomila kotník, byl u kamarádky a on v té době, protože bydlela tady kousek ode mě, tak on ji z dálky, když ji viděl, tak jsem musela pustit z vodítka a on za ní běžel. A já pak, když jsem už byla na operaci se srdcem, tak prostě jsem podepsala revers. Mně se tak hrozně stejskalo, že byla ta léčba v nemocnici úplně zbytečná. On mě ze všeho vyléčil. A teď si řídí pejska. Já nemůžu chodit ani prostě do útulku, aby si tam pejska půjčila, protože v tu ránu by byl můj. A ono to už nejde. No. Takže sousedka má pejska, takže s tím se pomuchlinkuju, s tím chodím sem tam na procházky, ale je to hrozně těžký. Proto vaši dva moderátoři, co vím, tak pan Macon i pan Kapitánčík mají taky psy a taky se zmínili už, že kdyby tohle to až nastane, že to bude taky pro ně hrozný. Takže já jim držím pěsti i na nohou, aby tohle takováhle bolest nikdy u nich nenastala, aby si co nejděl užívali svých psů. A vůbec všichni prostě, a paní jak říkala přede mnou, že namlátila koštětem psa, to bych já nikdy nedovolila. Prostě ona zavinila to, že si neuchránila ty káčata, tak proč bych toho psa měla mlátit?
1: Paní Magdalenko, já jsem ráda, že myslíte i na ostatní, že našim kolegům přejete, aby je ta situace s loučením potkala co nejpozději, tak to je od vás hezké.
0: Protože ty řeči je poznat, jak si taky svý milujou, takže proto to říkám.
1: Ať se vám daří, přejeme klidnou noc, krásný večer, ať se uslyšíme zase příště při tématu, které vás tolik nerozpoltí, protože věřím, že některé vzpomínky můžou být náročné a bolestivé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa. Každý zvířecí kamarád má svoje zvláštnosti, zvyky, drobné rituály, které si pamatujeme ještě dlouho. Co bylo typické právě pro toho vašeho zvířecího parťáka? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a toho svého kamaráda, nevím jestli čtyřnohého, nám teď představí paní Boženka, která volá ze Zásmuk. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já jsem 12 let měla vodícího pejska a na to se nedá zapomenout. Protože to vlastně 12 let byly moje oči, ta mě všude dovedla a prostě jsem měla obohacených 12 let.
0: No, to je úplně jiný rozměr vztahu mezi člověkem a psem. 12 let byl nejenom kamarádem, ale, jak říkáte, vašima očima. Ano. To jste mu musela hodně důvěřovat v každodenním životě.
1: No, půl roku nám to trvalo, než jsme se secvičili, ale pak opravdu jsem se na ní mohla spolehnout. Za těch 12 let mě nesklamala. Vždycky mě všude dobře dovedla a žádný karambol jsme neměli.
0: A jak to teda vlastně v praxi fungovalo? Vy jste se spolu museli, vy jste říkala, zžívat půl roku. Jak si představit, že vlastně víte, co on říká a on vlastně musí se navnímat na vás?
1: Já jsem byla týden v Jinonicích v Praze, v tom středisku, a tam jsem prostě celý týden si ona zvykala na mě, já na ní, že jo, abych prostě jsme se naučili spolu tak nějak si zvyknuli jeden na druhýho. No a potom mě ji přivezli sem ke mně, zase ta cvičitelka, co ji cvičila, tak jeden den tady se mnou chodila po městě, kam jsem potřebovala jako ty trasy naučit. A to dovedla mě všude, ale opravdu to trvalo aspoň půl roku, než se mi opravdu důvěřovala, abych pak už jsme chodili úplně, a to jí stačilo říct, jdeme pro chleba, a ona už věděla, že jdeme do krámu, jdu do lékárny, k doktorovi, jdeme k holiči, jdeme na hřbitov. To prostě už ona si pak pamatovala a všude mě dovedla.
0: Takže ona si zapamatovala ty vaše pravidelné trasy a místa, kam jste často chodívala?
1: Ano,
0: ano. To je neuvěřitelné.
1: To opravdu jsem se na ní mohla spolehnout a dovedla mě všude. To jsme došli i na hřbitov a říkám, musíme pro vodičku nejdřív, tak se věděla, kde točíme vodu. Došli jsme pro vodu a teď jdeme k hrobečku, tak mě dovedla tam, co jsem potřebovala. A pak ještě kamarádku a teď jdeme k jarmilce a dovedla mě zase k hrobečku k jinému. To prostě se naučila a to jí stačilo tohle říct.
0: A vy jste vlastně musela podle jeho pohybu nebo chování taky poznat, co se kolem vás děje. To bylo...
1: No tak já jako jsem věděla, že jo, jsem si pamatovala, protože já jsem postupně oslepla, takže já jsem jako ty trasy si uměla představit.
0: Já jsem myslela spíš nějaké nebezpečí, nebo kdy člověk musí být pozorný, jako třeba na přechodu, v obchodě, kdy se otevírají, zavírají sami dveře a podobně. Já teda úplně smekám na to, že jste byla tak šikovná, statečná, vlastně jste se vůbec nevzdávala těch svých každodenních činností a prostě jste se přizpůsobila tomu, jak ten život pokročil a našla jste si způsob, jak si to zjednodušit, pořídila jste si toho pejska. Ale řekněte mi, jak se řeší ty chvíle, kdy vodící pejsek odchází do důchodu? Byl s vámi až dokonce, já se omlouvám, jestli jste to říkala, nebo jste z toho potom musela jako vrátit?
1: Ne, 12 let jsem ji měla a to ještě ona přežila.
0: Ano, ale
1: po nejvíc tyhle vodící psi žijou, se dožívají, vlastně se mi dostala dvouletou, takže ona odešla do toho psího nebe ve 14 letech a já jsem jí měla 12 let, tak odešla tady u mě. U mě.
0: U vás. Mm-hmm.
1: No, jako dospala. Už potom, až opravdu do posledka, až poslední týden najednou přestala žrát a tak jsme volali doktora a on prostě říkal, no to se budeme muset smířit s tím, že prostě to už u ní bude konec. A taky ho dospala, pak spala a až dospala.
0: Mm-hmm. No a no. Co další vodící pejsek? Přišla na něho řada, ne. Nebo už jste nechtěla?
1: Ne, no, za jedno mě bylo už 75 roku, když jsem o ní přišla. Je to 11 let, co ji nemám. A takovej pes, ten potřebuje nejméně 2 hodiny denně, aby byl venku. Ráno vždycky hodinu jsme chodili a večer, anebo i přes den. A to jako už v těchto letech. Kor v zimě člověku třeba není akorát, že jo, nebo to a chodit hodinu venku to. A zase to a za jedno, já bych ji dostala jako pomůcku a když bych jí, já odešla dřív, než jí by bylo 5 let, tak by ji museli vrátit. A to prostě pro toho psa je hrozný, když by jako si měl zase někde zvykat jinde. A to já jsem jako bych, natolik mám ty zvířata ráda, že už jsem pak říkala, že zajedno už člověk,
0: rozumím.
1: Mi bylo tadyhle 75 roku, tak už jsem říkala, už to, co jsem si s ní užila, jsem si užila a už jako dalšího psa jsem nechtěla.
0: Tak děkujeme, že jste nás nechala nahlédnout nejenom do vašeho krásného 12-letého přátelství, ale také, že jste nám přiblížila, co všechno práce vodícího psa obnáší a jak důležitým pomocníkem může být. Boženko, děkujeme, opatrujte se.
1: Tak si. Dobrou noc a hodně zdravíčka vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná je to 10, 20 let a přesto přesně víme, jak vypadal, co měl rád. Dnešní noční linka je věnována právě zvířecím kamarádům, na které se nezapomíná. Kdo je s námi, kdo přichází na návštěvu?
1: Iveta.
0: Paní Ivetka z Olomouce. Vítejte a povídejte.
1: Já bulím, já normálně bulím, asi jsem slyšela ty příběhy, ta roztrhaná násvena, nebo ta, co přivedla ukázat ještěňáka, to bylo vyloženě, tam měla vlčí pudy, jo, ta někam odešla, to by jinak neudělala toto. Já bulím, já brečím, tak jak blázen. Takže já chci říct, já mám dneska 3 pejsky, já jsem nikdy nechtěla černýho psa, nikdy, jo. Já mám teďka 3 černy tady, frajery, se mnou tady spinkají. Začalo to tím, že já jsem se cítila strašně v manželství opuštěná, jako sama. Uh-huh. Mě bylo 28, tak jsem si pořídila prvního pejska, to byla Fenečka, z Určic, u Prostějova, Darka se jmenovala, skotská kolie. Nádherná, ale víte, co ta dělala? Ta měla moresy. Ona, my jsme šli a najednou ona se položila uprostřed chodníku a ležela. Já říkám, co blbneš, tady nemůžeš ležet. Co blbneš, staň. No ona toto dělala. My jsme pak jeli k moři s manželem s dětskama. Já jsem mu nechala hlídat mamince a pak jsem volala, mám něco Darka, jak to zvládají, a mama prý. Ona je strašná, ona si lehne uprostřed chodníka a nechce jít dom. Tak nechtěla jít dom, ona se normálně rozvalila na chodníku, jo, na šířku chodníku a ležela. To byl blázen, ale já jsem ho milovala. Nakonec teda umřela, jsem ho pochovala na zahradě a ještě jak jsem ji uměla, tak jsem chodila k hradisku, tam měli moji tchání zahradu. Tak jsme chodili k tomu hradisku v Olomouci na zahrádku a teďka tam v jedné zahradě, tam v jednom baráčku měli taky kolí, jo, chlapečka malýho, jo, Darka měla asi rok. Takový krásný, taky žlutý, ona byla žlutá, žlutobílá. A taky krásný, jo, takovej skotský ovčáček, krásný, takový baculatej. Ježíš, mě se tak líbil, já jsem si ho koupila nakonec. Takže ona měla rok, teď přibyl ten, on se jmenoval Alex, Alex, tak jsem mu říkala Alexku, takže Darka a Alex, takže nakonec jak vyrostl, nádherný dvě žlutý kolí, já jsem s nima chodila po Olomouci, lidi už mě znali, vždycky říkali ta paní s těma dvěma krásnýma kolíma, nakonec teda jak umřela, já jsem si je pochovala na zahradě, oba. Já jsem normálně kopala hrob, normálně. Sama jsem kopala hrob, já jsem byla spocená jak blázen, zem tvrdá, já jsem si je pochovala. No, a co chci říct, ještě jak jsem byla holčička, mě bylo tak 8, to jsem ale říkala jednou do dnešní linky. Mně se chytl takový pejsek, on vypadal takový fox terrier jako Dášenka od toho Karla Čapka, jo, ta Dášenka, čili živočiněte. Tak on se mě chytl, ten pejsek, na volno normálně šel se mnou. Já jsem byla malý děcko a šel se mnou dom. To jsem jednou říkala. A my jsme přišli domů, já jsem si ho tak chtěla nechat, jo, jako děvče. Já říkám, tati, já tady mám pejska, jo. A tata říkal, no to teda ne. Tady pes prostě nebude. Já jsem brečela. Já říkám, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. My jsme měli být 2+1. Byl tam teda veranda, balkon jsme měli hezký. Říkám, tatínku, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. Tak já jsem ho vzala, říkám, pojď, tady nemůžeš být. Já jsem brečela jak blázen. Tak jsem ho vyvedla ven. On neměl obojek nic, ale byl strašně hodnej. Takový bílej, takový ten fox terrier. Já jsem ho tak chtěla, já jsem ho nemohla mít. No a pak jsem si teda splnila sen, že ve 28, mě bylo 28, manžel furt podnikal, že nebyl furt doma. Tak já jsem se cítila jako já sama, tak jsem si pořídila tu Darku, tu kolii. Pak toho Alexka, tak tam mě oba umřeli. A ještě chci říct, já jsem pracovala ve školce s dětičkama a my jsme jednou šli na procházku a teď ta jedna holčička, ta Pavlínka, říká, my máme štěňátka, nám se narodili štěňátka. A já říkám, jo. A teď jsme šli kolem té její zahrady a oni tam měli nějakou díru nebo co. A Pavlinka říká, no, my máme štěňátka. A teď jedno vyběhlo, jo. A takový malý bílý, malinký, úplně malinký, 20 cm. A říkám, Pavli, dívej, Ježišmarja, tady vyběhl ten váš pejsek asi jeden. A jenom jeden, jo, tam bylo 5 štěňátek a jenom jedno vyběhlo. A on za náma valil, já jsem ho vzala do náruče a říkám, Pavli, ho tam musím dát zpátky. Tak jsem ho tam snažila se dát zpátky na tu zahrádku, jo. A teď jdeme a on zás za náma. Říkám, Pavli, co budem dělat? Tak já jsem ho musela normálně mít z náruči do té školky těma dětskama. Teď byl oběd, jo. Já jsem ho tam zavřela v kumbále, taky malinký byl. Já říkám, Pavli, co budu dělat? No, naši jsou práči, nebo co? Já jsem mu dala můj oběd, co byly tenkrát těstoviny, hovězí maso, šťáva. Tento zblajzl, teď tam byl v tom kumbále a teď pištěl, jo, furt pištěl. Říkám, Ježišmarja, co já budu dělat? Pes ve školce, jo. Tak já jsem si ho vzala do náruče, takého malinkýho. Teď on hned usnul, jak se nabaštil. Teď jsem děti musela, že? Po obědě se museli umýt, že?
0: Letko, já se vám omlouvám, ale musíme přejít k té pointě.
1: Ano, tak konec. Tak to štěňátko nakonec jsem si nechala, nakonec. Hmm. Jsem si odvezla dom, žil se mnou 14,5 let, měl nakonec epilepsii, ale to byl takovej pes výborný, já jsem mu říkala prcek.
0: Tak děkuju, vyprávíte krásně, poutavě, mám pocit, že byste to mohla dopovídat až do té jedné hodiny, do konce dnešní noční linky, ale to bohužel nejde, ještě bychom měli dát prostor jednomu posluchači. Takže děkuju, že voláte, že posloucháte, poslouchejte dál, ano?
1: Že by musela do útulku, tak ho mám doma.
0: Tak, Ivetko, to byla tečka.
1: Tak, krásnou noc, všechny zdravím.

0: Paní Emma je s námi. Zdravíme vás, směr Javorník u Jeseníku.
1: Ano,
0: jak se máte,
1: tak.
0: Jakou máte noc, co máte k tématu?
1: No, vaše téma dneska úplně úžasné, protože já jsem před 12 rokama, skoro před 13, našla Mikulovici v lese krabici, kde bylo 12 štěňátek.
0: Aha.
1: A podle vizáže to byl jezdečí hnězdní střiknutý. A jedno štěňátko bylo takové krásné zlaté mezi nima. Zavolala jsem do Jeseníku Martiny Harbichové, která má na starosti to hlavé pejsky. Tak si je odvezla ty štěňátka. A jsem říkala, Marto, jestli přežije to zlaté, tak ho chci. Za 14 dní mi volala, že mi vezme domů děcko. Tak mi dovezla Dianku, dali jsme jméno Dianka. Je, fakt opravdu je jako zlaťoučka krásná. Už ji máme 12 let, odchovali jsme ji na flašce. Je to náš domácí miláček. Spíšeno samozřejmě posteli, to je jasný. Má své místo a jako nemůžu si představit, že bychom ji neměli. Když jedu nakoupit do obchodu, tak první co, tak beru Diance, sladkosti, no, při blbosti, takové ty, já říkám sladkosti, plus její granulky a pak co mi zbydou penízky nakoupím rodině. A jsem zrovna, pardon, já jsem trošku nemocná, zrovna takom přišla ke mně, tak uhladím, je úplně úžasná, skvělá. Měli jsme jí 5 štěňátek, 3 byly po ní zlatí kluci a holky byly černošedé, jako jezevčici. Jste tam, jo? Slyším vás dobře.
0: No.
1: Teď Dianka leží u mě, olizuje mě, protože víš, že o ní mluvím, o princezně.
0: Vy jste teda začala tím, že jste našla v lese v krabici, kde bylo 12 štěňátek.
1: No.
0: Jak se toto může stát? Vypátrala jste někde potom? Přiznal se někdo?
1: Ne, víte co?
0: Kdo to
1: já
0: udělal?
1: Já jako nevím, jak to mám říct, ale my bydlíme v Javorníku a tady kolem nás bydlijou Romové, řeknu to slušně. A když vyjdeme ven, tak děcka se s ním můžou dělat, co chcou hladit, jdou na si lehnaní, už krábou mazli. Ale objeví se Rom a s ním vyroste tygr. Nekouše, jenom štěká a běhá kolem něho. Já osobně si myslím, že se narodila v takové komunitě a oni ty štěňata prostě vyhodili do lesa.
0: Tak je to vaše dedukce,
1: kdo, osobně
0: kdo,
1: myslím,
0: kdo
1: jako
0: ví,
1: jak
0: to
1: dokázat,
0: bylo, no. Ale tak,
1: protože na nikoho nereaguje, jo. Mm-hmm. Opravdu, já chodím s ní bez vodítka, bez náhubku, protože já jí řeknu, Dianko, stůj, projede auto, jdeme přes přechod, tak jsem si ho naučila od malička. Když jdu do obchodu, sedí před obchodem, nebo leží a čeká, až já nakoupím a jdeme domů. Ale jak ho vidí tady toho člověka, ve velké, ne v malé podobě, ale ve velké, tak s ním vyroste tygr prostě.
0: Pani
1: takže
0: Emo,
1: já si myslím, že asi byla, nebo narodila se v takové, a oni to hodili do lesa, však se o to někdo postará, nebo to zdechne. A všichni štěňata přežili a když měla Dianka, bohužel štěňata manželi neuhlídali, když se hrála a měla to se štěkem, dlouho se s tím, tak jedno štěně máme ve Štětině, v Polsku, a dvě máme v Anglii a zbytek je tady v okolí, tak vidím, jak vyrůstají. A z Polska a z Anglie mi posílají fotky, jak roste štěňátko a to. Takže
0: dobře.
1: Jsme dali ze zvědí rukou.
0: Paní Emo, děkujeme. To byl krásný, nadějný příběh na samotný závěr noční linky. Jste hodná, že jste se ozvala. Poslouchejte dál.
1: No,
0: teď už ne příběhy ostatních, další program Českého rozhlasu
1: a
0: noční linku zase ve 23.
1: A všichni moderátory a posluchače, protože jste úplně úžasné rádio. A když přijdu večer z práce, tak hodím sprchu, lehnu si, pustím vaše rádio a poslouchám.
0: To
1: a
0: jsme
1: pak
0: rádi.
1: Krásně usínám.
0: Teď se ale musíme rozloučit, protože už za malý okamžik si budeme přepojovat ze Zlína do pražského studia. Ano, noční linka je u konce. Vzpomínali jsme na zvířecí nějací kamarády, kteří prošli našimi životy a zanechali v nich stopu. Vzpomínali jsme na pejsky, kočičky, další věrné společníky, se kterými jste prožili veselé i dojemné chvíle. No, tak děkuju za telefonáty, příběhy, vzpomínky a pokud máte svého zvířecího kamaráda právě teď někde vedle sebe, tak ho za nás třeba pohlaďte. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Krásnou noc, krásný den a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archívy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
2: Já nemám svátek.
1: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
2: Opravdu?
1: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
2: Opravdu?
1: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
2: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
3: Tak co tu děláte?
1: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
3: Nechte se překvapit, ahoj.
1: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano,
4: držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně, nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo, ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohl.
6: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je zvenková, tady v Praze studuje.
5: No. Ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice?
7: Ne.
5: No, po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je vám docela blíz. A co jako rozhodli, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A jste udělala... mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým a ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
0: Ještě nejsme všichni.
8: Ale je 8 pryč.
0: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
8: Jak?
0: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
8: Co, počkej, vy jste měli byt?
0: Vertikální.
8: Co to bylo?
0: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
8: Počkej, jak jste spali?
0: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
9: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
0: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
9: No.
0: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem v něm ctil hlavu našeho kolektivu.
8: Vy jste asi byli parta za všechny drobné.
0: No, jeden za tři a tři za jednoho.
9: Necháš to?
0: To je jenom okurčička.
9: Ne. Některý vůně jsou silnější než já.
0: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějaký 60. leta, že jo? Asi
2: to bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásně.
2: Ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale... Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová, takže jsme... A Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole, asi vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy SK Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
10: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
11: Hele, Vařenka Popincová.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psala rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Páralova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zaběte chlapy, sakra!
3: Doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jakej nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.
2: No,

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvili pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc.
1: Chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomínala ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.

0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
1: Já nechápu, proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě.
2: No snad na naší svatbě.
1: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi vožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
3: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
4: Ne, oni zdědili tetičku.
3: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
5: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
6: Co?
5: Že jsme nikdy nic nedědili.
6: Jsme taky neměli pokom.
2: Ne, já jako jsem spíš myslel... Zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička, já to chci taky, Kačenko, tak...
1: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu!
5: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
2: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kačo. Kačo, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mně.
3: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
2: Kvůli mně.
5: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
2: Tetička.
5: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
3: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
5: Co vymalujeme ještě před veselkou?
3: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
5: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co tak jsme tady sehnali teď někde malíře.
5: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
3: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
5: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabím.
8: No, já bych mohl vzít myšky a poldinky na chatu a Petra a on veme raubíře a... Mohli bychom vidět už v pátek odpoledne.
5: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
7: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženou.
3: Tak, já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
5: Ale neboj, ona jim nic neudělá.
9: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova a řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny, ať jste zpátky, a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke Společnosti divadelní, když chtěl hrát ty Saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
3: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
10: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
2: Tak to se podívej, Kačenko, já mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
3: Ale já nemám svátek.
2: No to jsem ti přinesl taky jenom tak?
3: Jenom tak? Malinko!
11: Kačenko, neplakej dítě, to je úplně.
2: Co je, co se stalo?
3: Řekni radši, co si proved, kytku jen tak. Slyšíš to?
10: Slyším. Pro Krista pána.
11: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádrží?
2: Já nemám žádnou.
10: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
11: Pustýku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč!
3: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačku, pojď,
11: že moje ubohy.
3: Maminko!
2: Hecky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
10: Brána k bráně sedá.
2: On vážně o nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. No, víte,
12: přesně tak to bylo.
11: Jak to navedli?
2: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
10: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát, když měl Honziček dostat pít.
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
2: Už bych ti kupoval kytku, když nemáš svátek žádnej.
10: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
11: Teda, vy jste nám dali.
3: No. Tak já už se nezlobím.
10: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí, tak oddělají legraci, no.
11: Jeden. Pojď, ty bys mohl mít rozum.
2: To už to nikdo neudělá.
10: Dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým, když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu, mu tento pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička, už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho dostráždit a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být začít spolu obsazovaní.
6: Proč jako spolu? V čem to vadilo?
5: Nevím. Já to nevím. Já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím mít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách. No ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fjodorem.
6: Navštívit loupežníka. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
7: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborný.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
8: Jaroušku, máš mě rád?
9: No to víš, že tě mám rád, kotítko moje.
8: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy.
9: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
8: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
9: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
8: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy. Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
9: Ano.
8: No, jaký je krokodýl,
9: Zlej.
8: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
9: Oba dva.
8: Tak.
9: Ano.
8: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
9: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
8: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, no. Hádají se, když se nepoperou.
9: Křičej na sebe? Co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet? Beručka moje.
8: Nemohli. Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
9: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
8: On, Martínek, jo. No. Proč?
9: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
8: No počkej. Tobě je líto Martínkovi.
9: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
8: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
9: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
8: Ale
9: co?
8: dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
9: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
8: A když na tom přece vůbec nezáleží.
9: No, tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
8: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
9: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinkové, to je pana Martinka, paní Martinko.
8: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
9: Já vůbec nevím, že šilhá.
8: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
9: Je úplně jedno, jestli se špidlovoká, ty nebo paní Martinková.
8: Co jsi to řekl? Já, že jsem špidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
9: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
8: Málem jsme se hádali, vy.
9: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
8: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
9: Ano.
8: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Hmm. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
9: On. Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
8: Ne.
9: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšiml, jak on vypadá? Ta on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
8: Ale náhodou, ty fousy si nechal na růst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci na růst fousy jako sumec. Já pak dělá sumec, neukazuj, já chci sumec.
9: Ale ty přece nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi. Muskej jako sumec, no.
8: No prosím tě, co, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženatým mužem?
9: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
8: Já že ho miluju.
9: Jistě.
8: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhavou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
9: Hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, jak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
8: Co jsi to řekl?
9: Koťátko.
8: Co jsi to řekl?
9: Koťátko.
8: Koťátko.
9: Jo.
8: Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko. Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mě teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mě ne.
9: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechal na růst sopič. Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
10: Naschledanou.
9: Bohem.
8: Vidíš, co děláš?
9: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
8: Dobrý večer.
9: Dobrý večer.
8: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
9: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
8: Dobrý večer, pane Martíne.
9: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásný.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná.
0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Další film, Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že ti trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že tati je větší než červ.
3: To je.
2: Tak velká říša už musí být.
3: No tak dobře, tak je to hád a už mě s tím neotravuje.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
9: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
10: Žehlil jsi někdy?
11: Ví o kakaových bobech všechno.
10: Nežehlil.
11: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
12: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
12: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, které si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
12: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
12: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a říká, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona říká, žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
12: A má on to všecko napsané, nebo to vzniká něco? Třeba?
6: Ne, má to napsané.
12: Má to napsané.
6: A dost si to hlídá.
12: Já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo. To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
12: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
13: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
14: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
13: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
14: Na městském úřadě Part 3.
13: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
15: Šel starý McDonald's z Ostravy domů.
4: Bartovské aretě večer se stavil.
13: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Vasebauer.
15: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
13: No to už říkáte hezky, tyhle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
15: Paní profesorko, mohl bych si ještě říct tu variantu, jako že už si tykáme.
13: No prosím.
15: Ich liebe dich.
13: Du bist...
15: so schön.
13: Co je s vámi, pane Vasebauer? Není vám dobře?
15: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
13: Vy mluvíte německy?
15: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
13: Děláte si legraci?
15: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem. Úplně jsem zahovel.
13: Pane Vasebauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
15: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
13: Jaká?
15: Přísná.
13: To se vám na mě líbí?
15: Všechno se mi na vás líbí.
13: A co s tím uděláme, pane Vasebauer?
15: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Popovídat si česky.
13: To bych nevylučovala.
15: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
12: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, ano, v podstatě.
12: Jo.
6: Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balónem. Tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
12: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu. No a pak nás pustili, no.
12: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
12: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera tu byl medvěd.
16: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
16: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
16: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
16: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
16: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
16: Ale no tak, já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svého brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
17: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

si v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.